0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát.
0: Vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Pravidla na kvadrát. Výplod šílen. Pravidla na kvadrát. Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní. Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní. Výplod šílence. Debilní paskvil. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem.
1: Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díš.
1: Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá.
1: Šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Kvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
2: Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
2: Dobrý.
1: Nýmandi.
4: Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se. Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to.
2: Děkuji.
4: Tak to. Budeme točit. Tak to. Budeme točit.
2: Opravdu.
4: Ano. Tak to. Budeme točit.
2: Opravdu.
4: Ano. Tak to. Budeme točit.
2: Opravdu.
4: Ano. Už je to. Budeme točit.
2: Opravdu.
4: Ano. Už je to v točit.
2: Opravdu.
4: Ano. Už je to v produkci.
2: Opravdu.
4: Ano. Už je to v produkci.
2: Du.
4: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšení. Už je to v produkci. Všichni byli nadšení. Už je to v produkci. Všichni byli nadšení. To byl produkci. Všichni byli nadšení. To byl produkci. Všichni byli nadšení. To byl produční. Ten, co to byl. Všichni byli nadšení. To byl produční. Ten, co to byl.
2: A.
4: Byli nadšení. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
4: To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
4: Byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio.
4: Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio.
4: Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec leg...
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Ano.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnou na v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nadovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rotejdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend si to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Rock Radio víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Pravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Radio. Rock Radio.

0: dopoledne podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. E-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Po facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčen tarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je sluš 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázeň?
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázeň?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně Bedřichu? Chceš lázně Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři za... Chceš lázně Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl při loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky. Trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova.
2: Vejšky.
1: Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si. Tak víš kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další.
0: Rock Radio.
1: Hm? Další.
0: Rock Radio.
1: Hm? Další.
0: Rock Radio.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme po rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vostrýtku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vostrý kytarovky.

0: novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak má si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Uteče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaď stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Rock a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vám. Rádio CZ. Rock Radio. Nářez. CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
0: Vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděl, že...
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval na...
1: Může to zhnisat.
2: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval na... Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval na zapalovačem, ne? O. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval na zapalovačem, ne? O. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval na zapalovačem, ne? O. Tu jehlu nahříval na zapalovačem, ne? O. Nahříval na zapalovačem, ne? O.
1: A neměl...
2: Ne? O.
1: A neměl byste si...
2: O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
1: Byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
1: Tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio.
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio.
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Drew a 31. Prince says

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 sa noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radiu Rocková noc. Slušná rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemá Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou mluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rok za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušně. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš,
1: co tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra? Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec.
2: Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
0: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej.
0: Konec legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků.
0: Legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Jo. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. A VHSek. Sek.
4: Stojí. Stojím. Stojím v dešti. Stojím v dešti. Stojím v dešti.

Život klíč. Život klížím. Ne. Život klížím. Nemám pe.

já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím. Já tu smutně. Já tu smutně stojím za vzor básníku.

Marnie blow mam. Marnie blow mam. Marnie.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.

0: myslel vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
0: Tak to bude pusa.
2: Rock Radio. Konec legrace. Legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to plou. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na? Nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Čky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máták? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte ší na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A bo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A bude stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Hard and Heavy. A budete na svejch. A budete na svejch. Od Antraxu povíte na svejch. Od Antraxu povit. Od Antraxu povitacit a všechno. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. To je náš stream. To je náš stream Hard and Heavy na rock. To je náš stream Hard and Heavy na rockový. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
0: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No. Ženský.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brno.
2: No.
1: Ženský pohlavní ženský pohlavní orgán na čtyři.
2: Poslední je A.
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři.
2: Poslední je A.
3: A je to
1: pohlavní orgán na čtyři.
2: Poslední je A.

0: dobrý, je čas. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený...
0: Ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je za...
0: Čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v... Zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražené. Do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražené. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Je takný, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Je není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Je takhle byste to mě doma. Je prostě zaražený. Je takhle byste to myslel. Je prostě zaražený. Je takhle byste to myslel.
2: Ale vadilo by vám.
1: Jo, takhle byste to myslel.
2: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne? Díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
2: Když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
2: To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio.
3: Set.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný. Všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den opných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den odtů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne pilot, to je ten...
1: Jo, vy jste myslel toho Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohl být nějaké...
1: Jste myslel toho Korna? No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohl být nějaké nejasnosti. Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do tý díry... Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, to je dobrý. Ne,

Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz Rock Radio v DABu i FM nebo DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz rádia.cz

Rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Řez nebo radši něco jemnějšího? Či něco jemnějšího? Z našeho nabušenějšího. Z našeho Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. do oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední, úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina z dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme i. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokový... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokový... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez, nebo radši něco mlsná. Máte chuť na pořádnej...

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině sem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoď od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se z 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den odm. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Rock Radio. Od 12 do 15 na Rock Radio. Rock Radio. Ti do 15 na Rock Radio. Rock Radio. Rock i na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezdce
0: po zimě?
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: A v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express.
1: Chovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích
0: detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme a díme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: Klima Express,
1: ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které může Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme se lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš co? Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, maní, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si
4: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí,
4: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
4: venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
5: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarte zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
5: Zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší.
4: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitek.
4: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Milí na zážitky.
5: CZ.
7: Milí čtenáři.
5: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém Milí čtenáři, ve starém pískovcovém Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívám pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: Atava!
7: Příběhy.
8: Atava!
9: Přichází Vinetu.
8: Atava!

0: Přichází Vinetů a velkolepé... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem... Poklad na Stříbrném jezeře... Poklad na Stříbrném jezeře... O letošních prázdninách posledních 20 představení... Na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v
0: jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očeká.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci
0: vás posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj Zakopen.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál. Okay. Nebo v síti Ticket Portál.

0: malíř,
1: topenhář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
2: Ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekby bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
0: Domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamo, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovoslažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro Krejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. U Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro hradu Kamení to CZ vám zlepší náladu.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin, jsou tu zprávy. Prezident je přesně 6 hodin, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace při zemědělské dotace připravované změny předkupního práva zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Armádní pilot a záložní astronaut jednání poskytne ministr komentář. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027. Vicepremiéra ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že náklady na misi jsou 2 miliardy korun. Poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali

0: Stav série na 4 vítězné na 2-2, ale nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2, na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu. Finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
1: Rock Radio.
0: Pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý sobotu v Pardubicích.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Cích.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo během ne od západu.
1: Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo během ne od západu na většině území s občasným deštěm. Během ne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přáňkami na jihovýchodě a východě území místy i na většině území s občasným deštěm nebo přáňkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později území s občasným deštěm nebo přáňkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne večer nebo přáňkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne večerkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer v jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty na měřené večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty na měříme mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území naměříme až 27. Polovině území naměříme až 27.
2: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily.
3: Se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšlen.
4: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Če i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Opatrně na silnici, číslo 34 na trase České Budějovice Jindřichův silnici číslo 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce 4 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6.5. Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6.5. obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6.5. kilometru silnice momentálně uzavřená. Hůry máme hlášenou nehodu na 6.5. kilometru. Silnice momentálně uzavřená. A bouralo se v Praze hlášenou nehodu na 6.5. kilometru. Silnice momentálně uzavřená. A bouralo se v 6.5. kilometru. Silnice momentálně uzavřená. A bouralo se v Praze na Legerově. Silnice momentálně uzavřená. A bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně. Silnice momentálně uzavřená a bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam uzavřená a bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW v Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Další boží den v práci vám přeje Honza.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
7: Necelý. Další boží den v práci vám přeje Honza.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
7: Necelý. Boží den v práci vám přeje Honza.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
8: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, teď já se ne...
7: Práci vám přeje Honza.
8: Anabel.
0: A Zuzka.
8: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka, já říkám, teď já se neslyším.
7: Přeje Honza.
8: Anabel.
0: A

DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz v šokový stránky. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia... www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia...

0: Zuzka.
1: Soupala, kla mě nefungovaly sluchátka, já říkám, já se neslyším, prebel.
0: A Zuzka.
1: Soupala, kla mě nefungovaly sluchátka, já říkám, já se neslyším, prebo. A už jsem slyšeli sluchátka, já říkám, já se neslyším, prebo. A už jsem slyšeli.
2: Myslím si, že posluchači ocení tyhle informace, určitě to pochopili.
1: Tak teď už ne, protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
2: Dobře, dobře, pochopili.
1: Tak teď už ne, protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
2: Dobře, dobře.
1: Protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
2: Dobře, dobře, já jsem si toho nevšiml.
1: Aha, aha, tak dobrý, tak pojde.
2: Máme tři minutky po šest.
1: Tak dobrý, tak pojde.
2: Máme tři minutky po šestý, je úterý.
1: Tak pojde.
2: Máme tři minutky po šestý, je úterý 9. června. Máme tři minutky po šestý, je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože máme tři minutky po šestý, je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, po šestý, je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. 9. června začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to jsou zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala. A jednak, že průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala. A jednak, že Anabel má angínu. Odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala. A jednak, že Anabel má angínu.
1: Ne.
2: A jednak, že Anabel má angínu.
1: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozivý věci, ale bolí mě.
2: Jednak, že Anabel má angínu.
1: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozivý věci, ale bolí mě.
2: Má angínu.
1: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozivý věci, ale bolí mě teda strašně v krku.
2: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím bychom mohli, nebo taky ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně. Máte někdo sanitol nebo něco, čím bychom mohli, nebo taky ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně. Nebo něco, čím bychom mohli, nebo taky ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně. Jsme mohli nebo taky ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně.
1: Já
2: i ty kleště na mandle, máš ještě svoje mandle vlastně.
1: Já jo, ty?
2: Fak? Já mám taky svoje mandle.
1: Zuzi, máš
0: své
1: mandle?
0: Já mám taky svoje
1: tak vidíš,
0: mandle.
1: Jsme tady tři lidi, kteří všichni mají...
2: Mám taky svoje mandle.
1: Zuzi, máš své
0: mandle?
1: Já mám
0: taky svoje
1: tak vidíš,
0: mandle.
1: Jsme tady tři lidi, kteří všichni... Zuzi, máš své mandle?
0: Já mám taky svoje
1: tak vidíš,
0: mandle.
1: Jsme tady tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
2: Takže si je zároveň...
0: Já mám taky svoje
1: tak vidíš,
0: mandle.
1: Jsme tady tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
2: Takže si je zároveň můžeme zvedat i
1: tak vidíš, jsme tady tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
2: Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
1: Tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
2: Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále. Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
1: A zvedat
2: si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
1: A zvedat její ostatním. A zvedat její ostatním.
2: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který by...
1: A zvedat její ostatním.
2: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska...
1: Ostatním.
2: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehrad. No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady pro... Přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady... Kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady pro Anabelku, aby byla tady pro Anabelku, aby byla zdravá a čilá. Co si tam stříkáš vlastně teďka? Byla zdravá a čilá. Co si tam stříkáš vlastně teďka?
1: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
2: Jo, čilá. Co si tam stříkáš vlastně teďka?
1: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
2: Jo, to my nemůžeme říct.
1: Kdyby mi zaplacenou reklamu.
2: Jo, to my nemůžeme říct.
1: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili.
2: Jo, to my nemůžeme říct.
1: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili.
2: Říct.
1: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám čím zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám červené tabletky. Řeknu ten název. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám červené tabletky. Ale
2: dobře, tak
1: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám červené tabletky.
2: Je to odvar z kozlíku, jak
1: to nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám červené tabletky.
2: Je to odvar z kozlíku, jak
1: červené tabletky.
2: Je to odvar

0: kozlíku a k tomu červená Viagra. Tak určitě a k tomu červená Viagra. Tak určitě minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to dobrá Viagra. Tak určitě minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to, držíme palce, ať je to dobrý. A jdem si dát radši muziku. Queenie, Bohemian Rhapsody, co ty na to? Dobrý. A jdem si dát radši muziku. Queenie, Bohemian Rhapsody, co ty na to?
1: Výborný nápad.

0: Věc, kterou tu běžně nemýváme, Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu v 6 hodin a 13 minut. Kterou tu běžně nemýváme, Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu v 6 hodin a 13 minut. Nemýváme, Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu v 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla? Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu v 6 hodin a 13 minut. Jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec.
0: Jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky. Ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
1: Přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde kamarádka. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry. Je kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry, že večer si pustíte film a kamarádem, že jo, dva páry, že večer si pustíte film a skončí to dva páry, že večer si pustíte film a skončí to hroznou že večer si pustíte film a skončí to hroznou si pustíte film a skončí to hroznou party a
1: já nevím.
0: Film a skončí to hroznou party a
1: já nevím.
0: A skončí to hroznou party a skončí to hroznou party a
1: já nevím teda, co vy děláte zkršeně. Každopádně můžete vyrazit na festival.
0: Jo, ten nuda.
1: Na festival.
0: Jo, ten nuda, no, ale je to pravda, protože rozdáváme 4 lístky na Vesuv Fest. Jo, ten nuda, no, ale je to pravda, protože rozdáváme 4 lístky na Vesuv Fest, na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Je to tak.
0: Ty... Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Je to tak. Ty kapely jsem...
0: Suchý u Boskovic.
1: Je to tak. Ty kapely jsem si nepřipravila, takže řekneš...
0: Chceš říct Boskovic.
1: Je to tak. Ty kapely jsem si nepřipravila, takže řekneš...
0: Chceš říct?
1: Já si je nepamatuju.
0: Zkus tipnout, jestli si pamatuješ aspoň nějakou.
1: Lucie.
0: Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky. Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Počkej, co tam bylo, Ježíši Kriste.
0: Ještě aspoň jednu. Správně.
1: Vidíš?
0: Taky.
1: Počkej, co tam bylo, Ježíši Kriste.
0: Ještě aspoň jednu. Správně.
1: Vidíš, jste.
0: Ještě aspoň jednu. Správně.
1: Vidíš, tak tři jsem typla. Tak ještě třeba. Zapamatovala si.
0: Kublíš. Správně.
1: Vidíš, tak tři jsem typla. Tak ještě třeba. Zapamatovala si.
0: Kublíšci, Škvoři, Forest Jump.
1: Tři jsem typla. Tak ještě třeba. Zapamatovala si.
0: Kublíšci, Škvoři, Forest Jump, Kamil Střijavka, Gatecrasher je Akronik a Albend a samozřejmě to nejdůležitější, co Gatecrasher je Akronik a Albend a samozřejmě to nejdůležitější, co Gatecrasher je Akronik a Albend a samozřejmě to nejdůležitější, co tam je. Maxim Turbulence.
1: Jo.
0: Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má...

0: má zájem o tento festival,
1: ty tam jsou
0: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento festival, čtyři lupeny můžou. To festival, čtyři lupeny můžou být vaše. A to, když nám napíšete na Messenger, připíšete telefonní číslo. A po půl deváté budete zvedat telefon.
1: Veškeré informace o tomhle festiáku najdete na webu www.vezuf.
0: Ano, těšíme se a teď už Green Day.

72 let by oslavil britský kytarista Paul Chapman spojený s UFO. 72 let by oslavil britský kytarista Paul Chapman spojený s UFO. Britský kytarista Paul Chapman spojený s UFO. Stíháme. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon Motorhead. Sedmdesát šest let byl slavil britský basák Trevor Boulder, David Bowie a nebo Uriah Heep. 76 let byl slavil britský basák Trevor Boulder, David Bowie a nebo Uriah Heep. V této pecce hraje ještě 79-letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl hraje ještě 79-letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl oslavil britský klávesák John 79-letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl oslavil britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl oslavil britský klávesák John Lord Deep Purple Whitesnake. No a 85 let byl oslavil britský klávesák John Lord Deep Purple Whitesnake. 75 let by oslavil britský klávesák John Lord Deep Purple Whitesnake.

0: Rádio, rokový kulendár. Rock Rádio, rokový kulendárium.
1: Je
0: rokový kulendárium.
1: Je úterý 9. června a svátek.
0: Kulendárium.
1: Je úterý 9. června a svátek dneska slaví Stanislava. Tak dneska slaví Stanislava. A druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela. Stanislava. A druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela.
2: Fakt?
1: Ty máš dneska svátek. A druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela.
2: Fakt?
1: Ty máš dneska svátek. Fakt? Dneska svátek.
2: Vážně jo.
1: No, protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo, cizí verzi jména, tak prej se slaví dneska. A kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: Protože Anabela mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Takže dneska má Anabela svátek.
2: Očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak, a nebo něco do krku. Jdeme na muzikanty dneska hodně. 48 let britský zpěvák, kytarista, klávesák Matt Bellamy z Muse. 48 let britský zpěvák, kytarista, klávesák Matt Bellamy z Muse.

0: A to je všechno, přátelé.
1: Happy birthday, rychle pouštěj to.
2: Proležela se...
1: Happy birthday, rychle pouštěj to.
2: Proležela se váma matrace...
1: Rychle pouštěj to.
2: Proležela se váma matrace, vyberte si matrace z řady... Proležela se váma matrace, vyberte si matrace z řady prémium... Proležela se váma matrace, vyberte si matrace z řady prémium od matrace za hubičku... Se váma matrace, vyberte si matrace z řady prémium od matrace za hubičku CZ. Ty neprole... Prémium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku...
2: Zdarma.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: A zadní...
3: Za hubičku CZ.
4: A zadní jsou tady. A tak jsem... A tak...

0: lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a v vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a v Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce.cz. Allegro.

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů.
3: Platí.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra.
3: Skočte si nakoupit.
4: Ať vás v létě ochladí.
3: Objednejte se na klimaexpress.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trump trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

pod i sporádní keci funkční věci. A n g r i b a r d r i b a r d s tečka cz

0: června. Uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Dostávky se může 20. června, napsal to deník N. Dostávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie uvalila sankce. Evropská unie uvalila sankce na dva iránské občany a jednu jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa. Američanku McCartney Kesslerovou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Na jihovýchodě a východě uří. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území do 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále je uzavřená silnice 4 kvůli nehodě na 6,5 kilometru u obce Hůry na trase České Budějovice Jindřichův Hradec. A boural se taky na D8 ve směru na Prahu na 66. kilometru.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Rock Radio.
4: Zuzko, to... Zuzko, to bylo úplně...
3: Rock Radio.
4: Zuzko, to bylo úplně nádherný. Tak zase za půl hodiny, teď už kabáti, buldozerem.
5: Teď už kabáti, buldozerem.

0: Tak se jmenuje song od Iron Maiden. Tak se jmenuje song od Iron Maiden na Rock Radio 3 minuty po půl sedmí. Pojďme na zprávy.
1: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sepiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beat. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40 soupreme na YouTube. Olympik a 40 alba Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké úterní ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22.

0: krásných míst. Přátelé, máme u nás v České republice spoustu různých krásných míst. Máme u nás v České republice spoustu různých krásných míst a perel. Republice spoustu různých krásných míst a perel naší vlasti. Tu různých krásných míst a perel naší vlasti, ať už je to most. Krásných míst a perel naší vlasti, ať už je to most, Chomutov, Ústí nad Chomutov, Ústí nad Labem, Friedland, Bruntál, nebo třeba Ostrav, Ústí nad Labem, Friedland, Bruntál, nebo třeba Ostrava nebo Moravský Krumlov.
1: Ano, mluvíš o tom, předpokládám záměrně.
0: Ano, mluvím o tom, protože v pátek zavítá festivalně. Ano, mluvím o tom, protože v pátek zavítá festival, putovní festival Rock In do Ostravy a v sobotu zavítá do Moravského Krumlova.
1: Ano, budeme tam mít celý náš rock rádiový tým, to znamená hostesky, stánek, kde si můžete vzít prezervativ, abyste měli bezpečný sex, případně jiné upomínkové předměty, koupit si náš merch, který jinde kamenem stánku neseženete, taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám za stánku neseženete, taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám zarezervovaný hotel, bude tam i pan Buráček, takže když jste si chtěli dát selfie s panem Buráčkem, tak na mě houkněte, pak já vám ho přinesu ukázat z backstage.
0: Pan Buráček tam z celého festivalu.
1: To bych se nebála. No, ale proč to říkáme? My máme pro jednoho z vás opět 10 lupenů a vy proto musíte udělat zcela jednoduchou věc, vyfotit vás a vaši partičku, ze kterou byste na festival na sobotním Krumlově do Ostravy nerozdáváme, pouze na sobotu do Moravského Krumlova, udělejte nějakou vtipnou pozičku nebo napište alespoň vtipný text a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na studio zavináč rok.
0: No, my tady potom v pátek ráno hezky v rokovém rozjezdu zase jednoho šťastlivce pořádně vyhlásíme.
1: Já tady nebudu, takže budeš hlásit sám.
0: Jo,
1: budu travý.
0: To je, to není možný.

0: a Zajerý dvoukuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 0,75 litru za 59,90. Lidl litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trénýr
0: 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trénýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít
1: .cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.
3: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz. Trenýrkárna.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent, to vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovná průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České... Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 599 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Hledáte práci, která
8: 9 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Hledáte práci, která dává smysl?
8: Pro prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.
9: Senkor.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Team Lidl. Team Lidl, to se vyplatí.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

Kabáti a buldozerem na rok rádiu. Kabáti a buldozerem na rok rádiu 6 hodin na 38. Kabáti a buldozerem na rok rádiu 6 hodin na 38 minut. 38 minut. Přátelé, máme u nás v České republice spoustu různých

0: Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Takže se těšte v pátek a v sobotu. Na spoustu muziky a na ty kondomy, jak jsi říkala. Uh-huh. A za chvíli se těšte kondomy, jak jsi říkala. Uh-huh. A za chvíli se těšte na Guns N' Roses a I Don't Cry.
2: Ty hoď tam tu sůl.
1: A za chvíli se těšte na Guns N' Roses a I Don't Cry.
2: Ty hoď tam tu sůl.
0: Chceš mít ten správný... drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu, a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky. XXL v ceně 99,90.

0: smažák. Třikrát zelená, smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. To v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
3: Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: přišlo do zpráv. Do zpráv.
1: Za 9 minut bude 7 hodin ráno, tradice je tady. Tradice je tady.
2: Divadelní a taneční škola z menšího anglického města. Divadelní a taneční škola z menšího anglického města se svičila populární muzikál Dreamgirls. Krátce před premiérou ji ale agentura vlastnící PES odebrala licenci a zdůvodnila to tím, že v obsazení je málo herců nebo licenci a zdůvodnila to tím, že v obsazení je málo herců nebo hereček tmavé ple, což neodpovídá původnímu dílu.
1: To je všechno?
2: To je všechno. Neodpovídá původnímu dílu.
1: To je všechno?
2: To je všechno.
1: A o čem to je?
2: Všechno.
1: A o čem to je muzikál? O Ku Klux Klanu nebo o čem?
2: No je to o
1: Klux Klanu nebo o čem?
2: No je to o černošský hudbě, no.
3: Jo,
2: takže,
3: aha.
2: Takže nějaký je právo na...
1: Nebo o čem?
2: No je to o černošský hudbě, no.
3: Jo,
2: takže, aha. Takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že v dnešní době právě se hodně podporuje, V dnešní době právě se hodně podporuje to, aby byly všechny seriály. Černou sněhurku. Přesně tak, no, jako
3: pardon, já nechci nic říkat, jo, ale sněhurku.
2: Přesně tak, no, jako
3: pardon, já nechci nic říkat, jo, ale sněhurka, jo, ale sněhurka je odehrál třeba ve francouzštině, se jmenuje Blanche Neige, ale to Blanche Neige. A to znamená, že měla vlastně to jako bílá jako sníh. Jo, a jako to jako bílá jako sníh. Jo, a jako víš co, jako a udělali vlastně nějakou
1: jako sníh.
3: Jo, a jako víš co, jako a udělali vlastně nějakou hispánku. Jo, a jako víš co, jako a udělali vlastně nějakou hispánku nebo co to bylo, pak udělali malou mořskou vílu černou jako bota, takže jako ono to dla mě docela udělali malou mořskou vílu černou jako bota, takže jako ono to dla mě docela překvapuje, jako
2: to
3: že
2: to
3: vílu černou jako bota, takže jako ono to dla mě docela překvapuje, jako, že to někoho pohoršuje.
1: No, tak že jo, na Netflixu a na těch ostatních streamovacích platformách. Streamovacích platformách existují jakýsi kvóty, které jsou takhle daný, že to musí být dostatečně v úvozovkách namíchaný, aby to bylo multikulturní. Což jako na jednu stranu tomu chápu, jako proč ne, jako když je to nějakým sci-fi nebo tak, proč ne, jako když je to nějakým sci-fi.

0: sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, a nebo když je to nějakým sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, a nebo je to něco takového, jako je právě tak, ale zase když to je nějaký real shit, a nebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka, tak mi to, když to je nějaký real shit, a nebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka, tak mi to přijde trošku zvláštní.
1: U Sněhurky jsem to nepochopila, teda to přiznávám zcela otevřeně, že tam bych já... být autorem, který už je teda pár let mrtvej, tak bych určitě podala námět jako stížnost, jako že děláte si cvičky.
2: Na Netflixu je to úplný masakr, že jo, tam jako máš... regule na všechno, tam musíš mít postiženýho, musíš tam mít
0: lesbičku. Tak u nás.
2: Lesbičku, že jo, musíš tam mít ideální dítěčku, že jo, musíš tam mít ideální dítě, který přišlo o rodiče, jako to je fakt šílený.
0: Nebo dohromady všechno. No. Takže já bych to asi radši uzavřel, tady vedle nás už se rozsvítilo. Na Radě pro rozhlasový a televizní vysílání, takže ty nám každou chvíli budou volat, že tady jsme rasistický, takže přátelé, koukejte na co chcete a kde chcete, třeba na indický telenovely, a tam jsou všichni tmaví. Jdeme dál, Komunál, zapalte nás. Tmaví. Jdeme dál, Komunál, zapalte nás.

Sedím na studený zemi. Sedím na studený zemi. Pomalu se rozednívá. Sedím na studený zemi. Pomalu se rozednívá. Zemi. Pomalu se rozednívá. A mně už došly sirky. Zase jednou zvítězilo. A mně už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet? Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet? Až budu si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet? Až budu umírat. Otázku. Kdo bude brečet? Až budu umírat. Umírat. Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře. A snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Za 3 minuty bude 7. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten úterní s komunálem a pozitivním songem zapalte nás. Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten úterní s komunálem a pozitivním songem zapalte nás.
1: Zapálím tě jako faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali a úplně se chtěli...
1: Jako faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali a úplně se chtěli teďka začít něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli teďka začít něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli stvárnit něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli stvárnit umělecky. Hele, co bychom tak jako mohli stvárnit umělecky, aby jsme co bychom tak jako mohli stvárnit umělecky, aby jsme sprznili ty původní postavy, že bychom ujeli původní postavy, že bychom ujeli někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, Napadá jako spousta velice nevhodných postav, který by takhle...
1: určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nerozpatlávala, takzvaně čím víc matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí. Já vím, miláčku, ale radši si dáme zprávy.
0: Tak jo, tak za chvíli zprávy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou mé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předávky.

0: tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
0: Zahrádka
1: Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
0: Zahrádkář se raduje
1: na www.rokovirádio.cz.
0: Zahrádkář se raduje, raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě, kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
2: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne.
2: Padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne. Na to všechno
2: nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne. Na to všechno stačí.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: To všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací. Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: Informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality. Kvality.
6: Chcete si sednout? Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Ty? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu.
6: Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Starky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíž komentovat, jestli by měl jet prezident Petr Pavel, který o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou Bulharsku způsobili dva Bulhaři z Česku,
1: V nemocnici zemřel spolujezdec s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4.
0: Na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Orlína Orložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území naměříme 22 až 27 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: Všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
3: Konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšlen.
5: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Na D8 se pozoru ve směru na Prahu na 660 km se stále řeší nehoda. V Praze se bourala na Náchodské ulici a v Brně pozoru na Bauerově, kde jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva jízdní pruhy.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely auto na dovolenou.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení spovídají další čtyři lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda.

0: Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vám slunce svítí na den bílý.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať vám slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza. Ať vám slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Svítí na den bílý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. úterý, vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. úterý, kolikátý je? Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. úterý, kolikátý je? 9. už. Úterý, kolikátý je? 9. už června.
6: Já bych chtěl zdůraznit, že není středa. Znít, že není středa.
3: Zítra ne?
6: No tak to nejde úterý, proto jsem to říkám, že dnes není středa.
3: Tak dobře, chceš říct ještě něco?
6: Ne, to je všechno víc, tak proto říkám, že dnes není středa.
3: Tak dobře, chceš říct ještě něco?
6: Ne, to je všechno víc moudra už co středa.
3: Tak dobře, chceš říct ještě něco?
6: Ne, to je všechno víc moudra už co sebe nedostanu.
3: Tak to bylo, chceš říct ještě něco?
6: Ne, to je všechno víc moudra už co sebe nedostanu.
3: Tak to byl Konfucius, děkně něco?
6: Ne, to je všechno víc moudra už co sebe nedostanu.
3: Tak to byl Konfucius, děkujeme. Děkujeme. A teďka tady máme 4 lístky na Vesuv Fest další v řadě na 4. A teďka tady máme 4 lístky na Vesuv Fest další v řadě. 4 lístky na Vesuv Fest další v řadě na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
6: Ano, pište na Messenger, připište vaše telefonní číslo a zvedejte.
3: U Boskovic.
6: Ano, pište na Messenger, připište vaše telefonní číslo a zvedejte. Připište vaše telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
3: A my se jdem dát panu Mozartovi kule.
1: Rock Radio. Kule. Rock Radio. Rock Radio.

0: Dobré to.
1: Už jsem to pustil.
0: Už to cítím.
1: Jo.
0: Dobré to. Šlape to. Šlape to.
1: Abych to chtěl slyšet naživo tohle.
0: A dětkům to hraje dobré.
1: Hele. Na to, kolik klukům je, tak musím říct, že pořád jako dobrý. Mě to baví, ale já jsem prostě staromilec. Já mám rád tyhle ty starý kapely a starý věci. Takže přátelé, podívejte se na nový pár Plia Diablo.
0: V tomto se náš Diablo. To nic.
1: Tak ty potřebuješ, aby už měl důchod, že jo, to je ravopak.
0: To nic.
1: Tak ty potřebuješ, aby už měl důchod, že jo, to je ravopak.
0: Ideálně, přesně.
1: Potřebuješ, aby už měl důchod, že jo, to je ravopak.
0: Ideálně, přesně.
1: Takže těšíme se 3. července, to je ravopak.
0: Ideálně, přesně.
1: Takže těšíme se 3. července na novou desku. Doufejme, že to bude bavit nás i vás.
0: Nebudeme na nic čekat.
1: Ano.
0: Rain.
1: Since you've been gone.

0: Cinderella Nobody. Cinderella Nobody's Fool na Rock Rádiu 7 hodin a 12. Cinderella Nobody's Fool na Rock Rádiu 7 hodin a 12 minut. 7 hodin a 12 minut. Přesně. Přátelé, Deep Purple se na nás pomalu a jistě řítějí s novým studiovým albem nazvaným Split. Už jsme vám před nějakou dobou pouštili jejich pilotní single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli 7. vydala další single z desky a k němu takovej dočervená stylizovaný klip, který se jmenuje Diablo.
1: A pouští.
0: Cítíš to, už jsem to pustil.
1: Už to cítím.
0: Jo.
1: No, jo, dobrý.
0: Cítíš to, už jsem to pustil.
1: Už to cítím.

rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři. No, tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři. No, včera jsem byla na endokrinologii. To je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři. No, včera jsem byla na endokrinologii. Jako point, že máš zavolat zubaři. No, včera jsem byla na endokrinologii. Máš zavolat zubaři. No, včera jsem byla na endokrinologii. Složitá to věda. A tak je
1: složité slovo.
0: V pořádku, ono složité věda. A tak je
1: složité slovo.
0: V pořádku, ono složité slovo velmi. A moje uzlíky jsou
1: složité slovo.
0: V pořádku, ono složité slovo velmi. A moje uzlíky jsou krásné.
1: Uzlovo.
0: V pořádku, ono složité slovo velmi. A moje uzlíky jsou krásné.
1: Uzlíky.
0: No, já mám takový různý vírusky v krku a paní jsou krásný, ohraničený a vírusky v krku a paní jsou krásný, ohraničený a nádherný, opravdu.
1: No, ty jsi říkala, že tě bolí.
0: Opravdu.
1: No, ty jsi říkala, že tě bolí v krku, tak to, že to jsou ty vírusky, tak to bych si něco dělal už teda.
0: Ne, prosím tě, to všechno je to v pořádku. No.
1: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký.
0: Tě, to všechno je to v pořádku. No.
1: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na
0: nějaký. V pořádku. No.
1: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký doktora.
0: No.
1: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký doktora, tak mu zavolejte, protože nějaký doktora, tak mu zavolejte, protože není nic příjemnějšího než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty. Tak mu zavolejte, protože není nic příjemnějšího než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty. Protože není nic příjemnějšího než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty.
0: Honzík to zná moc dobře, on tam chodí pravidelně, protože to má rád.
1: Nemám. A na kolono jsem nebyl.
0: On tam chodí pravidelně, protože to má rád.
1: Nemám. A na kolono jsem nebyl.
0: Chodí pravidelně, protože to má rád.
1: Nemám. A na kolono jsem nebyl, jenom na vyšetření potření prostaty. To je takový, já to nikdy nečekáš.
0: No, tam nečekáš, chodíš prostě. Rád, to říkám.
1: No,
0: tam chodí čtyřikrát ročně, když stačí jednou za 10 let.
1: Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici, no nic tak nevdá.
0: Stačí jednou za 10 let.
1: Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici, no nic, tak jdem dál. Za chvíli vohnoutí svaz českých bohémů.
2: Co mají elektrikáři? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto.

0: Jakže se jmenoval tenhle ten song? Jezebel. Jezebel. Můžeš mluvit na L? Jezebel. Můžeš mluvit na mikrofon,
1: no, prosím jo, tě. Dobře. Jezebel.
0: Můžeš mluvit na mikrofon,
1: no,
0: prosím
1: jo,
0: tě.
1: Dobře. Jezebel.
0: Rasmus. Můžeš mluvit na mikrofon,
1: no,
0: prosím
1: jo,
0: tě.
1: Jo, dobře. Jezebel.
0: Rasmus na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska se stadiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska se slaví mezinárodní den zavolej a dneska se slaví mezinárodní den zavolej svému doktorovi. Takže pokud máte nějaký appointments, nějaký schůzky, který jste ještě nestihli vyřídit, nějaký pochůzky, jak se tomu říká, pravidelná roční nebo dvouroční prohlídka, něco takového.
1: Já jsem byla nedávno, jako řípa. A včera jsem byla na endokrinologii a paní neklepej na dřevo, to hoří na zuby, ty nehořej. Na zuby říkám do psích cecků. On tady klepe na všechno hořlavýho, chápete to, co on mi přeje?
0: Klepu na sebe a taky hořím, tak za to prostě nemůžu.
1: Když spálíš mrtvolu, zbydou ti zuby.
0: Ale já si nechci klepat na zuby, a když zaklepu, jak mi vypadnou. Musím zavolat zubaři.
1: Tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři.
0: Musím zavolat zubaři.
1: Tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři.
0: Zubaři.

0: I tramvaje, co mě vozí do školy. No je vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje ruky. Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
2: energie, energie tohoto města.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhák
2: tohoto města.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako kotrhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
4: Od 1. června je v metro... 1. června je v metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti...
5: Park.
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace. Tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhá dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je
5: prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori
5: skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstup je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Každý.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Každý z nás řeší.
5: Webu Metropole Zličín.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem taky. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním kafe vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním kanáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, os v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamarán. Na katamarán
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plnou nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může ne SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream. A užijte si léto v nové Hondě.

0: Honda, the power of dreams. Of dreams.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí motopneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
2: Rock Radio. Vracím se domů nad ránem kvalitní.
3: Rock Radio.
2: Vracím se domů nad ránem kvalitní.
3: Rock Radio.
2: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, s tím vínem omámen, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sramámen, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací, se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací, princezna na zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: českých bohémů, svaz českých bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a věc českých bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte, ale my se tady za bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte, ale my se tady zatím úspěšně svlíkáme. Teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte, ale my se tady zatím úspěšně svlíkáme. Ve studiu už máme krásně úspěšně svlíkáme. Ve studiu už máme krásných 27 stupňů o 7 stupňů víc než tykáme. Ve studiu už máme krásných 27 stupňů o 7 stupňů víc než je ty klasy venku. Zuzka už krásných 27 stupňů o 7 stupňů víc než je ty klasy venku. Zuzka už má letní šaty, který jsem na ní ještě neviděl. Jsou dětský, ne?
1: Proč?
0: No, taky jako hodně, který jsem na ní ještě neviděl. Jsou dětský, ne?
1: Proč?
0: No, taky jako hodně odalujou. Jsou dětský, ne?
1: Proč?
0: No, taky jako hodně odalujou.
1: No, jako nemám už si co svlíkat, je to, začíná to tady být, no, jako nemám už si co svlíkat, je to, začíná to tady být nebezpečný,
0: Přátelé, pište si o fotky, o všechno, jdeme na zprávy.
2: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rockrádio stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď hrbu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční 22. června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie dnes uvalila iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Jde o první případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci k uvalení sankcí na Irán za omezování. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny v prvním kole turnaje v Londýnském. Porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne. Od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Na jihovýchodě a východě čekáme i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat.

0: Šablí z kvalitního vína
1: bojovat proti
0: živen do terénu. Šablí z kvalitního vína
1: bojovat proti systému.
0: Šablí z kvalitního vína
1: bojovat.

0: ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území do 27. Vyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území do 27 stupňů Celsia. 22 stupňů, ve východní polovině území do 27 stupňů Celsia. 10 stupňů, ve východní polovině území do 27 stupňů Celsia. Východní polovině území do 27 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava. Rock Radio, doprava.
0: Ve Zlíně se bouralo na Štefánikově ulici.
1: Radio, doprava.
0: Ve Zlíně se bouralo na Štefánikově ulici, v Brně se řeší nehoda na Bauerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky v ulici Pražská brána a v Praze Boleslavi se srazily dva osobáky v ulici Pražská brána a v Praze se bouralo na Náchodské.
1: Hledáte radost z jízdy? Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Ty. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás ze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Máme o vás i vaše BMW. I vaše BMW.
2: Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Tohle jsou Def Leppard a Promises. Promises.

Tak jsme se... Tak jsme se tu všichni sešli, aby jsme si poslechli vohnouty minutu před půl osmou na Rock Rádiu se jich. Sešli, aby jsme si poslechli vohnouty minutu před půl osmou na Rock Rádiu se jich peckou. Svaz českých. Poslechli vohnouty minutu před půl osmou na Rock Rádiu se jich peckou. Svaty minutu před půl osmou na Rock Rádiu se jich peckou. Svaz českých. Před půl osmou na Rock Rádiu se jich peckou. Svaz

0: Def Leppardi teďka normální kapely, tak byste mohli třeba.
1: Def Leppardi.
0: Takže Def Leppardi teďka jsou hele ve byste mohli třeba.
1: Def Leppardi.
0: Takže Def Leppardi teďka jsou hele ve Švédsku ve čtvrtek. Mohli třeba.
1: Def Leppardi.
0: Takže Def Leppardi teďka jsou hele ve Švédsku ve čtvrtek. Def Leppardi teďka jsou hele ve Švédsku ve čtvrtek. Ne, teda v sobotu už 3 hele ve Švédsku ve čtvrtek. Ne, teda v sobotu už 13. čtvrtek. Ne, teda v sobotu už 13. 16. v úterý Helsinek. Ne, teda v sobotu už 13. 16. v úterý Helsinky, Finsko. Ne, teda v sobotu už 13. 16. v úterý Helsinky, Finsko. Ne, teda v sobotu už 13. 16. v úterý Helsinky, Finsko. Ale nejblíž tady máme už 13. 16. v úterý Helsinky, Finsko. Ale nejblíž tady máme 23. 16. v úterý Helsinky, Finsko. Ale nejblíž tady máme 23. června v úterý Helsinky, Finsko. Ale nejblíž tady máme 23. června ve čtvrtek Helsinky, Finsko. Ale nejblíž tady máme 23. června ve čtvrtek Dortmund. 23. června ve čtvrtek Dortmund, Německo. To je krásných nějakých 600 kiláků tady z Prahy. Dortmund, Německo. To je krásných nějakých 600 kiláků tady z Prahy.
1: Jedem do Německa.
0: Měli bychom, co? To je krásných nějakých 600 kiláků tady z Prahy.
1: Jedem do Německa.
0: Měli bychom, co? Myslíš, že nám to fej?
1: Jedem do Německa.
0: Měli bychom, co? Myslíš, že nám to firma zaplatí, nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Měli bychom, co? Myslíš, že nám to firma zaplatí, nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí. Nebo
0: zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako, ne, nezaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako, můžu se podívat do diáře.
0: Bohužel.
1: Ale jako, můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na
1: diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardi, tak nejblíž jsou v Německu. Přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardi, tak nejblíž jsou v Německu 23. června. Vyrazit na Def Leppardi, tak nejblíž jsou v Německu 23. června. A my vyrazíme Def Leppardi, tak nejblíž jsou v Německu 23. června. A my vyrazíme za chvíli pro změnu na východ směr Černobyl. Dimitri. Chvíli pro změnu na východ směr Černobyl. Dimitri. Černobyl z Dimitry.
2: Co takhle více radosti a méně radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužení, i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. I Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz.
4: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. To jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
4: Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: Def Leppard. Def Leppard a dávka stadionového roku Promise. Def Leppard a dávka stadionového roku Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro roku Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla by ty na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou.
0: Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou.
0: 6 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou. Vždycky. Kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslím. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou. Vždycky. Kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako koncert?
1: S tebou. Vždycky. Kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako, že by si šla sama, abych...
1: Kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako, že by si šla sama, abych tu měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si říkal.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako, že by si šla sama, abych tu měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si
0: říkal. By si šla sama, abych tu měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande. Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej.
0: No, tady na Def Leppard, když bychom šli spolu.
1: Se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej.
0: No, tady na Def Leppard, když bychom.
1: Tak povídej.
0: No, tady na Def Leppard, když bychom šli spolu, že bychom šli hodit dřepou, tak já nemůžu bře. Leppard, když bychom šli spolu, že bychom šli hodit dřepou, tak já nemůžu bře, nemám žádný vlasy, ale ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat. Spolu, že bychom šli hodit dřepou, tak já nemůžu bře, nemám žádný vlasy, ale ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat.
1: Moje kamarádní
0: vlasy, ale ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat.
1: Moje kamarádka má shop s parukama, tak se domluvíme. Mluvíme.
0: Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku... Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku... jak se tomu říká? Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku... jak se tomu říká? Mu říká... absťák.
1: Mm-hmm.
0: Protože Def Leppard to byly naposledy. Def Leppard to byly naposledy na Prague Rocks festiáku v Letněnech, což už jsou bratru, tyže v Letněnech, což už jsou bratru, tyže 2024, myslím, 23, nevím. Takže nějaká doba, já bych je strašně chtěl vidět, tak jsem teďka koukala, normálně jsou v Evropě. Nevím, jak se to stalo, že... vzkaz pro všechny český promotéry, pokud byste sem chtěli zvát nějaký nás zase. To je vzkaz pro všechny český promotéry, pokud byste sem chtěli zvát nějaký normální kapely, tak byste mohli třeba.
1: Def Leppard.
0: Takže

0: hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře
1: jde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: Hausra.
1: A pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprosto, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na
1: Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A te?
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořád.
1: Pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořád. Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Zahrádkářce.
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Zahrádkářce raduje kameny z celého.
4: Na zážitky
2: CZ.
5: Zahrádkářce raduje kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz a kupuje na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorace. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblásky lámaný. No jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka to CZ, dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepšit. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: Señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá i...
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
8: Pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa a reggaeton.
6: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
7: La Tropical. Taneční kroky.
8: Tropical.cz.
7: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarašar!
7: Vás naučíme tančit.
6: Awarašar!
7: Tančit.
6: Awarašar!
9: Máte vlast...
6: Awarašar!
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte za...
6: Šar!
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Roste. Doručujte zásilky.

0: z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Cirky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě fér čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýr.cz, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýr.cz. One by Allegro. www.prácekurýr.cz. One by Allegro.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, tatarararata, potisk, trička, potisk, trička, byla, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ. Byla, CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Byla, CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
1: CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. Domů máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. Na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. A 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. Výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. direct.cz.
3: Rock Radio.
2: Auto.cz.

FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Fozy a jejich relax. Fozy a jejich relax na Rock Rádiu. Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin 48 minut. Doufám, přátelé, že jste v 7 hodin 48 minut. Doufám, přátelé, že jste tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám a sám. Jako kůl v plotě. Naštěstí už přijíždí tady strejda Martí. Už přijíždí tady strejda Marcel.
1: Motokeci.
0: Přijíždí tady strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Tady strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Kažel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec má
1: Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě
1: ta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí a každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. A Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia tu zase oblibuje kešematu. Rally Bohemia tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinu? Rally Bohemia tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem? Kdo je tuzemským šotolinovým králem? Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už
3: na čau.
2: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na jižská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě pozdě, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady. Je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína

0: se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ní mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ní rady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný zážitek, že prostě musíš, seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný zážitek. Seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledek, seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že závodu, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. O desetinkách a bravurním jezdeckém umění. Umění všech jezdců a pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé Moravsko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej zlatý hetriku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

0: Tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
1: 卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský stupky。Nekupujte drahý značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahý značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš oma. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše
3: na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše
3: a Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu za mimořádné akční ceny. Akce platí pouze do 20. bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu.
7: Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Rock Radio.
0: V dabu i FM Rock Radio. V dabu i FM nebo na radio.

0: Offspring, gotta get away. Měla bych od tebe odejít, ty si před chvilkou. Offspring, gotta get away. Měla bych od tebe odejít, ty si před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Gotta get away. Měla bych od tebe odejít, ty si před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám, tak já jdu pryč. Jsi tady sám, tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě, nechyt nikam. Ne, na vodítku pěkně. A ti nesmím ti jako prodlužovat řetěz.
0: Tak dobře, tak já tady hodinu.
1: Hodná.
2: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory najdete. Ventilátory.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Weil.

DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké úterní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes ke úterní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Marnávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. V pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Při ní teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Loni Český hydrometeorologický ústav evidoval 14 tropických nocí. Pro porovnání, nejvíc tropických nocí zaznamenala stanice Praha Klementinum v létě 2015, a to 28. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III, poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Kýrem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem
2: a německým kancléřem Friedrichem Mercem.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad

0: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100. A vyrovnali stav se čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území 22 až 27 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
0: Na D6 opatrně na výjezdu od Karlových. V Plzni se bouralo v ulici u Prazdroje, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a hodně silný provoz. A pozor si dejte taky nakladně na Kročehlavské ulici, tam se bouralo provoz. A silnice momentálně uzavřená.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo prost z jízdy. Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. BMW.
3: Rozjezd. Dobré ráno,
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Si. Ať už jedete kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd. Ať už jedete kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza.
2: Anabel.
1: A zase. Jedete kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza. Na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po 8.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 3 minuty po 8. Dneska v úterý 9. června.
2: Ano.
1: Rozdáváme lístky, pamatej.
2: Ano.
1: Rozdáváme lístky, pamatej si to, ne?
2: Ano. Ještě... ano.
1: Rozdáváme lístky, pamatej si to, ne?
2: Ano.
1: Ještě ne. Povídej.
2: Pamatuju.
1: Máme lístky, pamatej si to, ne?
2: Ano.
1: Ještě ne. Povídej.
2: Pamatuju. Vezu fest.
1: Ano. Ještě ne. Povídej.
2: Pamatuju. Vezu fest.
1: Ano.
2: Tato ten fest.
1: Ano.
2: Tato tento víkend.
1: 4. a 5. července. No.
2: Tato tento víkend.
1: 4. a 5. července.
2: Takže to tato tento víkend.
1: 4. a 5. července.
2: Takže to je za 3 týdny asi. Tento víkend.
1: 4. a 5. července.
2: Takže to je za 3 týdny asi.
1: Není. 4. a 5. července.
2: Takže to je za 3 týdny asi.
1: Není. 4. a 5. července.
2: Takže to je za 3 týdny asi.
1: Není.
2: 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale
1: července.
2: Takže to je za 3 týdny asi.
1: Není.
2: 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale
1: to je za 3 týdny asi.
2: Není. 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé, to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, po půl devátý to rozdáme. Lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, po půl devátý to rozdáme.
1: Důležitý
2: Messenger, po půl devátý to rozdáme.
1: Důležitý 4 lupeny. Jo?
2: To jsem řekla.
1: No, já
2: devátý to rozdáme.
1: Důležitý 4 lupeny. Jo?
2: To jsem řekla.
1: No, já to jenom ještě jako opakuju.
2: Můžeš to zopakovat, ale řekla jsem.
1: Jo, že fakt jako 4 lupeny.
2: Že pro říkám, celou rodinu.
1: Ano, že nemusíte jako jít jenom se svojí starou, ale můžete vzít i 2 milenky.
2: Ano.
1: Nebo
2: do poligamní páry ideální, tak ano. Je to hromadný balíček.
1: Vzít i 2 milenky.
2: Ano.
1: Nebo
2: do poligamní páry ideální, tak ano. Je to hromadný balíček.
1: Nebo kromě vaší ženy můžete vzít i její mámu, což je nebo kromě vaší ženy můžete vzít i její mámu, což je sen každýho muže, že jo? Můžete vzít i její mámu, což je sen každýho muže, že jo? Jíte tam takhle ve třech.
2: Jít skýní na celou víkendovej.
1: Mámu, což je sen každýho muže, že jo? Jíte tam takhle ve třech.
2: Jít skýní na celou víkendovej ten.
1: Ideálně, což je sen každýho muže, že jo? Jíte tam takhle ve třech.
2: Jít skýní na celou víkendovej ten.
1: Ideálně tam pak nechat třeba.
2: V kadibucce.
1: No nebo na těch, tam pak nechat třeba.
2: V kadibucce.
1: No nebo na těch, zapomněl Maxim Turbulence.
2: Nebo takhle.
1: Nebo na těch, Maxim Turbulence.
2: Nebo takhle.
1: Maxim Turbulence.
2: Nebo takhle.
1: Ale každopádně tam spousta super kapel, takže si pište. Jedem dál Arakain, slečna kapel, takže si pište. Jedem dál Arakain, slečna závist. Takže si pište. Jedem dál Arakain, slečna závist. Arakain, slečna závist.
0: Rock Radio.
1: Slečna závist.
0: Závist. Rock Radio.

0: A jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, že jo, v alternativě je to ve znakový řeči I love you, miluji tě. Tam s vystrčeným palcem. V roce 1906 ve znakový řeči I love you, miluji tě. Tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se view, miluji tě, tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil, tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil John Lennon by Yellow Submarine, což už bylo před asi o 11 let dřív, než byli Kysáci. A v roce 69 ho měli na obalu desky Witchcraft Kysáci. A v roce 69 ho měli na obalu desky Witchcraft americký rockeři Cup. Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke, bejze, něco se Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke, bejze, něco se satanem a ukazují tam, který tam dělají takový nějaký jako zilke, bejze, něco se satanem, zilke, bejze, něco se satanem a ukazují tam ty satanský parohy taky. Takže Jean se nakonec na tu registraci po konzultaci s právníkama. Úřad zamítnul.
1: Je to teda mimořádně skvělý podnikatel, to si pojďme říct.
0: No minimálně ten nápad, že jo, to je fakt dobrý, jo. Co bys si tak mohla registrovat a dělá to každej.
1: Já mám registrovaný své jméno a je mi to k hovnu, takže...
0: Gratuluju! Takže přeju všechno nejlepší k tvýmu dnešnímu svátku, který
1: děkuji
0: nemáš.
1: Pěkně. Ano.
0: Jdem dál. Boston Modern Feeling na Rock Rádiu právě teď. Teď.

0: Dio. Dio. Rainbow. In the... Dio. Rainbow in the dark. Duha. Rainbow in the dark. Duha ve tmě. To jako hnutí duha asi někde. Hnutí duha asi někde, když zasnou. 8 hodin 12 minut na Rock Radio. Dneska je minut na Rock Radio. Dneska je úterý 9. června. Já tady mám pro tebe zajímavost. Dneska je úterý 9. června. Já tady mám pro tebe zajímavost z historického okna. Minulý týden jsme se bavili o pozdravu 9. června. Já tady mám pro tebe zajímavost z historického okna. Minulý týden jsme se bavili o pozdravech. A rokeři kromě toho, že si říkají nazdar, čau, bazar, tak taky na sebe ukazují různý gesta. Buď se ženička nebo ukazují paroháče, že? Sebe ukazují různý gesta. Buď se ženička nebo ukazují paroháče. Háče, že? No a 9. června roku 2016 ta buďže se ženička nebo ukazují paroháče, že? No a 9. června roku 2016 se pokusil, že? No a 9. června roku 2016 se pokusil Gene Simmons z Kisáku nechat. 9. června roku 2016 se pokusil Gene Simmons z Kisáku nechat si toho paroháče, právě registrovat jako gesto, který dělal na koncert, Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Víš? No Gene totiž tvrdil, že tohle gesto v roce... Víš? No Gene totiž tvrdil, že tohle gesto v roce 1977 vymyslel na... No Gene totiž tvrdil, že tohle gesto v roce 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. Tvrdil, že tohle gesto v roce 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho... Gesto v roce 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. To je 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn, že vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že byl na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncert. Pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by trvat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval, zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval na koncertech na diváky, což by teda znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval na koncertech na diváky, nebo znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval na koncertech na diváky, nebo na posluchače, tak by musel na koncertech na diváky, nebo na posluchače, tak by musel Ginovi platit autorský prech na diváky, nebo na posluchače, tak by musel Ginovi platit autorský práva za to, že to diváky, nebo na posluchače, tak by musel Ginovi platit autorský práva za to, že to používá.
1: Ale je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení už trošku asi složitější, protože to zaprvé asi nevymyslel, předpokládám.
0: No, jako jednak by se to špatně kontrolovalo. No, jako jednak by se to špatně kontrolovalo a jednak právě to nevymyslel.

0: skapal.
1: Oni sa skapečka. A ja sa ešte hrajú.
0: Niekto skapal? Kapal?
1: A sa podívam. Skapé. To je prosím nie kapela z Madridu a podľa všeho ešte furt fungujú teda.
0: Mis kolegas.
1: Kapela z Madridu a podľa všeho ešte furt fungujú teda.
0: Mis kolegas.
1: Z Madridu a podľa všeho ešte furt fungujú teda.
0: Mis kolegas.
1: No.
0: Kolegas.
1: No. Každopádne my tady budeme mít u našeho mis kolegas zítra hosta.
0: Ano, je středa.
1: No. Každopádne my tady budeme mít u našeho mis kolegas zítra hosta.
0: Ano, je středa zítra. Uhum. Zítra můj oblíbený den v týdnu, láme se půlka týdne. A ve středu se děje jedna radostná událost.
1: A to rokový dopoledne a náš hvězdný host a zítra ke Kamilovi na rozhovor dorazí doktor P.P. neboli Petr Pečený. Doktor P.P. neboli Petr Pečený.
0: Ano, takže kdo má rád tohotle hudební...
1: P. neboli Petr Pečený.
0: Ano, takže kdo má rád tohotle hudební... Ano, takže kdo má rád tohotle hudebníka, tak si můžete naladit od 9 hodin rozhovor s naším Kamčou. Kdo by to nestihl, tak nemusíte smutnit. Musíte smutnit, jako vždy to najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách. Ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz. Podní den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech. A taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
1: Díky, kámo. Jdeme dál.
0: Na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
1: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloween.
0: Rokovýradio.cz v podcastech.
1: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out.
0: CZ v podcastech.
1: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out. Díky, kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out. Chci ven.
0: Já už teda chci.
1: Kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out. Chci ven.
0: Já už teda chci taky ven.
1: I want out. Chci ven.
0: Já už teda chci taky ven.
2: Zažijte emoce za volantem.
1: Chci ven.
0: Já už teda chci taky ven.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Chci taky ven.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. S novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PMV nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Těšíme se
2: 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před od pátek 19. června před OC Letňany.
4: Románský.
5: Drby z ohrad a výběhu z
3: června před OC Letňany.
4: Románský.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku
3: Letňany.
4: Románský.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se u zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor. Hlásíme
5: Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor. Hlásíme zvýšený
5: ze surikatí hlídky.
6: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se
5: šíří hlídky.
6: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří. Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas. Vidujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark.
6: Jsme my, surikaty, opravdu dobré.

0: opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Trénírka Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít...
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz. 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apocalyptica 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do na Bejzeny na Otočku, je do stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzin Firefest.
4: Otočku, je do stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzin Firefest, mediálně...
4: Prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
4: Bejzin.cz.
5: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Radio. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy.
7: Tatart nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
7: Nákupy.
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji
7: nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmsense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart. Nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
8: No to, že seš...
7: To je mazec.
6: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
8: No to, že seš mladej...
6: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Ještě budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a na zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabídky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz
8: Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z

0: 8 hodin 22 minut ladíte rokovej. 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a skapečka se songem. 22 minut ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a skapečka se songem Mis Colegas. Nemůžu se zbavit dojmu se songem Mis Colegas. Nemůžu se zbavit dojmu, že to má něco společného s kolegama.
1: Kdo skap-

0: Rady Premium od matrace za hubičku CZ. Se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičce za hubičku CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávku. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu je levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 dní i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
3: Rock Radio.
2: -auto.cz

0: Ano. A teď už, ano. A teď už budeme rozdávat?
1: Ne.
0: Ne, jo, jsou zprávy, vlastně ho nepůjdu.
1: Jsi dneska nějaká unavená.
0: A teď už budeme rozdávat?
1: Ne.
0: Ne, jo, jsou zprávy, vlastně ho nepůjdu.
1: Jsi dneska nějaká unavená.
0: Já jsem hodně unavená.
1: Jsi dneska nějaká unavená.
0: Já jsem hodně unavená, bych chtěl říct. Ale 32, takže šport. Šport.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Zeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký že slíže. Alkohol, horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Rock Radio. Sport. Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou. A na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici, v Trutnově na Polské a v kilometru. V Plzni pozor v ulici U Prazdroje, kde se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a silný provoz.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.
4: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Halloweeni, I want out. Halloweeni, I want out. Chci ven. Halloweeni, I want out. Chci ven. Halloweeni, I want out. Chci ven. 2 minuty po půl devátý na Rock Rádiu. 2 minuty po půl devátý na Rock Rádiu.
1: Ano. A teď už budeme...
0: Půl devátý na Rock Rádiu.

0: Zuzko, díky. A teď už lekce slovenského jazyka. Horký, že slíže. Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám. Díky. A teď už lekce slovenského jazyka. Horký, že slíže. Ty vieš, že sa chovám tak, jak... Lekce slovenského jazyka. Horký, že slíže. Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.
1: Miluje.
0: Slovenského jazyka. Horký, že slíže. Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.
1: Miluje.
0: Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.
1: Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo. Milujem
0: tak, jak sa chovám.
1: Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo. Milujem to.
0: A kde? Na Rokinu.
1: A ovšem.

0: lubeny na festival VES. Někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lubeny na festival VES. Za chvíli obdrží 4 lubeny na festival VESův. Festival VESův.
1: A teď pozor, extrémně výhodné. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: Více na Nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: Po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový.
2: Chcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete
2: klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: S detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočtí.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladím. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. V létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň.
4: Ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň tvoří
2: na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14 Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se...
5: Bohatší Česko.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátel v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Profita.
6: Lidl, to se vyplatí.
7: Profi voda.
6: To se vyplatí.
7: Profi voda. Se nemusíte
6: vyplatit.

0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Cílek.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Lost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagen. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až vyhrajete? Eurojackpotka může být vaše. Kam vyrazíte, až vyhrajete? Eurojackpot.
3: Hledáte?
2: Kam vyrazíte, až vyhrajete? Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dá...
2: Vyhrajete. Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejnu...
2: Eurojackpot.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz.
4: Svět není jen samé slovo.
3: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen
3: samé. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den.
4: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě.
5: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte sklad...
5: Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiv za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiadné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho sny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí po extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro. Vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Rok Autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Rok Radio.
5: Těšíme se na vás.
6: Rok Radio.
5: Na vás.

Horký, že slíže, na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že se chovám tak, jak se... Horký, že slíže, na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že se chovám tak, jak se... Horký, že slíže, na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že se chovám tak, jak se chovám. V 8 hodin a skoro... Že na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že se chovám tak, jak se chovám. V 8 hodin a skoro... S Peckou. Ty věš, že se chovám tak, jak se chovám. V 8 hodin a skoro 38 minut. Což znamená... Věš, že se chovám tak, jak se chovám. V 8 hodin a skoro 38 minut. Což se chovám tak, jak se chovám. V 8 hodin a skoro 38 minut, což znamená jediný, máme rozdávnout, což znamená jediný, máme rozdávačku, popu, levátý, mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli, mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupeny, na mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží 4

0: Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.odranadovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok radio.cz. Rok
1: radio. V 8 hodin 1:40. V 8 hodin 1:40 jsme zpátky v éteru a na 8 hodin 1:40 jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kempu 1:40 jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kempu Suchý u Boskovic jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kempu Suchý u Boskovic na 5. května do kempu Suchý u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct. Května do kempu Suchý u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct. Děkuju. Suchý u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny a já... Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdáváme dva lupeny a já... Děkuju. Rozdáváme dva lupeny a já... Čtyři lupeny, sakra. A jejich ma... Rozdáváme dva lupeny a já... Čtyři lupeny, sakra. A jejich majitelem je Honza... Čtyři lupeny, sakra. A jejich majitelem je Honza... Solomouce. Sakra. A jejich majitelem je Honza Solomouce.
2: Ahoj. Se to z materního pána neposlouchej, on ti řekl špatný datum, počet lístku a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo.
1: Já nevím,
2: abys nejel v květnu příští rok, je to ještě letos, nemusíš se bát.
3: Ale jo, super, děkuji.
1: Ty to ale Honzo určitě víš, že to je ještě renci, že já jsme říkali předtím. Prosím tě, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale... kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá.
3: Ano.
1: To má jakou speciální přezdívku na P, můžem to říct? Já nevím. Skutečně, ale ty můžeš.
3: Prej se tomu tam říká pičov.
2: Tak to je hezký název vesnice. Tak to je hezký název vesnice ovšem.
3: Nevím, jak to vzniklo, ale prej je to tak.
2: A kamarád Pepe, to je ten, který k nám jde zítra na rozhovor, nebo? Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný.
3: Prosím tě, Honzo, byl...
1: Prosím tě, Honzo, byl...

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodač s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Aktuální zpráva.
0: Hazard. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo
1: financí nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
1: mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.

0: veselo.
1: No, co je to jaký divný
2: máme jeskej. Každý den veselo.
1: Prosím tě, Honzo,
0: byl... je tam od rána veselo.
1: No, co je to jaký divný
2: jeskej. Máme každý den veselo.
1: Máme rady, jak ty Honzo
0: byl... je tam od rána veselo.
1: No, co je to jaký divný
2: jeskej. Máme každý den veselo.
1: Máme rady, jak ty kafe od rána. Prosím tě.
2: Každý den veselo.
1: Máme rady, jak ty kafe od rána. Prosím tě, byl jsi někdy na Vezufu? Jako na... Prosím tě, byl jsi někdy na Vezufu? Jako na festiáku?
0: Nebyl, rád se tam podíval.
1: Festiáku.
0: Nebyl, rád se tam podíval. Nebyl, rád se tam podíval.
2: A na té hoře jsi byl?
1: Na jaký hoře?
2: To je nějaký Vezuv je nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
1: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezuvu?
0: Tak tam jsem ještě nebyl.
2: Sopka nebo něco?
1: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezuvu?
0: Tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš.
1: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezuvu?
0: Tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš, tak teďka pojedeš
0: na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuv, ale do Čech.
1: Jak se ti líbilo na Etně mimochodem?
0: Jo, bylo to pěkný.
1: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej.
0: No, bylo to pěkný.
1: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej.
0: Ne, bylo to v klidu naštěstí.
1: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej.
0: Ne, bylo to v klidu naštěstí.
1: Zrovna, aspoň popel sopečnej.
0: Ne, bylo to v klidu naštěstí.
1: Dobře, tak se vrátíme k sopečnej.
0: Ne, bylo to v klidu naštěstí.
1: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu. Tam žádný plivání nebude. Doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice, a ne kvůli tomu, že se tam tomu teda říká nap. A prosím tě, muzice, a ne kvůli tomu, že se tam tomu teda říká nap. A prosím tě, poslední otázka. Jsou to čtyři lupeny tentokrát. Koho vezmeš sebou?
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády.
1: Tentokrát. Koho vezmeš sebou?
0: Takže Pepe pojede, se pojede do píčo.
2: Krásná. Krásná kombinace, no tak si to užijte kus.
0: No jo.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí. Jo, děkuju. A měj krásný ráno. A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno.
0: Děkuju.
2: A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
2: A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
2: Měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
0: Ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbená...
3: Do večera slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbená skupina...
3: Slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbená skupina...
3: Rock.
2: A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A fuck. A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A fuck. A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A fuck.
4: Top of the opera is...
2: Skupina Nightmish. A fuck.
4: Top of the opera is dead.
1: Povisej tady někde před barákem.
2: Já musela pochválej, že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak
1: to radši. No pochva tam bude někde před barákem.
2: Já musela pochválej, že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak to radši.
1: No pochva tam bude, ale pochvala to nebude. Bude.
4: Top of the opera is dead. Top of the opera is dead.

Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: velice příjemný hlas. Velice příjemný hlas se Summer Fist zpívá Lyde. Velice příjemný hlas se Summer Fist. Velice příjemný hlas se Summer Fist zpívá Lyde Shadow. Velice příjemný hlas se Summer Fist zpívá Lyde Shadow.
1: A ty bys to mohl za toho zpívá.
0: Se Summer Fist zpívá Lyde Shadow.
1: A ty bys to mohl za toho zpíváka hned vzít dobře ty. Zpíváka hned vzít dobře ty.
2: No ale abych to dělal 10 vteřin a pak bych vyplil vlasivky. Je 8:52 minut, rokový rozjezd končí. Napsal nám posluchač Honza. Dobré ráno, už Honzovi někdo řekněte, že posluchač Honza. Dobré ráno, už Honzovi někdo řekněte, že zubař. Dobré ráno, už Honzovi někdo řekněte, že zubař prostatu neprohmatává. Už Honzovi někdo řekněte, že zubař prostatu neprohmatává. Zubař prostatu neprohmatává. Tak já jsem asi normálně tu neprohmatává. Tak já jsem asi normálně, teďka nevím, tak asi došlo
3: ke zneužití. Jsem z toho lehce zmatená.
2: Já teda jezdím k zubaře.
3: A kde jsi byl u zubařky, prosím, jsem zmatená.
2: Já teda jezdím k zubaře.
3: A kde jsi byl u zubařky, prosím tě, ten.
2: Já teda jezdím k zubaře.
3: A kde jsi byl u zubařky, prosím tě.
2: No, jezdím ke svýmu.
3: U zubařky, prosím tě.
2: No, jezdím ke svýmu kamarádovi právě dobrýmu.
3: A není to on.
2: Jsem ke svýmu kamarádovi právě dobrýmu.
3: A není to on pod nějakým fake profilem.
2: Nevím, to je to.
3: Teď tím chtěl naznačit, pojišťovna platí málo. Nejezdíš, prosím.
2: Ne, já nevím, no, pojišťovna platí málo. Ne, já nevím, no, tak vždycky to tam dopadlo, nebo když...
3: Nejezdíš, prosím. Už bys neměl chodit mezi lidi a nechávat si radši vozit nějaký dovážkový služby, bude to jistější.
2: Se strašně omlouvám.
3: Já taky. My se oba omlouváme a radši odcházíme, takže se mějte báječně.
2: Za chvíli něco normálního jako Kamil. A teď Lucia Amerika na Rock Rádiu. Mějte se fanfárově. Mějte se fanfárově.

0: Dnešní taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapa Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy?

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Padák, kdo pak nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Padák, kdo pak nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: To praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Čeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Attention!
2: Jen záruka kvality.
3: Attention!
2: Jen kvality.
3: Attention!
2: Jen jedno.
3: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jedno.
3: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte.
3: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný. Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečí latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical.

čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz Radio.cz CZ

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Složení delegace na summit 4 lidé. Složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Rozhodne vláda ve sboru 22. Nechtěl komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4.
2: V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km v hodině. Na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tur na Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk. Druhý start v sezóně. Po operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.

0: obuví.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadlo. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Snetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letoš velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošní divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách poslat na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v
3: Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás
3: o letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
3: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš kar.
3: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš kar. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.
1: Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www. A více informací na www. westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketmací na www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Ticketportál.
4: Nejvyšší čas.
3: Portál.
4: Nejvyšší.

0: obsadil druhé místo. Na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během...
1: Rock Radio, počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západ...
1: Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě území. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní poloty 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území naměříme až 7.
1: Ať už prší nebo paří. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
0: Pozor si dejte na trase.
1: Pozor se dejte na trase Lovosice Cínovec
0: u Teplic na 25. kilometru na silnici číslo 8. Máme tam hlášenou nehodu autobusu s osobákem u benzínky Orlen. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na pěta osobákem u benzínky Orlen. A v Brně se řeší větší nehoda na Bítežské ulici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Tak dneska k tobě, Zuzko, nemám nic.
0: To nevadí.
3: Dáme různé. Co mi vždycky líbilo na těch poradách. Tak má ještě někdo něco? Takže různé, ne.
0: Tak.
3: Dobře, tak děkujeme. Budeš si užít volno zasloužené a my jdeme na rok. Ty po 9. hodině tady s vámi Kamil a samozřejmě spousta muziky Manowar, Trautenberg a Stratovarius.

Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Českých Budějovic, Plzně, a co to bylo ten poslední teďkon? Českých Budějovic, Plzně, a co to bylo ten poslední teďkon? Nevím, to je jedno. Tak teďkon do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka, jo? A máte čas do čtvrtka, do 11.6. do 15. hodiny posílat svoje. Čtvrtka do 11.6. do 15. hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. Do 15. hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. No a když zaujme naší hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. No a když zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v pátek v rokovém rozjezdu dozvíte, že jste to vy. Tak se v pátek v rokovém rozjezdu dozvíte, že jste to vy a 10 lupenů do Moravského Krumlova a 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin poputuje za vám. Tak posílejte fotky, čas máte, jak jsem říkal, do čtvrtka, už jich pár přišlo. Takže pořád je šance, že to budete zrovna vy.

Lenny Kravitz na Rock Rádiu. Lenny Kravitz na Rock Rádiu, 3:45. No a pojďme se obligátně podívat na roky, nebo respektive 9:45. No a pojďme se obligátně podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento týden, protože v sobotu 13. června dorazí Rokin do Moravského Krumlova. Opět se můžete těšit na Kokot Minute, alkohol, horký, že slíže dym do Moravského Krumlova. Opět se můžete těšit na Kokot Minute, alkohol, horký, že slíže Dimitri Trautenberg. Kokot Minute, alkohol, horký, že slíže Dimitri Trautenberg. A Traktor, to je sestava, která vám tam zahraje, bude tam. Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhletu akci. A to celých 10 pro celou partu, tak jak jste zvyklí, u z Českých Budějovic, Plzně a z celou partu, tak jak jste zvyklí, u z

0: Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravce Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Iš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál.
0: Dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál. Olympics.
0: Matrace Zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál, Olympic si dáme za chvíli Limbiskit.
0: Zahubičku.cz.
1: No a my jedeme dál, Olympic si dáme za chvíli Limbiskit. No a my jedeme dál, Olympic si dáme za chvíli Limbiskit a budou taky klů na Rock Rádiu. A budou taky klů na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock Rádio. Všude tady je slušnej rock doma. Rock doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.3.5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Kama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Tati ETF.
5: Budujte srdcem.
6: Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Te srdcem.
6: Tati ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC. Tati ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
7: je. A co SSB? A?
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
7: je. A co SSB?
6: SSB, NFT, i když to už
7: je. A co SSB?
6: SSB, co je SSB?
7: Garantované úročení.
6: To už
7: je. A co SSB?
6: SSB, co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, SSB.
6: SSB, co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky. To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně.

0: Bez stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv... Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za šní od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5. Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka, dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Zahrádka
2: až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého
2: 3%. Buřinka.cz.
3: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny. CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Aktuální zpráva. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den. Když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo do práce? Díky Olvinu můžete být milionáře. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 levněji. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 25 000 korun. I v Direct Auto Kladno. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Rádio. Rock. Rock Rádio. Rádio. Rádio.

na do světa desku Big Beat. V nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beat. Vzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem. Osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska. S Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. dny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. V 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a kliku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. A klávesy převzal Jiří Valenta. Ze klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenný skup Jiří Valenta. Ze čtyřčlenný skupiny se stal kvinteta. Ze čtyřčlenný skupiny se stal kvintet. Ze čtyřčlenný skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa. Čtyřčlenný skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku. Kvintet se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat a v nový sestavě poslala skupina.

tohle byli Klů na Rock Rádiu. 9 hodin a 37 minut, no a my se pojďme po 9 hodin a 37 minut, no a my se pojďme podívat na Basin Fire. Se pojďme podívat na Basin Fire Fest, samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte. Probíhá ve spálené, probíhá ve spáleným Poříčí a i letos proběhne, a to v datech 24. až 27. 6. v datech 24. až 27. 6. A myslím si, že je tam jako 24. až 27. 6. A myslím si, že je tam jako docela 10. až 27. 6. A myslím si, že je tam jako docela slušný. A myslím si, že je tam jako docela slušný line-up, nebo aspoň pro mě. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery tohoto dne. A pak samozřejmě bych tam mohl zůstat na další dny, ale jak říkám, mám pracovní povinnosti, takže už si neužiju styl Panther, který bych chtěl vidět. To je fakt super, viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch, a bylo to skvělý, jinak tuhle tu kapelu mám moc rád. Paradise Lost tam s Five Finger Death Punch, bylo to skvělý, jinak tuhletu kapelu mám moc rád. Apocalyptica, Napalm Death a další. Takže je toho hodně a myslím si, že tenhle festival určitě stojí za povšimnutí. Tak jestli máte rádi tyhle kapely a chcete si to pěkně užít venku on air, tak Basin Fire Fest 24. až se chcete si to pěkně užít venku on air, tak Basin Fire Fest 24. až 27. 6. ve spáleným Poříčí. Jinak všechny další info na 27. 6. ve spáleným Poříčí.

0: Jinak všechny další info najdete na www.bazin.cz. Tak třeba se tam potkáme na Vaspech, uvidíme. Každopádně pokud... Tak třeba se tam potkáme na Vaspech, uvidíme. Každopádně pokud chcete... Tak třeba se tam potkáme na Vaspech, uvidíme. Každopádně pokud chcete vyrazit někam jinam, tak potkáme na Vaspech, uvidíme. Každopádně pokud chcete vyrazit někam jinam, tak pro vás uvidíme. Každopádně pokud chcete vyrazit někam jinam, tak pro vás máme kulturní tipy, se dozvíte za chvíli a pak další muzika Tři sestry, Disturbed, anebo Judíte za chvíli a pak další muzika Tři sestry, Disturbed, anebo Judas Priest.
1: Rock Radio.
0: Disturbed, anebo Judas Priest.
1: Rock Radio.
0: Nebo Judas Priest.
1: Rock Radio.

0: v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou a štět Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Ekondomy.cz. Vše pro vás. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Toto vysílání je
2: a online ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: CZ. Vše pro vaši lásku.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: Vši lásku.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnat. Toto vysílání je přísně tajné. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 auta.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilku.

0: www.tutečka.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
0: www.tutečka.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro.
0: Roste.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. By Allegro.
2: Ono se řekne e-shop. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte shop, ale to máte trička, to máte mikiny.

0: máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věci.
1: My to všechno...
0: To máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věci.
1: My to všechno máme. Oblečení
0: půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věci.
1: My to všechno máme. Oblečení pro...
0: To máte ponožky, to máte dětský věci.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný...
0: To máte dětský věci.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu.
1: Radio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu. Do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockovýradio.cz. Radio.cz. .cz.
0: Shepard. Shepard.

předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz. Rock Radio. Autojarov.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. CZ.

0: náhradní díly pro bagry pěkně
1: bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné
1: objezd.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objezd pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz. Vše pro bagr.cz.
2: Potisk dárky, potisk dárky, byla byl, CZ. Chceš mít ten správný
1: byla byl, CZ.
2: Chceš mít ten správný drive
1: byla byl, CZ.
2: Operák za super cenu i Jarov drive, operák za super cenu i Jarov drive, operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Vozy skladem.

0: rozhlasu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice. Na tom samém místě s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko s hrající povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echo s hrající třeba. Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Nenechte si ujít dvoudetalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších.
2: Na našem webu Rockový Rádio CZ ve slušných rock akcích.
3: Rock Radio, rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Poledne s Kamilem Drábem.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Muzika.

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Do Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Metrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu.
0: 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. A díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji
0: v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji
0: v technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: .com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuří prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou 59,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu. To se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. Vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90 nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyš, Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy.
3: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy.
3: Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart.
2: Slyším, Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spoty? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETAS? Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETAS se slevou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETAS se slevou 20% a ušetřebiče ETAS se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného dent a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
3: Svého vysněného domova.
2: To je mazec.
3: Datart, opravdový vysněného domova.
2: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospec.
2: Mazec.
3: Datart.

0: na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. Šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejist Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejisty Los Angeles. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. 61letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko. 61letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu tříleté smlouvy. Podle dalších informací by se nový sezon v NHL je blízko podpisu tříleté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem je blízko podpisu tříleté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů podpisu tříleté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock. Informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock. Novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataženo. Oblačno od západu. Občasný déšť nebo i přehánky a lokálně se. Bouřka. Teploty mezi 18 až.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to aktuálně.
3: Osobní auto s motorkou, bohužel je to se zraněním, právě se to tam šetří. A

dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na radia.dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit Bona radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všet slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: A s motorkou bohužel je to se zraněním, právě se to tam šetří. A počítejte tam s omezením.
1: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni, něco málo po desáté.
2: Radio, rokový dopoledne.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni, něco málo po desátý hodině, je s vámi Kamil Dráb. Přeju vám hezký úterý, devátý hodině, je s vámi Kamil Dráb. Přeju vám hezký úterý, devátýho června a samozřejmě je tady spousta muziky, a protože jsme toho napovídali dost, tak se jí pojďme věnovat. Rybičky budou Shinedown. A právě teď si dáme legendární hymn.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopadio.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Rač.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet.

Jsou proto takžitější články týhletý kapely, které už tam bohužel nejsou. Pro Purple vypadají tak, jak vypadají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glourovi a Ianu Paceovi, který taky dají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glourovi a Ianu Paceovi, který taky byli v té sestavě. Mark samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glourovi a Ianu Paceovi, který taky byli v té sestavě Mark II a Ianu Paceovi, který taky byli v té sestavě Mark II. Ale bohužel Paceovi, který taky byli v té sestavě Mark II, ale bohužel bez Johna Lorda, zrovna dneska taky byli v té sestavě Mark II, ale bohužel bez Johna Lorda, zrovna dneska jsem to poslouchal v sestavě Mark II, ale bohužel bez Johna Lorda, zrovna dneska jsem to poslouchal ráno, bez Johna Lorda, zrovna dneska jsem to poslouchal ráno, jsem si pouštěl nový Lorda, zrovna dneska jsem to poslouchal ráno, jsem si pouštěl nový Purple, nebo respektive desku z roku. Jsem to poslouchal ráno, jsem si pouštěl nový Purple, nebo respektive desku z roku 2000, nový Purple, nebo respektive desku z roku 2020 a nový Purple, nebo respektive desku z roku 2020 a Don Airy je výborný, nebo respektive desku z roku 2020 a Don Airy je výborný klávesák, desku z roku 2020 a Don Airy je výborný klávesák, samozřejmě známého set. A Don Airy je výborný klávesák, samozřejmě známého z White, známého z Rainbow, známého taky jako spolupracovníka Judas Priest, o to nic. Z Rainbow, známého taky jako spolupracovníka Judas Priest, o to nic. On má sknic, on má skvělý styl, skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do pár plů, nebo styl, skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do pár plů, nebo respekt, skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do pár plů, nebo respektive skládá, prostě mám pocit, že do pár plů, nebo respektive skládá věci, nebo aranžuje tam věci klávesový, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by tam věci klávesový, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, aranžový, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, ani ty zvuky by nepoužil, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, ani ty zvuky by nepoužil. A to mi trošku chybí, protože ty zvuky by nepoužil. A to mi trošku chybí, protože právě hra Johna Lorda byla. A to mi trošku chybí, protože právě hra Johna Lorda byla taková ikonická pro Deep Purple. V okamžiku, kdy je opustil před album Bananas, mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, oričím. Album Bananas, tak mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, oričím. Tak mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, oričím. O tom ani nemluvím. Mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, oričím. O tom ani nemluvím. Takže pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, oričím. O tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty... O tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a vím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že už si je bohužel. Ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme a mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by... Mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by... Už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy... Nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy s Purplema něco stvořil. Poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy spál s Purplema něco stvořil a že by ještě někdy spál s Purplema něco stvořil a že by fungoval. Nicméně John Lord ještě taky hrál v kapele Whitesnake, to je jasný, zemřel 12.7.2000, taky hrál v kapele Whitesnake, to je jasný, zemřel 12.7.2012 v 71.7.2012 v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně vyšla ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají. To bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají. To bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají lidi a tak dál. Ale co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti

New Radicals na Rock Radio. New Radicals na Rock Radio, 10:17. New Radicals na Rock Radio, 10:17. New Radicals na Rock Radio, 10:17. New Radicals na Rock Radio, 10:17. Dneska máme 9. června. New Radicals na Rock Radio, 10:17. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát. Na Rock Radio, 10:17. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát říkali a já se jdu podívat do historického okýnka, protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. výbornýho muzikanta, klávesáka, zakládajícího člena, i když vlastně to je relativní, protože Deep Purple vznikli John Lord u toho byl hned na začátku společně s Richie Blackmorem, řekl bych, že dva nejdůležitější články týhletý kapely, který už tam bohužel ne.

0: odchází, umírají lidi a tak dál, ale tohle to se mě fakt dotklo, ten ti odchází, umírají lidi a tak dál, ale tohle to se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem lidi a tak dál, ale tohle to se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem Deep Purple. Tak mě to dál, ale tohle to se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem Deep Purple. Takým fanouškem Deep Purple. Tak mě to hodně mrzelo. Jinak, aby jsme zase trošku veseli, tak jeho souputník Purple. Tak mě to hodně mrzelo. Jinak, aby jsme zase trošku veseli, tak jeho souputník Mick Box trošku veseli, tak jeho souputník Mick Box, kytarista kapely Uriah Heep, taky dneska slaví narozeniny, ten ještě pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když slaví narozeniny, ten ještě pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když taky má zraniny, ten ještě pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když taky má zdravotní problémy a musel vynechat některé koncerty. Pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když taky má zdravotní problémy a musel vynechat některý klip, ale slaví narozeniny, tak mu taky přejeme všechno nejlepší. Stejně tak jako našemu domácímu, ale slaví narozeniny, tak mu taky přejeme všechno nejlepší. Stejně tak jako našemu domácímu Robertu Plentovi, tak mu taky přejeme všechno nejlepší. Stejně tak jako našemu domácímu Robertu Plentovi, Dan Horina, samozřejmě Exvitacit, Pumpa, Merlin, nedávno jsme o tom měli na rozhovoru, tak ten dneska slaví taky narozeniny, přejeme všechno nejlepší a můžeme popřát i Johnny Deppovi, samozřejmě výborný herec, ale taky kytarista. Kytarista kapely Hollywood Vampires. Tím bychom to měli kompletní a pojďme na muziku. Když jsme se bavili o těch, dáme si za chvíli Nazarety, pak přidám i Škvor a budou třeba i Killers na Rock Rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku... Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do vzpomínky. Registrace

0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
1: NZ.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio,
2: dnes objednáš
0: a jede to! 30% na všechno s kódem rádio,
2: dnes objednáš,
0: jede to! 30% na všechno s kódem rádio,
2: dnes objednáš a zítra máš!
1: Trenýrkárna.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší
1: pohled.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
7: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner vám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda, prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G
0: v Náchodě.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G.
2: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trénírku.cz. Trénírkárna.cz.
5: Hej ty.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
4: Na.cz.

0: Kalifornii od Volkswagenu. Stačí vsadit plný Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornii od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování celkem 10 Kalifornii od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle Kalifornii od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel.
0: Vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Dobrý den,
0: vyhrajete? Eurojackpot.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoero. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoero.
2: Právě teď pořídíte skladové.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoero.
2: Právě teď pořídíte skladové
1: a zvu vás na nákup vozu do Autoero.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen a právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio. Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio. CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
1: Se na vás.

rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.dabu.fm nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětník.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem.

0: Rockin'. Máte map Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu.
0: Právě vám.
1: Partnerem festivalu. Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky ne. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A samozřejmě si v loňském roce ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. máme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Poprvé PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Poprvé, takže se zeptá u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Poprvé, takže se zeptáme i na mezi 9. a 10. hodinou. Poprvé, takže se zeptáme i na střípky. Poprvé, takže se zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Poprvé, takže se zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit, zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit, zítra na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit, zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit, zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP kapely. Takže se máte na co těšit, zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Takže se máte na co těšit, zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Papa těšit, zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Paparou mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Paparouč a taky Bon Jovi. Hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Paparouč a taky Bon Jovi. Doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Paparouč a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce
0: Rock Rádiu. Za chvíli doga. Paparouč a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za
0: chvíli doga. Paparouč a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot
0: a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, nového vozu a příslušenství. Rezervujtka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Páchnoucí klimatizace pozimní.
2: Letňany.
4: Domanský.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě
5: v autě 43.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě
5: v autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
5: Stupňů.
3: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový. Jděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Expert. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Expert. A v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express.
5: Zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express.
5: Ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací. Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkov.
5: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
6: Najdete nás v garážích obchodního Eden.
3: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Koupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednej.
6: My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
6: KlimaExpress.cz.
7: Tak co koupel na
3: hotová?
6: KlimaExpress.cz.
7: Tak co koupel na hotová?
8: Sepeš.
7: Takže
6: Express.cz.

0: Killers na Rock Rádiu 10 hodin a 35 minut. Pomalu jdeme do finále dnešního rokového dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin, to jistě víte. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože oběd v 11 hodin, to jistě víte. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás jistě víte. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás čeká středa mezi 9. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás čeká středa mezi 9. a 10. hodinou. Opět se podívat i na zítřek, protože nás čeká středa mezi 9. a 10. hodinou. Opět hvězdný host na Rock Rádiu. Opět hvězdný host na Rock Rádiu. Ještě do konce června pak budeme mít prázdninovou pauzu. A zítra dorazí k rádiu ještě do konce června, pak budeme mít prázdninovou pauzu. Kterýho dobře znáte, určitě minimálně i z našeho vysílání nebo z vysílání Rock Rádia Stage.
1: V loňském roce ven, takže je o čem povídat.

0: koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno to.
0: A co od vytrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně od
1: větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradí chlene. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liština. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá.
3: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
3: Ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
6: Mám je auto.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
6: Mám je auto.
5: Nabíjíme koloběžku.
6: Mám je auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: Mám je auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: Mám je auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
8: Jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Z milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme energie tohoto města.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
13: energie tohoto města.
12: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Čtyřiká Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Ceny střech jsou šílený.
12: Vizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Ceny střech jsou šílený a
12: sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou.
12: Více na Vaillant.cz.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu.
12: Na Vaillant.cz.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
15: Já jako řemeslník.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
15: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
14: Střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
15: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A
14: v nedohlednu nemáš nějakou radu.
15: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
14: Máš nějakou radu.
15: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost. Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
14: Kazbet, a v čem jsou jí?
15: Řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
14: Kazbet, a v čem jsou
15: vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
14: Kazbet, a v čem jsou jiný?

0: Soulet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
0: Jsou to přímí výrobci, udělají všá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiní?
0: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz
2: Potisk, trička, byla, CZ. Také máte rádi klasiku?
3: CZ.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zadní modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Rock Radio.
4: Branka CZ.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Emma.

0: 61% stany karimatky nepromokavé vaky a 51% stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších procent stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika co?
0: V přírodě. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika co má koule?
0: Albert.
1: Angry Birds, kosmetika co má koule?
0: Albert.
1: Angry Birds, kosmetika co má koule? Angry Birds, lousy vůně pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pot i sporek, žádný keci, funkci, funkční věci. ANGRI BAR DOSL.CZ ANGRI BAR DOSL.CZ.
2: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，您的几条个人信息和银行卡号。和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský k***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: 14
3: slevovým bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: 14 slevový.
3: Bezpotisku.cz.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Ja. Kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Ja. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. I na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
5: A teď pozor, extrémně
4: na tetadrogerie.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
4: CZ.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Hodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Na 20 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka plat palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rock Radio.
5: Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rock Radio.

Radio.cz Radio.cz Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Radio.cz PZ

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to vše
2: pak nám to praví.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale
2: opraví.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí.
1: Zedník. Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechýř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více infobity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity.cz. Rekbity. Záruka kvality.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. pátý. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. pátý do 20. Sbírejte body v Albertu od 13. pátý do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karima značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karima Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky slevou až 61%.

0: Zprávy Rock Radio. Zprávy.
1: Dobré dopoledne.
0: Zprávy.
1: Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí. Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť. Merenda. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky. Dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky. A následně ochladná fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky. A následně ochlazení, zejména na která přinese další déšť, místy i silné bouřky. A následně ochlazení, zejména na východě může déšť, místy i silné bouřky. A následně ochlazení, zejména na východě může v bouřkách spadnout přes silné bouřky a následně ochlazení, zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm. A následně ochlazení, zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm. Víc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získala rekordních bezmála 3 miliardy korun. Už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,40 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou. Je to pouze na jeho uvážení. A americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, představí v deblu po boku 19leté Kanaděnky Viktoriam Bokové.
0: Rock Radio. Počasí.
2: My se ještě řekneme, jaký bude.
0: Rock Radio. Počasí.
2: My se ještě řekneme, jaký bude počasí. Dneska zataženo až oblačno, od západu občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit. Co se týká teplot, mezi 18 až 22 stupňů.
0: Ať už prší mezi 18 až 22 stupni Celsia.

0: až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší.
0: 10 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika, rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock do každého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Ještě
1: Rock Radio doprava.
0: Ještě pohled na
1: Rock Radio doprava.
0: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem.
1: Rock Radio doprava.
0: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky.
1: Doprava.
0: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního. Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením, stejně tak dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením, stejně tak jako v Kromě osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením, stejně tak jako v Kromě, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením, stejně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Počítejte se zdržením, stejně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Tam je ním stejně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta. Taktéž bohužel tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka. Taktéž bohužel tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka. Komplikovaný průjezd. Tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka. Komplikovaný průjezd a taky takže na místě je policie, hasiči i záchranka. Komplikovaný průjezd a taky počítejte se zdržením. Komplikovaný průjezd a taky počítejte se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte. Taky počítejte se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte. Se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte. Úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte.
2: Hledáte radost.
0: Opatrně a v pořádku dojďte.
2: Hledáte radost.
0: Dojďte.
2: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do B. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hrad z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: oblíbené muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku svý oblíbené muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku anebo na e-mail obed@muziky.sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku anebo na e-mail obed@rokoviradio.sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku anebo na e-mail obed@rokoviradio.sami anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. No a pak už jenom čekáte, jestli to dopadne nebo ne, protože těch přání je samozřejmě strašná spousta. A musíme to tak nějak korigovat, aby se průběžně dostávalo na všech nějak stejně. No, někdy se to podaří líp, někdy hůř. Každopádně uvidíme, jak to bude dneska. Tak pište a já vám na začátek pouštím muziku. Dneska to rozjedeme s Rammsteinama.
1: Jdeme s Rammsteinama.

0: oběd.
1: Startujeme elektrický oběd 2 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju dobrou chuť. 15. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju dobrou chuť, protože teď si můžete uvařit, svoji 60-minutovku, svý oblíbený muzik. Si můžete uvařit svoji 60-minutovku, svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete svoji 60-minutovku, svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Face 60 minutovku svý

Jarka Filgase. Píše, že by chtěl nechat zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A že nám ozvá Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A že nám moc děkuje. Tak zdravíme a píseň Nikdy se nedozvíš. A že nám moc děkuje. Tak zdravíme a pojďme si to pustit. Nikdy se nedozvíš. A že nám moc děkuje. Tak zdravíme a pojďme si...

Tak tohle byly Rammsteiny, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme už na vaše. První přání. Napsal kdosi, jehož jméno nedokážu přečíst, občas ty Niky na tom Facebooku. Jsou hodně zajímavý. Každopádně píše, že by chtěl nechat zahrát Leonu Šenkovou a

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Drábem.

Lí, tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu. Studiově i na Rock Rádiu.

0: Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si... Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali. Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali. Vy společně, kterou jste si vybrali. Vy společně ještě Kvíni s Davidem Bowie musíme teda dodat, já jsem zvyklý, jak je to vybrali. Vy společně ještě Kvíni s Davidem Bowie musíme teda dodat, já jsem zvyklý, jak je to na řadovce.
1: Takže skvělý, tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.

0: Okej.cz. Od 1. června je v Metropoli Zličín
1: Ninjat.
0: Od 1. června je v Metropoli Zličín
1: Od 1. června je v
0: Metropoli Zličín
1: Ninja Park.
0: Června je v Metropoli Zličín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé Metropoli Zličín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti si tu
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu
1: Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a do i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací
0: děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna
0: den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna obří kuličko
0: spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna obří kuličková dráha pro lézačky
0: ství.
1: Šplhací zóna obří kuličková dráha pro lézačky skillvol a fůra dalšího. Obří kuličková dráha pro lézačky skillvol a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je
1: dráha pro lézačky skillvol a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je
1: přilvol a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je
1: dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána dřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více
0: od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu
0: až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
0: Prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a 55 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrické vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu. www.prageboats.cz. Tak vzhůru na palubu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický, otrický oběd.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Věda.
1: Předání. Více na autojarov.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slun...
2: Můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohod...
2: Hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce...
3: Já. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting... skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a... nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného
3: počasí.
4: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.
3: Nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.

0: starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příbcové mlomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava! Tava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení. Letošních prázdninách, posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel má...
2: 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honzní. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Kota. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
2: Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás...
2: CZ nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do
2: Autoportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
2: Právě.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy.
3: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy
3: Volkswagen. Na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Akce platí pouze do 26. vašeho stávajícího vozu.
3: Těšíme se na vás.

0: Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si... Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají. Napsala do dnešního elektrického oběda a chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chce tuhle tu píseň a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim a poslat jí všem, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho živý hraní, který mají Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho živý hraní, tak Ozzyho rádi. A chybí jim jejich nebo jeho živý hraní, tak a chybí jim jejich nebo jeho živý hraní, tak to je pravda. Já jsem dal na ten jeho poslední koncert. Dlouho jsem se na něj nemohl znovu podívat, viděl jsem ho tehdy v tom červenci. Teď jsem se na něj po dlouhé době podíval z nostalgie a musím říct, že je to opravdu Ozzyho Osbourna
1: samozřejmě.
0: Teď zrovna úplně nedaří.

Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době. Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době. Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka. Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka z loňského alba. To zní Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka z loňského alba. V současné době jeho ukázka z loňského alba z roku 2025. Alba z roku 2025 logicky. No bez toho Jima Valence mu to tak nějak nefunguje. 2025 logicky. No bez toho Jima Valence mu to tak nějak nefunguje. Všechny ty alba 25 logicky, no bez toho Jima Valence mu to tak nějak nefunguje, všechny ty alba. Logicky, no bez toho Jima Valence mu to tak nějak nefunguje, všechny ty alba, který Jima Valence mu to tak nějak nefunguje, všechny ty alba, který už natáčel a skládal sám, ty alba, který už natáčel a skládal sám, tak už trošku postrádají takovou tu hitovost, jako ty první desky, které dělali spolu, ale pořád mu to hraje. Tuhle tu hitovost, jako ty první desky, které dělali spolu, ale pořád mu to hraje. Tuhle tu muziku jsme si zahráli díky Renatě. Další je díky Martině, která píše, že by chtěla něco zahrát od Sabatonu, jak tady dodává pro mou dcerku Nelu. Za chvilku odjíždí se školou do Francie. Tak ať jim cesta utíká a užij si to. K tomu přidám ještě přání od... Sabatony do Hell and Back. Díky moc.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd. Co? Rock Rádio. Elektrický oběd. Jo. Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři?
0: Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řet? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 2 vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý partner na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisků. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisků. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Parťák už od 499 tisíc bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH.
2: Hledáte adre...
1: 99 tisíc bez DPH.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám...
1: 99 tisíc bez DPH.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
1: ...bez DPH.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... ...oko... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... ...okoukaný... Tak, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak
2: okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprost plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát,
2: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme veli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
3: budov. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete v trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů na...
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů mí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádně.
2: To pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firmnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
5: Firma na zážitky. Zážitky.
3: CZ.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto CZ, dekorační valouny. No jistě. Kamenýto CZ, dekorační valouny, oblá.

0: dlažby, zkrátka kameny pro kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější dom i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. V prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz. Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz. Vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz. Vám zlepší náladu.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě
0: náladu.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na nání výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektaktování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Bezpotisku.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Atención.
3: CZ. Vodafone.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančet.
3: Vodafone.
4: Atención, señoras y señores.

0: Yes. Roztančete se do léta v Fun.
1: Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mixla kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, den.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned.
1: Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Taneční krok. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Taneční teď online na www.latropical.cz. La tropical. Taneční kroky vás naučí v tropical.cz. La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Učí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Me tančit.
1: Awarashar.
2: Kup si auto v Direct Auto o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. To nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
3: Rokra.cz

Od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádio Rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia Večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rádia.cz. Rok Rádio. CZ.

daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a dnes daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše. Rokové všem, tímto zdravím a něco tady píše. Rokové rádio, tímto zdravím a něco tady píše. Rokové rádio, moc díky moc Mára. Moc díky moc Mára. Tak jo, takže to je ono, Mára. Tak jo, takže to je ono, mám tady připravené. Tak jo, takže to je ono, mám tady připravený i nekafé. To je ono, mám tady připravený i nekafé a ráno a je to všem, který mají pochmuro. To je ono, mám tady připravený i nekafé a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. Ono, mám tady připravený i nekafé a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme. Tady připravený i nekafé a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme. Kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme, protože to počasí není příznivé. A je to všem, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme, protože to počasí není příznivý. Prší, který mají pochmurnou náladu. To my tady momentálně máme, protože to počasí není příznivý, prší a je takový pivý, prší a je takový pochmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořád. Prší a je takový pochmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořád. Pochmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou. Si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou.

Tak tohle byl Alice Cooper. Tak tohle byl Alice Cooper na rok. Tak tohle byl Alice Cooper na rok. Tak tohle byl Alice Cooper na rok rádiu píseň, kterou možná ne... Tak tohle byl Alice Cooper na rok rádiu píseň, kterou možná neznáte, protože Alice Cooper na rok rádiu píseň, kterou možná neznáte, protože na rok rádiu píseň, kterou možná neznáte, protože je píseň, kterou možná neznáte, protože je tý novodobější, novodobější rok. Možná neznáte, protože je tý novodobější, novodobější rok 2003. Neznáte, protože je tý novodobější, novodobější rok 2003 a okolnáte, protože je z tý novodobější, novodobější rok 2003 a oko Alice Cooper je z tý novodobější, novodobější rok 2003 a oko Alice Coopera z tý novodobější, novodobější rok 2003 a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní Eric Singer, tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl. A teď už pojďme na další přání. Ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu. Hezký den všem. Tímto zdravím, ať se vám dnes daří.

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem.

do té 60 minutovci. Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do té 60 minutovní přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do té 60 minutovky nenarveme. Bohužel víc už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině už tam do té 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. Nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. Takže jestli to dneska nevyšlo pokračovat, napište zítra nebo pokud píšete opakovaně třeba už po pátý po šestý, tak třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300 mailů. To se nedá. Takže zase musíš být tolerantní i v tomhle smyslu. Buďme přátelé tolerantní. Tak vidíš to, ty jsi taky vybral, která se třeba taky nemusí někomu líbit. Třeba Danovi se určitě nebude líbit. Dane, máš rád Metaliku? Danu, že připravenej, samozřejmě s váma za chvíli rozjede rockovej voraz, a Metallica je úplně to poslední, co se nám dneska vejde do elektrického běra. Tak jdeme na Eternu. Tak jdeme na Eternu.

V elektrickém obědě doznívají Hinder Without You. V elektrickém obědě doznívají Hinder Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. Díky Sandře, no a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz. Stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně
0: prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Profi voda. A muzika.

0: vyrazíte, až si vyhrajete? Telka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot. Být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
1: Jaké pantofle?
0: Eurojackpot.
1: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev...

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Do košíku.
0: Profivoda.cz.
1: Do košíku jahody. Sami na
0: CZ.

0: e-obuv.ví.
1: Hledáte práci, která dává
0: obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv.ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl
0: i v kamenných prodejnách e-obuv.ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do ví stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany a...
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany...
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
2: jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nej... Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí.
3: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu
4: na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
4: Může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
4: Vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Cestovatelka může být vaše. Kam

0: vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodá připravenou žalobu k ústavnímu soudu, oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění. OSN v září v New Yorku. České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině. Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo od západu. Nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého
3: spotřebiče. Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maily.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Dáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio, rockovej voras.
2: A je pár minut po 12. hodině a já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voras s Danem. Venku konečně zapršelo, takže to dusno už je pryč. A já to nebudu zdržovat tady vykecáváním.

protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Nebudu zdržovat tady vykecáváním, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Ale to je za chvilku budou Beatle Beast. A pak budou, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Gun and Roses, November Rain. Gun and Roses, November Rain. Rock Radio. November Rain.

0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementi.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementi.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementínu, dnes meteorolog. Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementínu, dnes meteorologové přeje David Račák v pražském Klementínu, dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropák v pražském Klementínu, dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Při níž meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Při níž teplota neklesne pod 20. První letošní tropickou noc. Při níž teplota neklesne pod 20 stupňů. Celsia. Naměřili tam letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementínum. Stanice je ve vnitřně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementínum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Tropickou noc zažilo ale jen Klementínum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím zažil ale jen Klementínum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel Klementínum. Stanice je ve vnitřní

0: you big boy.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky.
0: You big boy.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky.
0: You big boy.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rock Rádia. Rock Rádia. Yeah.

0: na Rokinech, slavěj 25 let na scéně, ale jedou šňůru s náma na Rokinech. 25 let na scéně, ale jedou šňůru s náma na Rokinech, takže můžete vědět na každém Rokinu. Na scéně, ale jedou šňůru s náma na Rokinech, takže můžete vědět na každém Rokinu. Takže můžete vědět na každém Rokinu, nic jiného mimo toho nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam na každém Rokinu, nic jiného mimo toho nejedou. No a bude tam náš tým, který to nic jiného mimo toho nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás postavil. Bude tam Anabel, nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás postavil. Bude tam Anabel, která vás postavil. Bude tam Anabel, která vás to bude vás provádět tím festiákem moderovat. Anabel, která vás to bude vás provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, bude vás provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, který budou vám provádět tím festiákem moderovat. A pak tam budou holky hostesky, který budou vám také moderovat. A pak tam budou holky hostesky, který budou vám dávat nějaký samolepky, nějaký odznáčky. No nebo se u nás můžete koupit trička Rokovýho rádia, kdyby odznáčky. No nebo se u nás můžete koupit trička Rokovýho rádia, kdybyste chtěli s novým logem. No a my vám dáme jednomu 10 lístků. A to když nám pošlete fotku, my vám dáme jednomu 10 lístků. A to když nám pošlete fotku, vám dáme jednomu 10 lístků. A to když nám pošlete fotku vaší party, už máte z nějakého rokinu třeba, chtěli byste se podívat, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že už máte z nějakého rokinu třeba, chtěli byste se podívat, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete, chtěli byste se podívat, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete na studio, zavináč, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete na studio, zavináč, roku bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete na studio, zavináč, rokový rádio, studio, zavináč, rokový rádio, CZ. Čím originálnější, tím lepší. No, zavináč, rokový rádio, CZ. Čím originálnější, tím lepší. Nám jedno rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. Nám jedno vybereme do čtvrtka 11.6. Čím originálnější, tím lepší. Nám jedno vybereme do čtvrtka 11.6. Do 3 hodin, tím lepší. Nám jedno vybereme do čtvrtka 11.6. Do 3 hodin. Nám jedno vybereme do čtvrtka 11.6. Do 3 hodin. A pošleme ho celou partou na ten do 3 hodin. A pošleme ho celou partou na tenhle Rokin do Krumlova.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace.

0: na 100 km až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km 50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km 7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v úsporných technologiích. BYD.com.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Všichni jsou v pohybu.
3: Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín.
4: Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Brat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zdět
6: materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Lousy vůně pod i sporek žákoule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. Anogr.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.

A to byla Tublatanka, žeravé znamení osudu z roku 1980. A ty bohužel nebudou na našich rockinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu 13. června, jedem do Moravského Krumlova a budou tam koutu 13. června, jedem do Moravského Krumlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žena, jedem do Moravského Krumlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žezlíže, Dimitry, do Moravského Krumlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žezlíže, Dimitry, Trautenberg, Alkohol, Horký žezlíže, Dimitry, Trautenberg, anebo traktoři, kteří jedou 25 let, šňůru teďka slavěj, nebo 25 let na scéně, 25 let, šňůru teďka slavěj, nebo 25 let na scéně, ale jedou šňůru s náma na rok, šňůru teďka slavěj, nebo 25 let na scéně, ale jedou šňůru s náma.

0: Radio.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Radio.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude porovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
1: Povolením srovnávat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí
2: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý
3: den, hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy? Vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Ročně. Olvin.
5: No to, že seš mladý projektant smok.
4: Olvin.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme Sudop Praha. Ne u nás v sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Potisk CZ.
7: Máme pro vás tip na
6: strička byla CZ.
7: Máme pro vás tip na zajímavé...

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám ty traktory pustím, ale za chvilku a předtím AC/DC a Highway to Hell.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 kg.

0: Babel.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v
0: CZ.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům.
1: Tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům ve starých Jesenčanech.
1: Nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům ve starých Jesenčanech. Dům ve starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 499 000. 5 499 000. Bytci plus KK v Moravské Ostravě. Moravské Ostravě za 4 649 000. Bytci plus 1 v Sokolově za 4 649 000. Bytci plus 1 v Sokolově za 649 000. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 700 000. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 790 000. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 790 000. Nájemní dům. Bytci plus 1 v Sokolově za 2 790 000. Nájemní dům ve Vejprtech za 2 790 000. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 000 000. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 490 000. Vejprtech na Chomutovsku za 3 490 000. A garáž v Pelhřimově za 500 Chomutovsku za 3 490 000. A garáž v Pelhřimově za 530 000. Za 3 490 000. A garáž v Pelhřimově za 590 000. A garáž v Pelhřimově za 530 000 korun. A garáž v Pelhřimově za 530 000 korun. Za 530 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete
2: korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Chceš mít ten správný
1: mmreality.cz.
3: Chceš mít ten správný drive auto. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a kto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a kto super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Předání. Více na autojarov.cz. Cena autojarov.cz. Rok. Autojarov.cz.
4: Rok.
3: Rádio. CZ.

0: čtyřicátiny alba Big Beat, jeden Olympic a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. Pustíme celou.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek Strakou. Ahoj, tady je Martin. Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června. Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krzbu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na 9. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš konci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti 10 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Outu. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Dálnice tmá.
1: Vstupenky v síti Go Out.
2: Dálnice tmá, světla přede mnou.
1: Síti Go Out.
2: Dálnice tmá, světla přede mnou. A víčka těžký. Dálnice tmá, světla přede mnou. A víčka těžký. Tmá, světla přede mnou. A víčka těžký jak kanálový dekly. Světla přede mnou. A víčka těžký jak kanálový deknou. A víčka těžký jak kanálový dekly. Z rbráků. A víčka těžký jak kanálový dekly. Z rbráků ročka těžký jak kanálový dekly. Z rbráků Roger uspávám. Z rbráků Roger uspávám je svou.
3: Kauf to by nám.
2: Vám je svou.
3: Kauf to by nám.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Petileti, proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy cení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal i za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Předl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. V nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Emil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik.

0: Vše, co potřebuji za cenu
1: YouTube anebo vypsanou fixu.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Vypsanou fixu.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,75 okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevízo 0,75 litru za 50. Trevízo 0,75 litru za 59,90. Lidl 75 litru za 59,90. Lidl 10 litru za 59,90. Lidl to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zeď střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník,
3: malíř,
2: topenář, a kdo pak nám to praví? Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář,
2: ale ne, na to nám to praví? Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář,
2: ale ne, na to vši. Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si
2: topenář,
3: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si
2: udělat, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu
2: rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
2: konstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: CZ.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Trénírkárna.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Trénírkárna.
3: Záruka kvality.
4: Trénírkárna. Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty ponožky, a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrka kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30% na všechno. Napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objedná.
5: Napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
4: Až. Trénírkárna.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry.
4: Trénírkárna.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak
4: .cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimě. Tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hlustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venka, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta, bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Snížní
7: roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřed. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. V podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více ili komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux CZ s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux CZ.

A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. září vyjde Antraxího září vyjde Antraxům. Kdo máte rád tu thrashmetalovou kapelu? Vyjde Antraxům. Kdo máte rád tu thrashmetalovou kapelu? Tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Per. Kdo máte rád tu thrashmetalovou kapelu? Tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Per. Tu thrashmetalovou kapelu? Tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. O kapelu, tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio, tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio a já vám tady pustím z toho úryvek písničky, který se jmenuje Cursum Perficio a já vám tady pustím z toho úryvek písničky Cursum Perficio a já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids a já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádní kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního. Ať víte, co kluci vydali pořádního.

0: Střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Máte vlast
0: Velux. Více informací na velux.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrují. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. Vánoce férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. One by Allegro. Partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme
1: prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Gro.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři a s řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již a ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
3: Senkor.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým, dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým, prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. CZ. Tým Lidl.

0: budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, ty budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Amen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot,
1: vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
1: emoční jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás
2: na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19.2026.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Rock Radio.
3: Června před OC Letňany.
4: Domanský. Rock Radio.
3: Června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Rock Radio. Letňany.
4: Domanský.

0: Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi.
1: Vše, co potřebuji.
0: Dál hudby a pustíme si třeba YouTube, anebo vypsanou fixu.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Rok nebo na rádia.cz. Rok rádio. Rádia.cz. Rok rádio. CZ.

platí. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omamen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Vevrtná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká krásný sen, vůní budeš omámen.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

posluchač. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock. Tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: Páchnoucí Páchnoucí klimatizace po zimě. Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To
1: nechcete. Stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledopňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis.
1: Ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce neti.
1: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás.
0: Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garáži.
0: Včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Sové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chcete si
1: express.cz.
2: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Spíš na zahrádce.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché.
3: Přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci. Vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. U Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu. Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: Te hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvátě.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvátě.
5: Pneu.cz.

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušnýho. Máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Trička, mikiny, na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Trička, mikiny, Rokový rádio CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
1: Hej vy.
0: Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
1: Hej vy. Ano, vy.
0: Rokový rádio CZ.
1: Hej vy. Ano, vy. Na
0: belabel.cz.
1: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost.
2: Ať
1: na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost.
2: Ať už plánujete výlet,
1: CZ si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost.
2: Ať už plánujete výlet,
1: tábor,
2: proč potisknout trička pro jakoukoliv příležitost.
1: Ať už plánujete výlet,
2: tábor,
1: rodinnou oslavu nebo
2: legka
1: pro jakoukoliv příležitost.
2: Ať už plánujete výlet,
1: tábor,
2: rodinnou oslavu nebo
1: leg příležitost.
2: Ať už plánujete výlet,
1: tábor,
2: rodinnou oslavu nebo
1: legendární team building,
2: u nás
1: tost.
2: Ať už plánujete výlet,
1: tábor,
2: rodinnou oslavu nebo
1: legendární
2: team building,
1: u nás
2: plánujete výlet,
1: tábor,
2: rodinnou oslavu nebo
1: legendární
2: team building,
1: u nás
2: to zvládneme.
1: Tábor,
2: rodinnou oslavu nebo
1: legendární
2: team building,
1: u nás
2: to zvládneme
1: kvalitně
2: a bleskově.
1: Rodinnou
2: oslavu nebo
1: legendární
2: team building,
1: u nás
2: to zvládneme
1: kvalitně
2: a bleskově.
1: Nebo
2: legendární
1: team building,
2: u nás
1: to zvládneme
2: kvalitně
1: a bleskově.
2: Už od jednoho kusu.
1: Ne
2: kvalitně a bleskově.
1: Už od jednoho kusu.
2: A nezapomeňte,
1: čím víc triček,
2: tím
1: bleskově.
2: Už od jednoho kusu.
1: A nezapomeňte,
2: čím víc triček,
1: tím větší
2: sleva.
1: Jednoho kusu.
2: A nezapomeňte,
1: čím víc triček,
2: tím větší
1: sleva.
2: Belabel.cz.
1: A nezapomeňte,
2: čím víc triček,
1: tím větší
2: sleva.
1: Belabel.cz.
2: Dárky s
1: vlaček,
2: tím větší
1: sleva.
2: Belabel.cz.
1: Dárky
2: s vlastním
1: potiskem.
2: Sleva.
1: Belabel.cz.
2: Dárky
1: s vlastním
2: potiskem.
1: Belabel.cz.
2: Dárky
1: s vlastním
2: potiskem.
1: Dárky
2: s vlastním
1: potiskem.
3: Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu je korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 5 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. No a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nanky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

www.rokodio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokodio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28. Právě. Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných. V poledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných. David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firem Agrofertu k vrácení. Podpory. Mrolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího. Mrolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají. Ceny ropy dnes na trzích klesají při nočním obchodování v pázi tak smazali většinu zisků z pondělí. Irán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky, ačkoliv obě strany varovaly, že by mohly obnovit nepřátelské akce. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou ve třech setech.
1: V dalším kole jí čeká Kanaďanka Mboková. Dnes bude oblačno, je zataženo od západu postupně na většině území občasný déšť. Nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty

0: postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. 17 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Popaří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v e. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. O počasí. Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava.
0: D35
1: Radio Doprava.
0: D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je
1: doprava.
0: D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný. D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný vozidlo. D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka. D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. Zdržení, je překážka na vozovce. A bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, na vozovce a bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, až se tam pořádku dostanete. Tak hlavně opatrně, až se tam pořádku dostanete. Až se tam pořádku dostanete.
2: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Předku dostanete.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní na víc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní na víc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní na víc všechny mod. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Suzuki.cz. CZ.
1: Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár...
1: Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta rokovýho vorazu s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše tak ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombová. Hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombová, ale to se rozvíjíte za chvilku. Zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombová, ale to se rozvíjíte za chvilku. A než kdo to je, je to naše taková paní Kolombová, ale to se rozvíjíte za chvilku. A než vám to řeknu, tak si pustíte. Je to naše taková paní Kolombová, ale to se rozvíjíte za chvilku. A než vám to řeknu, tak si pustíme rolu za chvilku. A než vám to řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain. A než vám to řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain. A nebo teďka status. Vám to řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain. A nebo teďka status quo. Řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain, a nebo teďka status quo. Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain, a nebo

0: To byl je Rolling Stones a jejich Start. A to byl je Rolling Stones a jejich Start Me Up z roku 1981. Me Up z roku 1981. A já už tady zase vidím paní Kolombou alias Káju víkendovou. Tě zdravím, ahoj.
1: Čau, čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem.
0: Ahoj.
1: Čau, čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem. Hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komín. Že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Já jsem koukal, ale aspoň...
1: Vidíte dveřma, vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Já jsem koukal, ale aspoň zase...
1: Se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Já jsem koukal, ale aspoň zase přišla, donesla jsme tady popřála. Donesla jsme tady krásnou desku LPčko. Za to mám radost.
1: Ne, že jo, včera jsem měla narozeniny, tak jsem si řekla...
0: 55 zasloužených.
1: 55, 70 narozeniny, tak jsem si řekla...
0: 55 zasloužených.
1: 55, 73, já jsem si říkala, udělám si vtip, když mu bude tady těch 37, tak to jako vyměním na 73.
0: Dobře. Já se ještě chci vrátit těm stounům.
1: To jako vyměním na 73.
0: Dobře. Já se ještě chci vrátit těm stounům. Ty stouny, jak ty vnímáš stouny jako mladá
1: legendy,
0: generace?
1: Absolutní legendy.
0: Mladá generace.
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, vím, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici jsou...
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, vím, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici jsou taky u nás dlouho na scéně. A teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta Indie Stars, to alba Foreign Tanks. A já ti pustím úryvek, že oni už je ta Indie Stars, to alba Foreign Tanks. A já ti pustím úryvek, že oni jsou ještě pořád ve formě dětství. Indie Stars, to alba Foreign Tanks. A já ti pustím úryvek, že oni jsou ještě pořád ve formě dětství. Já jsem včera pouštěl takový IDMko. Oni totiž budou na mistrovství světa na LPčku, jakoby bude hudba prostě pro to mistrovství, jo. Ale
1: jo,
0: tohle jakoby bude hudba prostě pro to mistrovství, jo. Ale
1: jo,
0: tohle ten originál. Včera byla ta předělávka, dneska si pustím originál.
1: Tak

0: Takže dědušku... Takže dědušku je pořád u mě, jo? Ono... Takže dědušku je pořád u mě, jo? Ono...
1: Jako pořád jedou. Víš,
0: takže dědušku je pořád u mě, jo? Ono...
1: Jako pořád jedou.
0: Víš, že tam nepoznáš ten rozdíl... Víš, že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože... Že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože... Extra živý, ale... Jakože extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že... Jako,
0: furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že jako překvapil roce.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v...
1: Že jako překvapil roce.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu...
1: Jako překvapil roce.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají...
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda.
0: V 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat.
0: Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Vydávat
1: CDčko. Mě už tady rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdem na další.
1: Rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdem na další hudbu. Dobře, tak jdem na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho, budou tam Dimitri. Dobře, tak jdem na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho, budou tam Dimitri, ty budou za chvilku. Jdem na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho, budou tam Dimitri, ty budou za chvilku, budou Polí. A já vám třeba pustím něco českýho, budou tam Dimitri, ty budou za chvilku, budou tam Dimitri, ty budou za chvilku, budou Police a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou. Dimitri, ty budou za chvilku, budou Police a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem, budou Police a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem. Police a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se
0: a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se vám,
0: ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se váma matrace, vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matrace od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní...

0: Luboši, ty ho nevyho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyho, nic ti neudělal.
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz.
2: Český Goodwill znovu hledá. Český Goodwill znovu hledá a ocení. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte jim Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Jak váží? www.českygoodwill.cz.
3: Jak vzniká
2: českygoodwill.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonit.cz. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitu. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom už...
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom...
3: Elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
3: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
3: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška. A takže... A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě aut koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy, auto, i tramvaje, co mě vozí do školy, no jasně, všechno u nás, i tramvaje, co mě vozí do školy, no jasně, tramvaje, co mě vozí do školy, no jasně, všechno u nás doma. I moje hr... No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju! Děkuju!
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme plnu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie.
5: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie.
5: Pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete.
6: Energie tohoto města.
7: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres.
5: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres.
5: Kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance.
7: Un, dos, tres.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: Lab stres.
5: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical.
5: Salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online. Heels a reggaeton.
7: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
7: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kropikál. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme.

0: naučíme tančit. Awarasha. My vás naučíme tančit. Awarashar. Vás naučíme tančit. Awarashar.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám ty drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup voza do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
3: Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné řádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího ceny. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz, platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro.cz. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
3: Těšíme se
4: na ní. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na
4: vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Děti, zítra je taky...
1: Na hubičku CZ.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a...
1: CZ.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

nebo na v DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio Ahoj! CZ Rock Radio

Máme Dandabel, ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabelový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z beného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Díky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Do 9 na Rock Rádiu.

0: to byly Extreme. A to byly Extreme. A to byly Extreme. A to byly Extreme. A zítra už šest. A to byly Extreme. A zítra už je středa, Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Dr. PP. Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Dr. PP, což je česká rocková kapela, která začne v 9 a bude to kapela Dr. PP, což je česká rocková kapela, která bude to kapela Dr. PP, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Dr. PP, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahula nebo Michal začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahula let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahula nebo Michal Sahula nebo Michal Šerák. Spolupracují občas s Loufanánkem Hagenem, takže Michal Šerák. Tak ráno povolejte Kamila od 9 do 10. Vyspějte kapele trošku víc. Pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall.
1: Nové vydání.
2: Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký a provokatér Petr Macinka. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mivci. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane.
0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Protančit.
1: Jen jednou za rok máte šanci.
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku.
1: Za rok máte šanci.
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku.
1: Máte šanci.
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
3: Jedinečný tanečkál. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Lepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.lavavevilekousekodmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Kousek od moře. Řekněte sí a

0: najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Najdete na webu Metropole Zličín.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Zličín.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti zace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar. 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 1999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: V prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale
1: při Datart.
2: Senkor.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale při Datart.
2: Senkor.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být u ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti. Dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou, ale v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. Velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 4,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. Novou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
4: Kup
3: Lidl. To se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento
3: platí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo, ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny, najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz direct@auto.cz
5: rockradio@auto.cz
6: rockradio.cz

0: Tropical. Jedinečný taneční týden ve La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kam. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapaneční taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Využijte výprodeje na je omezena. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylo. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylo. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si vezmu na sebe na víkend na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando. Co si vezmu na sebe? Co si vezmu na sebe? Zalando. Od 1. června je v metru na sebe. Zalando. Od 1. června je v metropoli Zličí. Zalando. Od 1. června je v metropoli Zličín. Ninja Park. Je v metropoli Zličín. Ninja Park. Velké i malé děti. Metropoli Zličín. Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den učí. Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den učí. Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu. Legrace a tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna.
0: Užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího. Kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je
1: připlézačky, skillball a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je
1: a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori. Arizona. Vstupné je zdarma. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. Pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Hurá! Zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Hurá! Otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Hurá! Od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu
0: až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Hurá! Více informací

0: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho. Si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bce poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bulbou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Z Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let po Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let pak na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko s hrající třeba Pink Floyd Beat. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echo s hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Do vagónu můžete vyrazit v pátek na Echo s hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít, proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smrt u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smrť Bus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smrť s přátelskou atmosférou, skvělý metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Pan Late to Way Oldhammer a spousta dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných. Rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modra. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice.

0: se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, zjíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grapneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Uvažujete.com. Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, které užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 gram. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,790. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.
2: Potisk, potisk dárky, byla byl, CZ. Potisk dárky, byla byl, CZ. Potisk dárky, byla byl, CZ.
3: Co takhle více radosti a mé...
2: Byla byl, CZ.
3: Co takhle více radosti a méně...
2: Byla byl, CZ.
3: Co takhle více radosti a méně starostí?
2: Z.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodlouž na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.

0: Byli Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockovyradio.cz Všechny stránky. www.rockovyradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockovyradio.cz www.rockovyradio.cz

0: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody. Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
1: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch. A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhko, špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světytrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světytrání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: Na ventilatory.cz. Světytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
3: Světytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz. Na jednom místě.
4: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.

0: Ovšem, pokud by se jich samotných uránili ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. Ne děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. No a ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. No a americká hvězda Serena Williamsová se jich samotných už netýkala. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila, už netýkala. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 kala. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátila. Hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj. Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v London Clubu. 44letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu. 44letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19leté Kanaďanky Viktorie Mbokové se představí v deblu po boku 19leté Kanaďanky Viktorie Mbokové se představí v deblu po boku 19leté Kanaďanky Viktorie Mbokové.
1: Rock Radio.
0: Deblu po boku 19leté Kanaďanky Viktorie Mbokové.
1: Rock časí.
2: Dnes bude oblačno, zataženo od západu postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče, konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.
1: Rock Radio.
6: Život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Přeslavice, okres Olomouc.
1: Doprava.
2: U obce Přeslavice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
2: U obce Přeslavice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut. U obce Přeslavice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut probíhá. U obce Přeslavice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody, tak Jesenice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody, tak Jesenice, kam jdete, tak hlavně Olomouc, nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody, tak Jesenice, kam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořád osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody, tak Jesenice, kam jdete, tak hlavně opatrně, tam.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autoval. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rád do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rád o Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Vše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej foras. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda. Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné. Odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice Cezar, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkoušky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Státuš za Cezary zaplatil přes 7,2 při kontrolních zkouškách. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let. Zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury STEM Mark pro UNICEF.
2: Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkal,
1: věku by se nebránili ani samotné děti.

0: 14. hodině a my máme rokovej voraz. A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokovej voraz. A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokovej voraz. 14. hodině a my máme poslední hodinu rokovej voraz s Danem před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil. A my máme poslední hodinu rokovej voraz s Danem před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil voraz s Danem před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch. Je venku nádherný prší, vyčistil se vzduch. Je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně. Je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože se vám dneska krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět, protože večer prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to tak prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu. Můj polštář o tom může vyprávět. Tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged, to může vyprávět, tam to také vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich Soufar, to také vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich Soufar Away. Tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich Soufar Away. Pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich Soufar Away. Třeba Avenged Sevenfold a jich Soufar Away. A jich Soufar Away.
1: Rock Radio.
0: Away.
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: Never.
1: Rock Radio.
2: Never feared for anything.
1: Rock Radio.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Smetana. Jak to je? Smetana specifikovali úplně.
1: My se...
0: Jak to je? Smetana specifikovali úplně.
1: My se ale extrémně... Hele...
0: Smetana specifikovali úplně.
1: My se ale extrémně... Hele, prosím tebe, my se třeba...
0: Specifikovali úplně.
1: My se ale extrémně... Hele, prosím tebe, my se třeba u nás na střední měli taky sekanou. Je. My se ale extrémně... Hele, prosím tebe, my se třeba u nás na střední měli taky sekanou hůvce a toho štbaže. My se ale extrémně... Hele, prosím tebe, my se třeba u nás na střední měli taky sekanou hůvce a toho štbaže. Hele, prosím tebe, my se třeba u nás na střední měli taky sekanou hůvce a toho. Měli taky sekanou hůvce a toho štbaže hranice, to je fakt něco skvělýho.
0: My co máme školu života na střední...
1: Taky sekanou hůvce a toho štbaže hranice, to je fakt něco skvělýho.
0: My co máme školu života na
1: hůvce a toho štbaže hranice, to je fakt něco skvělýho.
0: My co máme školu života na střední jsme nechodili, tak my tohle neznám.
1: Štbaže hranice, to je fakt něco skvělýho.
0: My co máme školu života na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali.
1: To je fakt něco skvělýho.
0: My co máme školu života na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se
1: skvělýho.
0: My co máme školu života na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma.
1: A tak
0: školu života na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma.
1: A tak
0: my jsme se stravovali doma.
1: A tak ale počkej, vydrž. Ty jsi udělal srandu z... Ty jsi udělal srandu z Ústí, ale moje mamka je jakoby... Ale počkej, vydrž. Ty jsi udělal srandu z Ústí, ale moje mamka je jakoby od Ústí.
0: Tvoje máma je od Ústí. Ale nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
1: Ne, slabé.
0: Jo, nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
1: Ne, slabé.
0: Myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
1: Ne, slabé.
0: Jo, od Ústí nad Orlicí, ne?
1: Ne, slabé.
0: Jo, ona, tak ta zná život, ona ví, jak chutná život. Tak, tam je drsnej.
1: Ne, slabé.
0: Jo, ona, tak ta zná život, ona ví, jak chutná život. Tak, tam je drsnej.
1: Mamka si zaž... Slabé.
0: Jo, ona, tak ta zná život, ona ví, jak chutná život. Tak, tam je drsnej.
1: Mamka si zažila gangster.
0: Jo, ona, tak ta zná život, ona ví, jak chutná život. Tak, tam je drsnej.
1: Mamka si zažila gangster.
0: Tak, tam je drsnej.
1: Mamka si zažila gangster.
0: Takže zdravíme Káji mamku.
1: Čau, máme a pro... Mamka si zažila gangster.
0: Takže zdravíme Káji mamku.
1: Čau, máme a pro... Mamka si zažila gangster.
0: Takže zdravíme Káji mamku.
1: Čau, máme a pro... Gangster.
0: Takže zdravíme Káji mamku.
1: Čau, máme a promiň.
0: Jste statečná, ženská. Zdravíme Káji mamku.
1: Čau, máme a promiň.
0: Jste statečná, ženská, že jste vyrůstala. Káji mamku.
1: Čau, máme a promiň.
0: Jste statečná, ženská, že jste vyrůstala. Jste statečná, ženská, že jste vyrůstala v Ústí a všechny ústečáky. A všechny ze severu. Ústí a všechny ústečáky. A všechny ze severu zdravíme. A my vám pustíme jako hudbu. Třeba Laco Kryžáky. A všechny ze severu zdravíme. A my vám pustíme jako hudbu. Třeba Laco Kryžíka a Taniu. Ze severu zdravíme. A my vám pustíme jako hudbu. Třeba Laco Kryžíka a Taniu. A nebo Iron Maiden. A my vám pustíme jako hudbu. Třeba Laco Kryžíka a Taniu. A nebo Iron Maiden. Hudbu. Třeba Laco Kryžíka a Taniu. A nebo Iron Maiden teďka. Třeba Laco Kryžíka a Taniu. A nebo Iron Maiden teďka. Laco Kryžíka a Taniu. A nebo Iron Maiden teďka.
2: Co mají elegantní...
0: Taniu, anebo Iron Maiden teďka.
2: Co mají...
0: Anebo Iron Maiden teďka.
2: Co mají elektrik...
0: Maiden teďka.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete mít řemeslníci společné... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu společné... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabídujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaš tu štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci... Spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši...

0: vaši práci. A teď navíc lek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na pět přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400 po 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 4 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bez DPH 99 tisíc. Bez DPH.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrac
0: PH.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Páchnoucí...
1: S dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Páchnoucí klimatizace pozimní.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Páchnoucí klimatizace pozimně.
2: CZ.
3: Páchnoucí klimatizace pozimně.
4: V autě 40.
3: Páchnoucí klimatizace pozimně.
4: V autě 40 stupňů.
3: To ne. Páchnoucí klimatizace pozimně.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v
3: klimatizace pozimně.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou. V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích
3: netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém. Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se.
5: Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Chladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress. Vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Chladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
5: CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, mě pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A na gro i, b a i, b a r d s tečka c z. B a r d s tečka c z. Tečka c z.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky ani levný čínský Nekupujte drahý značky ani levný čínský

0: A to byl Meatloaf. V Ústí na tom je speciální slang na tohleto slovo. Byl Meatloaf. V Ústí na tom je speciální slang na tohleto slovo. V Ústí na tom je speciální slang na tohleto slovo. Říkají Meatloafe. Ústí na tom je speciální slang na tohleto slovo. Říkají Meatloafe. My tomu v Čechách říkáme slang na tohleto slovo. Říkají Meatloafe. My tomu v Čechách říkáme slang na tohleto slovo. Říkají Meatloafe. My tomu v Čechách říkají Meatloafe. My tomu v Čechách říkáme sekana. My tomu v Čechách říkáme sekana. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě. Říkáme sekana. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě. Říkáme sekana. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě, který nemůžu říct. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě, který nemůžu. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě, který nemůžu říct, ale chodíme tam sekaná, to všichni znáte z toho obchodňáku, který nemůžu říct, ale chodíme tam všichni na tu sekačku do té všichni znáte z toho obchodňáku, který nemůžu říct, ale chodíme tam všichni na tu sekačku do té housky za 25 korun. Samozřejmě, kdo ji neměl, nežil v Čechách podle mě korun. Samozřejmě, kdo ji neměl, nežil v Čechách podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady nastane. Kdo ji neměl, nežil v Čechách podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady na stavbách dělají, poslouchej naše. Kdo ji neměl, nežil v Čechách podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady na stavbách dělají, poslouchej naše rádio. Mrej zapravdu, poslouchej naše rádio. Mrej zapravdu, protože to je tak 10 centiáků sekaný. Mrej zapravdu, protože to je tak 10 centiáků sekaný. V malý pravdu, protože to je tak 10 centiáků sekaný. V malý tak 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně
1: já to miluju.
0: To je sekaná v housce, sekaný v malý housce, takže to je vlastně
1: já to miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No,
0: housce, takže to je vlastně
1: já to miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej.
1: To miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska v sekané, tak. To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska v sekané, tak. Jinak to je vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska v sekané, tak. Jinak to je.
1: Housce, no.
0: Ne, počkej, houska v sekané, tak.

0: značky, ani levný čínsky s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínsky s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Kam bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Aktuální zpráva.
0: Bez potisku CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
1: hry nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj!
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu.
2: Hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o... Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí v... Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? A tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou?
3: Vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.

0: www.zážitky.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka
0: na zážitky.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 20 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok Radio. Více na Nissan.cz. Rok Radio.

0: e-obuv.ví. Vidíš na CZ i v kamenných prodejnách e-obuv.ví. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování.
1: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování.
1: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flow. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, tování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zing, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
2: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri
2: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberku,
2: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný.
2: Můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vyber
1: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně
1: plný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
2: úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší
1: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností
1: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
2: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Zit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: A
1: dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí prvý, prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je? Tuzemská jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je? Tuzemským šotolinovým králem. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem? Kdo je tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat.
1: Tím šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat. Tenhle víkend. Zdravím posluchače do Grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat. Tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam. Posluchače do Grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat. Tenhle víkend do okolí Hustopeč Březí, chtěl bych vás všechny pozvat. Tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally. Bych vás všechny pozval, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally. Když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šot do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu peč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků. Na rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pole. Myslím si, že závodní pole. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět se ubude ve vteřinách. Takže se vidíme, závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět se ubude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau. Pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět se ubude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu
2: sezóny a bude to nabité, opět se ubude ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy
2: ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už
2: se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil.
2: Čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Na rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede. Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede. Je na něm okamžitě tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede. Je na něm okamžitě po za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede. Je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tůl. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede. Je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma, si stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na Hustopeče, slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se blíží. Ideálu. A třeba si my, co držíme uzené skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme moravské

0: Vinko prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zase víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej, zlatý hetíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej, zlatýkovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej. Zlatý hetriku. Dární. Vítej, zlatý hetriku.
1: Rock Radio Moto. Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Radio Moto Keci. To Keci.
2: Řídíš. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz, lomká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz, lomeno kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz, lomeno kariéra. Váží. Spedit.cz, lomeno kariéra. Spedit.cz, lomeno kariéra. CZ, lomeno kariéra.

0: Slušnej rok od... Slušnej rok od rána... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.ok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia dabu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok rádio. Motokia.cz. Rok rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má...

červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým... V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není... No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se ut... V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský parti... Utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka. Z... Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009.

0: mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. A jejich deska Signals z roku 1982. Signals z roku 1982. 1982. A dva. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Z roku 1991 od divočáků Vojvod. 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: to byl Láďa Křížek. A to byl Láďa Křížek. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin jdou. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin jdou. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka.
0: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka, ta sedí na gauči a to je dobře, já si ji tam nechala, pak ji tam zase najdu.
1: Taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky,
0: ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor, jako.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor, jako dechovka je super. Já nevím.
0: Dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že
0: to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle. Ale dechovka pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli.
1: Dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli.
1: Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli.
1: Lidi říká, že je to nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli. Ty jsme tam měli na buchtu na bábovku.
1: Nějaká blbost nebo takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli. Ty jsme tam měli na buchtu na bábovku. A vždycky po 12. myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže no tam pustila, čo, a vždycky po 12. myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže no tam pustila a
1: to zrovnalo. Po...
0: Myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže no tam pustila a
1: to zrovnalo. To pouští na vsi.
0: ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. Takže tam pustila a
1: to zrovnalo. To pouští na vsi, viď? Jako
0: tak dvojce, vždycky byla dechovka. Takže tam pustila a
1: to zrovnalo. To pouští na vsi, viď? Jako
0: tak chlápka. Takže tam pustila a
1: to zrovnalo. To pouští na vsi, viď? Jako
0: tak chlábedlem. Ten rozhlas máme ještě jak za Komanču.
1: Nebo zrovna jsou to pouští na vsi, viď? Jako
0: no tak já bydlím, já ten rozhlas máme ještě jak za Komanču. No,
1: hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročný to. Já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročný to.

0: hrát a celý jako...
1: Počkej, to jsou hudební.
0: Ale můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročný to hrát a celý jako...
1: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
0: To vlastně a hlavně je dost náročný to hrát a celý jako...
1: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
0: No právě, to jsou praví šumaři. Jako...
1: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
0: No právě, to jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tam...
1: No
0: právě, to jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty dneska jako ty ty
1: je.
0: To jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty dneska jako ty praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty dneska jako ty kapely takhle no, nemáme tamhle ty dneska jako ty kapely takhle no, nemáme
1: takže
0: čas.
1: Tím jsme nechtěli urazit.
0: Dneska jako ty kapely takhle no, nemáme
1: takže
0: čas.
1: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Jako ty kapely takhle no, nemáme
1: takže
0: čas.
1: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Kapely takhle no, nemáme
1: takže
0: čas.
1: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Právě.
1: A my se spustíme. Takže
0: čas.
1: Tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Právě.
1: A my se tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Právě.
1: A my se spustíme, chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
0: Právě.
1: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední hudebníci.
0: Právě.
1: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce. A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce. Terapie, Masterplan, anebo Metallica. Hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce. Terapie, Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Rozloučím poslední 20 minutovce. Terapie, Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Minutovce, terapie, Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Terapie, Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau.
2: Oknem fofouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář.
2: Padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář.
2: Podlahář,
3: ale ne, na to
2: všechno to praví.
3: Zedník,
2: malíř,
3: topenář.
2: Podlahář,
3: ale ne, na to všechno stačí regbity.
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář.
3: Podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí regbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací.
4: Rekonstrukce bytů. Nechte si udělat vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz.
4: Regbity, záruka kvality.
5: 4 dny tóny.
4: Záruka kvality.
5: 4 dny tóny lepšího metalu a přátelský a... 4 dny tóny lepšího metalu a přátelský atmosféry, to je... 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2000. A přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost. Nebo Napalm Dead 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost. Nebo Napalm Dead a dalších víc než 40. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost. Nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Basiny na Otočku, je do týho až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do výjí stupenky pro... Nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do výjí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin
5: Fire... Na Otočku, je do výjí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin Firefest...
5: Výjí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin Firefest, mediálně...
5: Pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
6: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rock Rádio.
5: Dvojce, prodej na Bejzin.
6: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Rádio.
5: Na Basin.cz.
6: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Rádio. Mediálně podporuje Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
7: Právě.
6: Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
7: Právě jste naladili rádio
6: Fortuna. Muzika.
7: Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Lepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím, bude to jízda. Vsadím se, že vás...

0: tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexi. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexi. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Odplouvám kránu, mám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám.
2: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám.

0: Maný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Šámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovic, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Tam najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Tam v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ, pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ, vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.

0: Na katamarán
1: www.pragboat.cz.
0: Na katamarán
1: www.pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte.
2: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: Na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra.
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za... Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné... Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho... A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádka.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje
3: na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje
3: kamenist.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě se raduje, kameny z celého světa kupuje. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valou místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblázky.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

0: slušná muzika.
1: Chrusta je sníh.
0: Adio. Rok je slušná muzika.
1: Chrusta je sníh.
0: Rok je slušná muzika.
1: Chrusta je sníh.
0: Je slušná muzika.
1: Chrusta je sníh. A všechno. Chrusta je sníh. A všechny lady pomítá je sníh. A všechny ledy pomínou. A všechny ledy pomínou. A všechny ledy pomínou. My lehce ne... A všechny ledy pomínou. My lehce nebo zkustě žijí.

0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky.
0: Zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky, včetně brigád. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Datart nákup.
4: Liším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních
4: nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji
4: by?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání.
5: Rock Radio.
3: Na Autojarov.cz.

0: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin?
0: Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno...
0: Bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Ale všechno už vám přijde... Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás to koukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na
3: running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
2: unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů
1: nad. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů. Pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě
1: pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádně
1: běhnete dolů.
4: Maminko!

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 stát, půjdou zítra opět dolů.
1: Demoliční práce urychlily.
0: Ve městě stoupl zájem o MHD, která je od uzavření mostu zdarma. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro českou přírodu. Návštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se českou přírodu. Návštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se, jak probíhá jejich ochrana v praxi. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
2: Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu udělat.

0: O pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších sami pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
1: Já doplním
0: akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
1: Já doplním, že sobotní akce
0: přenesli i do dalších zoologických zahrad.
1: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do
0: zoologických zahrad.
1: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. Sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. Startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. Moravská do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají ze dne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologů zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. Sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo. Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. Pět mladých uhynulo, protože jedno z hnízd úspěšně odchovaných mláďat. Pět mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenilovaných mláďat. Pět mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy. Vyplenil vír velký. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Velký. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Prší
1: odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Prší a leje jako z konve po celý.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Prší a leje jako z konve po celý republice. Je jako z konve po celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Po celý republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů. Horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 14 a opravdu bude pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě. Ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě. Pár těch kapek zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě. Pár těch kapek padne. Hlavně na severu Čech a také na západě pár těch kapek padne. Každopádně zítra počítejte s severu Čech a také na západě pár těch kapek padne. Každopádně zítra počítejte s teplotami na západě pár těch kapek padne. Každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a ve kapek padne. Každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11. Zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11. Ať kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11.
2: Ať už prší
3: 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11.
2: Ať už prší
3: a večer nám to padne asi na 11.
2: Ať už prší nebo paří
3: slunce, nám to padne asi na 11.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Napadne.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Napadne pár kapek a Pražáci neumí.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Napadne pár kapek a Pražáci neumí řídit.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Napadne pár kapek a Pražáci neumí řídit. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze anebo v okolí. Tak třeba na důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze anebo

0: okolí. Tak třeba na Nový Povltav toho je, že všechny nehody jsou v Praze a nebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici před vjezdem do Bubeneckého v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned tři osoby. Povltavský ulici před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned tři osobáky. Pak kolem nám před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned tři osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak Bubeneckého tunelu se srazily hned tři osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazily hned tři osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchrana. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchrana. Náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchrana. Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí, tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí, auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili dva osobáky. Až na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazili dva osobáky. A špatně se to tam projíždí v náměstí Míru, tak tam se srazili dva osobáky. A špatně se to tam projíždí, tak tam se srazili dva osobáky. A špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhé kolony. Péťa málem nedojel do práce. Se srazili dva osobáky. A špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhé kolony. Péťa málem nedojel do práce. Osobáky. A špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhé kolony. Péťa málem nedojel do práce. Už na D1 začíná, na druhém kilometru, tam je taky nabouraný auto a musí se to objíždět poměrně komplikovat. Tak i v Chebu se bouralo. Tam to byl osobák s autobusem na Žižkovské ulici nedaleko křižovatky s Hálkou.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 15 hodin a...
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 15 hodin a...
2: Radio. Rockový odpoledne.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rockový odpoledne.
3: Počkat, až ti zapnu mikrofon, jako prosím.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rakovým odpoledne.
3: Počkat, až ti zapnu mikrofon, jako prosím tě.
0: Hele, kdyby ses na to neupozornil.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rakovým odpoledne. Počkat, až ti zapnu mikrofon, jako prosím tě.
0: Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak
3: tomu a rakovým odpoledne. Počkat, až ti zapnu mikrofon, jako prosím tě.
0: Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak si toho posluchače ani nevšimnou.
3: Ty si myslíš, zapnu mikrofon, jako prosím tě.
0: Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak si toho posluchače ani nevšimnou. Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak si toho posluchače ani nevšimnou.
3: Ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví?
0: To neupozornil, tak si toho posluchače ani nevšimnou.
3: Ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví, tohle ty si myslíš o našich posluchačích, to já si jsou nevšímaví, tohle ty si myslíš o našich posluchačích, to já si teda myslím, že jsou všímaví až.
0: Hele, hezky se snaží,
3: tohle ty si myslíš o našich posluchačích, to já si teda myslím, že jsou všímaví až.
0: Hele, hezky se snaží,
3: zajíš o našich posluchačích, to já si teda myslím, že jsou všímaví až.
0: Hele, hezky se snaží zakecat tutu.
3: To já si teda myslím, že jsou všímaví až.
0: Hele, hezky se snaží zakecat tu tvojí chybu, kterou si právě teďka udělal. Moc hezky, Kubíku.
3: No, hele, tak dobře, nebudeme si
0: chybu, kterou si právě teďka udělal. Moc hezky. Kumíku,
3: no, hele, tak dobře, nebudeme si tady vzájemně poměřovat tady chyby.
0: Poměřovat chyby, ano.
3: Naši posluchači vzájemně poměřovat tady chyby.
0: Poměřovat chyby, ano.
3: Naši posluchači jsou rozhodně všímaví, bych řekl na to.
0: Poměřovat chyby, ano.
3: Naši posluchači jsou rozhodně všímaví, bych řekl, na tom se shodneme, protože oni vědí, že v 15:20

nebo na rad.fm nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Naši posluchači jsou rozhodně všímaví, bych řekl, na tom se shodneme, protože oni vědí, že v 15:20 zhruba, my vždycky vyhlašujeme, co budeme zrovna rozdávat a nejinak tomu bude i dneska.
1: Bude to přesně tak, jak říkáš, ale do té
0: Bude to přesně tak, jak říkáš, ale do té doby si dáme nějakou muziku, co ty na to?
1: Čekají nás totiž Twisted Sister tady v té hodině, taky Rammstein a jejich America, ale taky Nothing More a K, ale taky Nothing More a nebo Limetal, ale ty jsou tak jako na tenkým ledě teďka u nás na Rock Radio.
0: Škoda, že nespíváš všechny písničky.

Rád zase spálím věrnost přísahy. Rád zase spálím věrnost přísahy. Rád zase spálím věrnost přísahy. Rád zase spálím věrnost přísahy. Dál mi věrnost přísahy.

Nemusíš prochlastat vš... Nemusíš prochlastat... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock musíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: A tentokrát na Tři sestry zřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: Tam budou hrát už 20. června v amfiteátru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě těšíte, protože v Plzni ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozně natřískaný, vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku Rock Radio. Tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek. Dostat k tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usměje štěstí. Nenechte si to ujít a my zatím zahrajeme další muziku. Three Days Grace Offspring anebo právě Tři sestry v pekle anebo taky v ráji.

0: pravda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkářce na
1: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkář se raduje?
1: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa?
1: Zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého
1: světa? CZ.
2: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kameném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. CZ. Dekorační valouny. Oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v kamen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu.
3: Každý z nás
2: domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu.
3: Každý z nás
2: kamení to CZ vám zlepší náladu.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
2: Vám zlepší náladu.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná. Když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná. Novou střechu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Česolba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. A klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hledáte ráda vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a z
5: Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na
5: vyplatí.
6: Dobrý den.

Twisted Sister nám právě končí. Twisted Sister nám právě končí na Rock Radio a jejich pecka. Twisted Sister nám právě končí na Rock Radio a jejich pecka The Price. Twisted Sister nám právě končí na Rock Radio a jejich pecka The Price doznívá teď. Radio a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se Ice doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět 15 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky.

0: to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha,
1: střecha,
0: padák, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha,
1: a
0: kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha,
1: ale ne, na to všechno
0: to praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
1: stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Byty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbit.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, za domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Toto vysí.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Toto vysílání je při...
2: Záruka kvality.
3: Toto vysílání je tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí za přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a může. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a může. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: N, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte sklad.
0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte
0: do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A na Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vaše mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akt extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz, platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz, čekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.

0: Slušnej rok od Slušnej rok Slušnej rok od rána do večera v dabu Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo na rok od rána do večera v dabu i FM nebo na rádia rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cia.cz Rock Radio CZ Rock Radio
1: Takhle nebo v ráji
0: Rock Radio
1: Takhle nebo v ráji

odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušná muzika. Mafia!

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přánět. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: 10, opravdu.
1: No a můžete vidět...
0: Kuna Rock in Moravský Krumlov, 10, opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký že slíže...
0: Moravský Krumlov, 10, opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký že slíže...
0: 10, opravdu.
1: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký že slíže, Dimitri, Trautitri, Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavé dvě věci, minimálně dvě věci. Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavé dvě věci, minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví... A na tom jsou zajímavé dvě věci, minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 22 věci, minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let, dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím, oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí narozeniny. Do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktor vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory nikde jinde letos, že ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte než další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte než právě na festivalech Rock In, takže za mě je to právě na festivalech Rock In, takže za mě je to rozhodně důležitý, takže pište. Je to rozhodně důležitý, takže pište.

0: Touto a jich Rozana právě teďka dohrává. Éteru Rock Rádia máme 15 hodin 35 minut. A my jsme si říkali, dohrává.
1: Éteru Rock Rádia máme 15 hodin 35 minut a my jsme si říkali, že dneska budeme extra štědří a zkusíme vám ještě jednou říct, jak se dostat na takový festiák, který se jmenuje Rock in Moravský Krumlov.
2: Vám totiž stačí, abyste na náš mail studio@rockinmoravskikrumlov.cz poslali fotku svojí rokový party. Jak už na té fotce budete vypadat, to už je z.cz. Poslali fotku svojí rokový party. Ale samozřejmě, čím originálnější, tím lepší.
1: Je to vaše vizitka, přesně. Ale hlavně, máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin a pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov.
2: No a můžete vědět, koko?
1: 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov.

0: 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, hra opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Podnikáte?
0: Kódy na Alza.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi.
0: CZ.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Jste? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořit. Podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. Penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Stu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na ve nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokrádia. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Máte vlastní dodávku?
2: Rokovýradio.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z vámi na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OnePrácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: CZ. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 Z. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,99. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Prém.
4: To se vyplatí.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty netrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní bez klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Za hubičku si dáme ale rovnou...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Za hubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti a jejich kdo ví jestli. Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti a jejich kdo ví jestli. Avatar, anebo taky Kabáti a jejich kdo ví jestli.
2: Trénírkárna tečka...
1: Taky Kabáti a jejich kdo ví jestli.
2: Trénírkárna.cz
1: Hej, a jejich kdo ví jestli.
2: Trénírkárna.cz
1: Hej.
2: Trénírkárna.cz
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz
3: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky
2: boxerkárna.cz
3: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhot. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhoty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio arna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hrať. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30 počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň nebo hračky. Opět až

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den
0: mám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Neď flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Chceš mít. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přivá. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přivá. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super. Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy sklady. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov. A rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Na autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: Asi užijete v Music Clubu Modrá v Opice poctivou dávku syrovýho metalu. Na 1. června si užijete v Music Clubu Modrá v Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal. Užijete v Music Clubu Modrá v Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal. Klubu Modrá v Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel. Dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rock. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun. Místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v ten. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. V pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. A Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. česky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akce připravená
1: i pro rodiny s dětma.
0: Na programu vás čekají Hitman, Late to spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rock Radio je slušná muzika.
3: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaká muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok rádio na radia.cz. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje? .cz. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje? Rok rádio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete. Pátek 12. června si užijete v Music klubu. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá opice poctivu. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá opice 12. června.

doby? A proč kope kolem si vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A proč

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebelka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: Třeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: Na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
0: metrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD,
1: teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných
1: za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme
0: BYD.com.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. I klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosy i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Chutná jako.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný.
2: Z.
3: Senkor.
4: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás ček sen. Vůní budeš omámen.

0: e-kondomy.cz. Pokud si u nás e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. U nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady...
0: A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
0: Co? E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se
0: vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
1: Děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkouší... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporn... Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super... BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektro... Vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu... Elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo,
3: km spotřeba od 1,7

Na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do ky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rok. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Farma Vraňany.
1: A vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
0: Nejsladší jahody.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
0: Jahody.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznikat. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 mlářů ročně. Olvin.
5: Rock Radio.
4: Olvin.

0: Martin Vožení. Na místech natáčení přehrát známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Karlovu studánku každoročně
0: Známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů. Často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání stem.
0: Stezka má 12 zastavení.
2: Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené.
3: Takže žádný velký vedro. To bude platit samozřejmě i v noci, kdy bude asi 14 stupňů. Naopak bude pokračovat dál a i tak zítra.

0: Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, firmy.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, firmy plánují zaměstnance. Votrubová, firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než my plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimistnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nad než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nadprůměrně vysokou úroveň. Takzvaný náborový optimismus se dostal nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower. Ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách.
2: Resort životního prostředí odebral zápasník mají firmy v Praze a v Čechách.
1: Resort životního prostředí odebral zápasníku Vémolovi Lvici Elzu. Ta bude dočasně v Liberecké zoo. Stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramzu. Lvice má podle rezortu kompletně odstraněny drápy v předních tlapách. To způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování.
2: Pokračuje ředitel lázní.

0: Naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 stupni, tak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 stupni, takže tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 stupni, takže oproti dnešku se trošku ochladí. A jediný místo, kterému se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech. Místo, kterému se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech.
1: Mami.
0: Déšť vyhne, by měl být severozápad Čech.
1: Mami, proč máme všechno?
0: By měl být severozápad Čech.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
0: Západ Čech.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptejte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého.
1: Všechno od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat tak...
4: Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na dešti.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelnice. Podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelničná. V Praze se srazily dva osobáky. Na deštivých cestách v ulici Střelničná. V Praze se srazily dva osobáky. Díky bohu, ale bez zranění. V Soběslavských Táborech v ulici Střelničná. V Praze se srazily dva osobáky. Díky bohu, ale bez zranění. V Soběslavských Táboře Střelničná. V Praze se srazily dva osobáky. Díky bohu, ale bez zranění. V Soběslavských Táboře počít se srazily dva osobáky. Díky bohu, ale bez zranění. V Soběslavských Táboře počítejte se zdržením a tak do páky, díky bohu, ale bez zranění. V Soběslavských Táboře počítejte se zdržením a tak do 5 minut, poruchu, ale bez zranění. V Soběslavských Táboře počítejte se zdržením a tak do 5 minut, poruchal tam osobák a lidí. V Soběslavských Táboře počítejte se zdržením a tak do 5 minut, poruchal tam osobák a lidí ho musí objíždět. Zdržením a tak do 5 minut, poruchal tam osobák a lidí ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem v 5 minut, poruchal tam osobák a lidí ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem věčný. Tam osobák a lidi ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem věčný. Ta objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem věčný. Ta ale tam požijte sklonou alespoň tak na 10. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem věčný. Ta ale tam požijte sklonou alespoň tak na 10 až 20 minut. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazila se osobák s 20 minut. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazila se osobák s chodcem. Tam je to bohužel. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazila zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počkejte na místě. Brodě na náměstí se srazil zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počkejte na místě. Se srazil zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počkejte na místě se záchrankou a zraněním, takže počkejte na místě se záchrankou a taky opět s kolonou. Počkejte na místě se záchrankou a taky opět s kolonou. Záchrankou a taky opět s kolonou.
6: Hledáte
4: taky opět s kolonou.
6: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Autovalis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. BMW.

V DABu i FM nebo na Radia.cz.

0: Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4
0: odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 20. června chcete vyrazit na Tři sestry do Plzně, tak nám na 20. června chcete vyrazit na Tři sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám
1: na chcete vyrazit na Tři sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali
1: na Tři sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky,
1: tak nám napište na Facebooku.
2: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený. Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený. Napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, kterýmu je dodáme. Asi proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, kterýmu je dodáme. Měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, kterýmu je dodáme vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, kterýmu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam připravený pro jednoho z vás, kterýmu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s ním až vás, kterýmu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s ním ještě taky SPS a nebo doktor PP, je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s ním ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s ním ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte u hodinky. Bude tam s nima ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se ale bude tam s nima ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se ale nenechte ujít dalším taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se ale nenechte ujít další muziku, která vás čeká. Doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se ale nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu. Si rozhodně nenechte ujít. Taky se ale nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám
2: nenechte ujít. Taky se ale nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fan.
2: Taky se nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fan.
2: Nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno
2: muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done.
2: Čeká na Rock Rádiu.
1: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin. Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars. Svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná. Tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Určitě I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Určitě poznáváte Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Už tahle ta krásná balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Balada. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Určitě poznáváte Black Sabbath a Changes. Máte Black Sabbath a Changes. Changes.

0: Rádio, rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne
0: Rok Rádio, rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdi.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

kraji pódia stojí faninka. Na kraji pódia stojí faninka. Kraji pódia stojí faninka. Pohupuje ja, stojí faninka. Pohupuje tělem do rytmu zlehka.

0: Drába bude tady ráno, tak vás čeká docela
1: zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan doktor. Je to tak, já když jsem ještě studoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej, že jo? Ono nejenom vítězoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej, že jo? Nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr Pečený je samozřejmě doktor práv a nevím, jestli úplně bude mluvit o svojí právnické kariéře s Kamilem, ale rozhodně to bude zajímavé. Můžou si třeba povídat i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže si to zítra v 9 nalaďte.
0: Rozhodně si to nenechte ujít, jako vždycky to bude zajímavý. Rozhodně si to nenechte ujít, jako vždycky to bude zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už na vás bude čekat na našich stránkách rokovýradio.cz, v sekci našich stránkách rokovýradio.cz, v sekci podcasty. Teďka už se dáme další muziku.
1: Dáme si Powerwolf.
0: Radio.cz, v sekci podcasty. Teďka už se dáme další muziku.
1: Dáme si Powerwolf, We Drink Your Blood, pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa ten si zatančí. Valčík, no a Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spí. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: www.bezkempu.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Ptát. bezkempu.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Z.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.
4: Zpívají. Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping.
4: Slunce, pohoda.
3: No.

0: víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, drifta. No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok.
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, letem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vy
0: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií,
0: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
0: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
2: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
2: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí obdarovaný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
2: Nejlepší dárek je Nejlepší dárek je zážitek. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Kazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořiď 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořiď až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zlín.
2: Hurá!

0: Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Jděte na webu Metropole Zličín.
1: Majte
0: Čín.
1: Majte漂亮的T恤,条纹多多,品质保证,只需要件漂亮的T恤,条纹多多,品质保证,只需要那几条个人信息和银行卡号.
2: Nekupujte drahý značky.
1: 个人信息和银行卡号.
2: Nekupujte drahý značky.
1: 和银行卡号.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky.
1: Jas...卡号.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Dobrý den,
2: bez potisku CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu
2: CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy.
3: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi.
3: Zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi.
3: Nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen Audi
3: Q-erov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus pořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávající ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekej 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na aut 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Z.
3: Těšíme se na vás.
5: Rock Radio.
3: Se na vás.

Vohnouti právě teďka dohráli z jejich... v 16 hodin a 20 minut, no a... vy, co budete poslouchat zítra už v 9 ráno, tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host Kamil.

vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. V dabu i... Slušnej rok s garáží a s kušebem. V dabu i FM nebo... Slušnej rok s garáží a s kušebem. V dabu i FM nebo na rád... S garáží a s kušebem. V dabu i FM nebo na radia.cz. S kušebem. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok. I FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz.

Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

krutá je krev, tak se drž a pojď zpěv. Jak krutá je krev, tak se drž a pojď se mnou. Jak krutá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit. Tanká je krev, tak se drž a pojď.

Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátor. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rády.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxy elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxy, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaš a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc k práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot a teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 1000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Parťák už od 499 tisíc bez DPH.
1: Nové vydání magazínu
0: 499 tisíc bez DPH.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje. Co mě vozí do školy? No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme energie tohoto města. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každé

0: skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televiz. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televiz. Ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Mu čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Atentores! Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropic. Stančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres! Kal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Stres. Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix Latino. Un, dos, tres. Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Un, dos, tres. Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a dos, tres. Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La Tropical. Přihlaste se. Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. A vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Awarashar. Ale my vás naučíme tančit. Awarashar. Vás naučíme tančit. Awarashar. Awarashar. Aratatar. Aratatar. Aratatar. Aratatar. Aratatar. Potisk, potisk, dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, cel, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, cz, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, cz.
2: Praho.
1: Potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude
1: tisk dárky belavil, belavil, belavil, cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy
1: belavil, belavil, belavil, cz.
2: Praho, připrav se na den,
1: belavil, cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neuteč. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. Všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka.

0: Powerwall Fayech, we drink. Powerwall Fayech, we drink your blood. Právě teďka Powerwall Fayech, we drink your blood. Právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin. Powerwall Fayech, we drink your blood. Právě teďka dojíždí na Rock Your Blood. Právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin a 36 minut k tomu. No a my už máme na čase. Právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin a 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat na Rock Radio 16 hodin a 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakému 16 hodin a 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakým 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na... No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je. Na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím dát dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli u tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni. Víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme. Teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají
0: a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají
0: už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři
0: všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci?
0: Uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společně? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společně?

0: Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Škoda Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: A v Náchodě.

0: Hádám, že to je jeho oblíbená kapela.
1: No, jedna z oblíbených taky.
0: Super. No a půjdete tam, co je jeho oblíbená kapela?
1: No, jedna z oblíbených taky.
0: Super. No a půjdete tam spolu?
1: No, jedna z oblíbených taky.
0: Super. No a půjdete tam spolu teda?
1: Jedna z oblíbených taky.
0: Super. No a půjdete tam spolu teda?
1: No, vypadá taky.
0: Super. No a půjdete tam spolu teda?
1: No, vypadá to, že jsme mém...
0: Super. No a půjdete tam spolu teda?
1: No, vypadá to, že jsme mém mladšího bráchu, tomu bude...
0: Tam spolu teda?
1: No, vypadá to, že jsme mém mladšího bráchu, tomu bude prostě... No, vypadá to, že jsme mém mladšího bráchu, tomu bude prostě 7, takže taky už je to malý rocker, tak si ho vezme s sebou.
0: Je potřeba...
1: Takže... Taky už je to malý rocker, tak si ho vezme s sebou.
0: Je potřeba s tou výchovou. Je potřeba s tou výchovou začít hezky včas, že jo?
1: Přesně, přesně.
2: Hele, ale prosím tě, prozraď.
0: Je potřeba s tou výchovou začít hezky včas, že jo?
1: Přesně, přesně.
2: Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty se
0: výchovou začít hezky včas, že jo?
1: Přesně, přesně.
2: Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty se
0: hezky včas, že jo?
1: Přesně, přesně.
2: Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty si nám posílala fotku, kde má tvůj syn.
1: Přesně, přesně.
2: Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty si nám posílala fotku, kde má tvůj syn. Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty jsi nám posílala fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, prozraď nám ještě, ty jsi nám posílala fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, ty jsi nám posílala fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohleto gel opravdu úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohleto geluje jako. Úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohleto geluje jako.
1: No, no, to bylo z roku 2019 fotka a děl si to...
2: Už od roku 2018, jo?
1: Jo.
2: Už od roku 2018, jo? 2018, jo?
1: Jo, no, tam byla cukrová voda a pak... Jo, no, tam byla cukrová voda. Jo, no, tam byla cukrová voda a pak lak.
2: Ty, to je dobrý. Ale fakt jsem jako, a normálně jako to si tohleto dělá jako každý.
1: Pak lak.
2: Jasně.
1: Bohužel, už to nemá tak dlouhý.
2: Jasně,
0: teď už trošku na fananka jako.
1: Super,
0: hele, Šárko, tak...
1: Ať si to hlavně užijou, kluci.
0: A děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi. Děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi, když nám pak dáte třeba vědět, jak se to líbilo. Děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi, když nám pak dáte třeba vědět, jak se to líbilo. Mně se moc krásně. Ahoj, Šárko.
2: Tak jo, ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.

0: rozdáváme. Od rána do večera Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Je vidět, že o tři sestry máte docela...
0: Do večera slušnej rok.
1: Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže... Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku. Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku. Tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku budeme každý den rozdávat velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku budeme každý den rozdávat. Teďka už zítra a až do pátku budeme každý den rozdávat. Teďka už si ale dáme další muziku. Hard Avantasia. Pátku budeme každý den rozdávat. Teďka už si ale dáme další muziku. Hard, Avantasia, anebo Rybičky, který se právě teďka rozjíždějí, my ještě nejsme starý.
2: Má paní
1: Rybičky, který se právě teďka rozjíždějí, my ještě nejsme starý.
2: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat celý víkend? Co já tu budu dělat sám víkend? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video se podívám. Až vyhodím se podívám, až vyhodím kapesníky vám, až vyhodím kapesníky až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že bu- až

0: nebo na Rádia Teď. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Teď.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdávám.
0: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát.
0: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát. Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června. Dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června v Plzni a s náma je tady Šárka. Dáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června v Plzni a s náma je tady Šárka. Ahoj Šárko. Plzni a s náma je tady Šárka. Ahoj Šárko.
2: Ahoj kluci, hezký odpoledne.
1: Tobě.
2: Odpoledne.
1: Tobě taky, prosím tebe, my jsme vlastně ty lístky dali tobě, ale svým způsobem jsme je taky, prosím tebe, my jsme vlastně ty lístky dali tobě, ale svým způsobem jsme je spíš tebe. My jsme vlastně ty lístky dali tobě, ale svým způsobem jsme je spíš dali tvýmu synovi. My jsme vlastně ty lístky dali tobě, ale svým způsobem jsme je spíš dali tvýmu synovi Márovi. Ale svým způsobem jsme je spíš dali tvýmu synovi Márovi, protože ty jsi nám poslal jeho fotku a jsme je spíš dali tvýmu synovi Márovi, protože ty jsi nám poslal jeho fotku a je spíš dali tvýmu synovi Márovi, protože ty jsi nám poslal jeho fotku a musím říct, že jako tvýmu synovi Márovi, protože ty jsi nám poslal jeho fotku a musím říct, že jako jestli kdyby člověk zavřel jeho fotku a musím říct, že jako jestli kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška a musím říct, že jako jestli kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška tří sester, jako jestli kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška tří sester, tak vypadá a představil si fanouška tří sester, tak vypadá úplně jako tvůj syn, takže to je prostě geniální.
2: Tak.
1: Hádám, že to je jeho oblíbená kapela.
2: No, jedna z

star, ještě se necítím star, ještě se necítím star, necítím star, tím star, na star.

Rádio. Rok. My jsme starý. Rok Rádio. Rok je starý. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Kup si auto v Direct.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
0: v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento z Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
3: Drbis Ohrad
2: zdarma. www.direct.auto.cz
3: Drbis Ohrad a výběhu
2: z... www.direct.auto.cz
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku
2: www.direct.auto.cz
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku
2: auto.cz
3: Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer.
3: Od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou.
3: Party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany. Neplno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je poraví. My jim to ráno odkdákáme. V zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín.
4: Svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Rok Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Rok Rádio.
3: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušnadia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránk www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.radio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatice Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil.

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Vod.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. Prvníška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila si a hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila si větší mzda, navýšila o 8,1%. Polepšila si většina odvětví o 8,1%. Polepšila si většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. Polepšila si většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více stejné. O tom ví více Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco
1: o tom ví více Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti
1: Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí
1: z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 2
1: úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20%. V činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20% a v administrativních a podporné mzdy o 20% a v administrativních a podporných činnostech o 17%. Pracovníkům v energetice mzdy o 20% a v administrativních a podporných činnostech o 17%. Pracovníkům v energetice meziročně podporných činnostech o 17%. Pracovníkům v energetice meziročně kupní síla. Pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
1: Průměrná hrubá měsíční
2: mzda meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
1: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje
2: stagnovala.
1: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 280. Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 280 měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Mzda teď dosahuje 50 282 korun. Silničáři odložili demolici 50 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským 82 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi dne. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivem. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivem. Nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Proběhnout měla o tomto víkendu očekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů ředitelství silnic a dálnic zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů ředitelství silnic a dálnic za termín zbourání mostů ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají dání mostů ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další ředitelství dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy stanovilo. Podvodníci mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy podvodníci mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy podvodů s prodejem a dodávkami palivo.

0: Se mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy podvodů s prodejem a dodávkami palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusilo případy podvodů s prodejem a dodávkami palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal policii. V Brně tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde o třetí takový tunel, který v jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počas
0: příštího roku.
2: V Čechách momentálně přestalo pršet, ale nebojte se, ono to za pár hodin zase přijde. Bude kolem 14 stupňů večer.
3: Každopádně zítra nás opět nějaké ty deště čekat budou víceméně po celé České republice.
2: Vyhne se to akorát středním Čechám a pohybovat kolem 16 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si...

0: už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokrá muzika do každého počasí. Rok do každého počasí. Rok rádio. Doprava. Do počasí. Rok rádio. Doprava.
1: V Praze.
0: Rok rádio. Doprava.
1: V Praze na Štěrbohol.
0: Rok rádio. Doprava.
1: V Praze na Štěrboholský.
0: Rádio. Doprava.
1: V Praze na Štěrboholský spojce nabourali tři osobní.
0: Doprava.
1: V Praze na Štěrboholský spojce nabourali tři osobní auta. Nabourali tři osobní auta, takže to bude asi dost ucpaný. Je to přímo u sjezdu na Štěrboholský nakupní. Osobní auta, takže to bude asi dost ucpaný. Je to přímo u sjezdu na Štěrboholský nakupní centrum, takže tam to bude asi dost ucpaný. Je to přímo u sjezdu na Štěrboholský nakupní centrum, takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstávám. Je to přímo u sjezdu na Štěrboholský nakupní centrum, takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstávám. Sjezdu na Štěrboholský nakupní centrum, takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstáváme v Praze na nový nakupní centrum. Takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstáváme v Praze na Novopetrovické ulici, takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstáváme v Praze na Novopetrovické ulici, která vede mezi. Pořád zůstáváme v Praze na Novopetrovické ulici, která vede mezi Hájema a Petrovicema. To jsou spíš tak jako na kraji Prahy, tak tam do sebe narazilo osobní auto. Hájema a Petrovicema, to jsou spíš tak jako na kraji Prahy, tak tam do sebe na kraji Prahy, tak tam do sebe narazilo osobní auto s autobusem a samozřejmě taky kvůli tomu vznikají komplikace, tak tam do sebe narazilo osobní auto s autobusem a samozřejmě taky kvůli tomu vznikají komplikace na D5 směrem do Prahy na 8. kilometru a samozřejmě taky kvůli tomu vznikají komplikace na D5 směrem do Prahy na 8. kilometru mě taky kvůli tomu vznikají komplikace na D5 směrem do Prahy na 8. kilometru vznikají komplikace na D5 směrem do Prahy na 8. kilometru hrozí směrem do Prahy na 8. kilometru hrozí dopravní kolaps, protože tam jsou pořádně silný kolony. Nejspíš na 8. kilometru hrozí dopravní kolaps, protože tam jsou pořádně silný kolony. Takže pokud jedete směrem právě do hlavního města, tak zkuste sjet někde dřív a najděte.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci. Rádi se postaráme o Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: o vás i vaše BMW. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
1: 17.
0: Rock Radio, rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Rock Radio, rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne na
0: Radio, rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí.
0: Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí.
0: Odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne najíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba k tomu a rockový odpoledne najíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Odpoledne najíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Jíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný, uvidí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný, uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný, uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně mikrofonem. Lístky máme rozdaný, uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale rozdaný, uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně hudba o tu bude postaráno.
2: Je o ní postaráno.
1: O čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně hudba o tu bude postaráno. Každopádně hudba o tu bude postaráno.
2: Je o ní postaráno, to je úplně jasný.
1: Hudba o tu bude postaráno.
2: Je o ní postaráno, to je úplně jasný. My už ji jenom uvedeme, aby jsme. Je o ní postaráno, to je úplně jasný. My už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít. Ráno, to je úplně jasný. My už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě s práce, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě z práce, užít, protože ať už jste na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv jste na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween. Jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween. Vana, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci anebo Sunrise Avenue. Ty jsme tady dlouho nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci anebo Sunrise Avenue. Ty jsme tady dlouho neměli. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci anebo Sunrise Avenue. Ty jsme tady dlouho neměli. Sunrise Avenue. Ty jsme tady dlouho neměli.
0: Rock Radio.
2: Ty jsme tady dlouho neměli.
0: Rock Radio.
2: Měli.
0: Rock Radio. This is the end. Rock Radio. This is the end. You know.

Nemusíš mít školu roku, nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: záležitost Ramones 1989 Pet Sematary. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a 18 minut a přesuneme se o něco 18 minut a přesuneme se o něco blíž. Chtěl jsem říct do Anglie, ale ono to je ještě blíž.
1: Takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
2: Je to tak a hlavně bude to docela jako dost našlapaný set, jo, to, že tam... Youngblood tam hlavně bude mít dvouhodinovej set od deseti do půlnoci, to je docela nářez.
0: Takhle, je to samozřejmě ještě mladý kluk, takže to zvládne, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to super.

0: A vlastně je i super, že tam dáme, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to super. A vlastně i super, že tam dá. Rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to super. A vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům. Je i super, že tam dává šanci českým mladým talentům. Pem Rabbit tam zahraje vlastně. Tam dává šanci českým mladým talentům. Pem Rabbit tam zahraje vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne. Českým mladým talentům. Pem Rabbit tam zahraje vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne.
1: Ano.
0: No a mladým talentům. Pem Rabbit tam zahraje vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě. Pem Rabbit tam zahraje vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se tam zahraje vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu vlastně od, myslím, že od jedné odpoledne.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu dní odpoledne.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People. Je to
1: přesně
0: tak.
1: Ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People.
1: Přesně tak,
0: tak,
1: přesně tak. A že
0: se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People. Je to
1: přesně tak,
0: tak, je to
1: přesně tak. A že se mi líbí, že to má tak jako hezky.
0: V místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People. Je to
1: přesně tak,
0: je
1: to přesně tak. A že se mi líbí, že to má tak jako hezky.
0: O víkendu bude konat Rock for People. Je to
1: přesně tak,
0: je to
1: přesně tak. A že se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovejma.
0: Rock for People. Je to
1: přesně tak,
0: je to
1: přesně tak. A že se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovejma.
0: Přesně tak,
1: je to přesně tak. A že se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovejma i věcma pro lidi. Na tom a že se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovejma i věcma pro lidi na tom festi, jak už tam budou různý. Takovejma i věcma pro lidi na tom festi, jak už tam budou různý. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde, tak tam je stan, kde, kde je ticho, je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Kde je ticho, je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě takový lidský. Kde je ticho, je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě takový lidský. Hodně ten
0: no festiak. Jasně, to je pravda.
1: Ticho, je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě takový lidský. Hodně ten
0: no jasně, to je pravda.
1: Je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě takový lidský. Hodně ten
0: no jasně, to je
1: pravda. Jako prostě takový lidský. Hodně ten
0: no jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky prostě
1: lidský. Hodně ten
0: no jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky prostě jsou takový prostě taky prostě jsou takový prostě už trošku jako hodně, že tě to tak jako zavolí a takhle, ale on právě myslí prostě jsou takový prostě už trošku jako hodně, že tě to tak jako zavolí a takhle, ale on právě myslí na takový prostě už trošku jako hodně, že tě to tak jako zavolí a takhle, ale on právě myslí na to, aby ten divák z toho měl trošku jako hodně, že tě to tak jako zavolí a takhle, ale on právě myslí na to, aby ten divák z toho měl co největší potěšení, aby ten divák z toho měl co největší potěšení, aby se z toho prostě nezbláznil, což je super. Ale ono to největší potěšení, aby se z toho prostě nezbláznil, což je super. Ale ono někdy zbláznit se z hudby je vlastně super, věc. Prostě nezbláznil, což je super. Ale ono někdy zbláznit se z hudby je vlastně super, věc.
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme.
0: Ale ono někdy zbláznit se z hudby je vlastně super, věc.
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lenersky.
0: Ale ono někdy zbláznit se z hudby je vlastně super, věc.
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lenersky, který
0: zbláznit se z hudby je vlastně super, věc.
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lenersky, který přijdou s taky
0: by je vlastně super, věc.
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lenersky, který přijdou s taky no uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lenersky, který přijdou s taky Udo a nebo Aleš, že nezblázníme teďka z Lenersky, který přijdou s taky Udo a nebo Aleš Brichtále, víš co, hele. Teďka z Lenersky, který přijdou s taky Udo a nebo Aleš Brichtále, víš co, hele, lidi, který přijdou s taky Udo a nebo Aleš Brichtále, víš co, hele, lidi, to jsou furt jenom lidi.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná. I zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Chceš mít
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
3: CZ.
4: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalty?

0: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio send. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Jede to. 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
0: kódem radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
1: dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
3: český gud.
2: Trenirkarna.cz
3: český Goodwill znovu hledá a oceňuje
2: karna.cz
3: český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenit třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz www.českygoodwill.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Firefest 2020-2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném, než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin kapel už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení 104. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
5: Bejzin Firefest mediálně podporuje
4: jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
5: Bejzin Firefest mediálně podporuje Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Attention!
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Attention!
7: Jen jedno.
5: Rock je slušná muzika.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane.
5: Slušná muzika.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane.
5: Muzika.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen
6: attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Stane. Jen

0: zatančit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lekál. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týpikal.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěš, Pikal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: No to, že s mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami a kabelku na dovolenou.

0: kamenných prodejnách e-obuví.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuví.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuví.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Oktávka 8.cz i v kamenných prodejnách e-obuví.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Oktávka
1: obuví. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Rock Radio. direct-auto.cz

DABu i FM nebo na Rada. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiřetřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Zabicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. A klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě, poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky slít. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: správný drive? Auto Jarov ti při... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti při... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operárov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle předarma. Vozy skladem a rychle předání. Více na autojarov.cz.
1: Páchnoucí
0: skladem a rychle předání. Více na autojarov.cz.
1: Páchnoucí
0: kdání. Více na autojarov.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Cena autojarov.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Autojarov.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechce. Páchnoucí klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezí
1: klimatizace po zimě?
0: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Po zimě? V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
1: Nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro...
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. A v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garáži.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích
1: obří, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra.
1: Vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Těsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém
1: koupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednej
0: systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima ladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Věda
1: na
0: klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo, slim...
0: CZ.
2: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihověda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek CZ. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: A za dny jsou...
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: A za dny jsou...
2: Které můžeme být hrdí.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem...
2: Být hrdí.
3: A za dny jsou tady. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevu. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Stal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobilové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět.

0: Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze... Tak tahle ta písnička vás určitě právě teď rozproudila v 17:36 Leonard Skinner a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná konec našeho rokového odpoledne. Samozřejmě se s vámi uslyšíme, ale zase zítra od 3 do 6. Kdyby tady byl kapitán našeho rokového odpoledne. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volejte, pište.
0: Takže zapříští dvě hodinky už budou zase pouze ve vaší režii.
1: A my ještě pošleme do další muziku Counting Crows, Anthrax anebo Škvoři a jejich Síla starých vín. A slyšíme se zase Counting Crows, Anthrax anebo Škvoři a jejich Síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra. Čus!
2: Chceš mít ten správ?

0: 5 až 30 dní si počítače, mobily nebo hračky, o 5 až 30 počítače, mobily nebo hračky, o 5 až 30% a mobily nebo hračky, o 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci nebo hračky, o 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš, o 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš, ráno si objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Tati, Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Tati, ETF je.
0: Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Tati, ETF je teď.
0: Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Slevovými kódy na alza.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Na CZ.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je jasný, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření ORA, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha. A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha. A kde nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha. A kde se to dá stáno? Investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha. A kde se to dá stáno?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha. A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřink dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Zahrádkář se raduje
3: až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Zahrádka
3: 5,3%. Buřinka.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa.
3: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Na místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovi. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení Vicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
3: CZ vám zlepší náladu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,70. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do košíku jahody.
5: To se vyplatí.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: A nech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně na
0: už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně na
0: už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladšně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si
1: to sběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to
1: sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
2: jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
2: fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvá
2: k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu.
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu.
1: Na kady.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Plouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Pěz naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavy v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám
4: ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: Verci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: www.prageboats.cz.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: www.prageboats.cz.
3: Na katamarán.
4: www.prageboats.cz. www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Hledáte práci
4: na palubu.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.

0: Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Nevýhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vodka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Na ním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 20 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do... Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz. CZ.
2: Rock Radio. Rock Radio.
3: Rock Radio.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Rock Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Radio.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Pátek.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Pátek 12.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu. Na června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. V Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bulku syrovýho metalu na akci Metal Rituál s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rock Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun. Místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražský 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Eko hrající třeba Pink Floyd, Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne Revival. 12. až 13. června proběhne

0: Bylanech u Českého Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českého Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít Bylanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť z Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nadstandardní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíckou atmosférou, skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čeká zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra spousta rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra spousta dalších tma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra spousta dalších. V programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Hitman Late to Waste od Hemra spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová Late to Waste od Hemra spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová od Hemra spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová
1: chystá
0: spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer?
0: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A
0: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být?
0: Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte.
0: Nová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Nemusíš být. Nemusíš být poker. Nemusíš být pokérova. Nemusíš být pokérovanej, vanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Rock, rock. Rock, rock radio. Rock, rock radio.

0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového voslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany. Oknem fouká 10. června před OC Letňany.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř.
2: A střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
2: malíř.
3: Topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne.
2: Topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
2: Rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality. Rekbyty, záruka kvality.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkčvěci, a nagr i.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí
0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v
1: Tí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o
1: té může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a ta Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Euro může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Rock Radio.
2: Eurojackpot.
3: Rock Radio.
2: Eurojackpot.

0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu. Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc. Týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. Deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. Suchu to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit. Východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomouci v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelou, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata v Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl pro zvířata toxický. Koupání na Lipně je nicméně podle hygieniků bezpečné. Pojede z Prahy více autobusů. Více řík Filip Drápal.
2: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet z
1: Prahy.
2: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet z Pražského Smíchovského nádraží a po cestě zastaví v Mišku pod Brdy do Bříše a také v Příbrami.
1: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné trase. První jízda je v plánu už zítra. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny ale budou pro malé kritické.

0: Nadcházející dny ale budou pro malé kritické. Expozice Tůly bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení, samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení, děte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vlně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savce ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude
1: počasí.
2: Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude podle... Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude podle českého hydrometeorologického ústavu zítra. Ve středu bude převážně zataženo, občas déšť v severozápadní polovině Čech, místy přehánky, a nejvyšší teploty by se měly pohybovat. Pouze okolo 18 v 1000 metrech na horách, pak čekejte stupňů 10.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin.
2: V ulici Emila Pajurka ve Frýdlantu nad Ostravicí okres Frýdek místek tvoří překážku na vozovce havárie osobního auta. Pozor na to, podíváme se na silnici 4774 na vozovce havárie osobního auta. V obci Vyšší Lhoty okres Frýdek místek tam je neprůjezdný a jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel. Je to navíc se zraněním, takže záchranka bude na místě. No a u obce Gdyně okres Domažlice je silný provoz a díky překážce na vozovce kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Tak prosím vás, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pole nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
3: Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rok.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.anky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj!
0: Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj!
0: Rádio. Rock na psání.
1: Námořníci, máme 4 minutky po 8. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. No a na palubě pirátské lodě Rock Rádio. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. No a na palubě pirátské lodě Rock Rádio. Na palubě pirátské lodě Rock Rádio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán. Lodě Rock Rádio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka. Rádio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajga. A zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Tak jsme se tu opět Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Tak jsme se tu opět sešli po 18. hodině, si můžeme dát 18. hodině, si můžeme dát dvouhodinovku výpravy, pirátské výpravy za muzikou, která se výpravy za muzikou, která se zove Rock na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni, která se zove Rock na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý zove Rock na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý si může Rock na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý si může něco psát. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý si může něco psát. Pokud to tady máme, tak vám pojít úplně všichni. Každý si může něco psát. Pokud to tady máme, tak vám to můžu všichni. Každý si může něco psát. Pokud to tady máme, tak vám to můžu i hráme, tak vám to můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 725. Můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 725. Vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 725844442. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 725844424. To je číslo, jak to chodí. Volejte mi na 725844424. Volejte mi na 725844424. To je číslo do naší společnosti. 725844424. To je číslo do naší společné kapitánské. 44424. To je číslo do naší společné kapitánské kouty. Společné kapitánské kouty. Nebo mi pište na Messenger či do mailu kapitánské kouty. Nebo mi pište na Messenger či do mailu jako vždycky. Nebo mi pište na Messenger či do mailu jako vždycky. Na úvod si dáme 5,5 pište na Messenger či do mailu jako vždycky. Na úvod si dáme 5,5 minutovku od Manowar. Dáme 5,5 minutovku od Manowar. Klasiku, Warriors of the World. Klasiku, Warriors of the World United. No a během ní se pojďme klasiku Warriors of the World United. No a během ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vypojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Právě vyplouváme. Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Dio.

0: Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na... Doufám, že už jsme se všichni spojili na jedný palubě a naší lodi do Krádio a můžeme si dát hned první slohu na přání, o kterou si zavolal Čahoun Netolický, abych to nepoplet, a ten by chtěl Mozartovi kule od Panoptika pro všechny, co mají kule. Zvláště pro truhláře a tesaře od Panoptika pro všechny, co mají kule. Zvláště pro truhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou ze střechy. To je krásný přání. Tak pozor na těch střechách, přátelé, a pojďme si dát kule Mozarta, podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání. Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Good Charlotte a Axel Payne z roku... Tak to byly Good Charlotte a Axel Payne z roku 2000... Good Charlotte a Axel Payne z roku 2018 a teď tady máme z... 18 a teď tady máme z... vzkaz pro Čahouna Netolického hned... A teď tady máme z... vzkaz pro Čahouna Netolického hned... Tady máme z... vzkaz pro Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho píseň. Z... vzkaz pro Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho kas pro Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho píseň. Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho píseň. Mozartovi kule od Panoptika tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahouna. Tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahouna. Nazdar Jiří, zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Zahraj něco od Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Exceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se nějak vyměkl. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit. Doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic a ten Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic. Myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolica, ten ti dá na to vyměknutí spolu zase Jura a já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku Fast is a show. Jura a já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku Fast is a show. Já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku Fast is a shark.
1: Rok na psání s Jirou.
0: I ty Accepti a dáme si pecku Fast is a shark.
1: Rok na
0: Accepti a dáme si pecku Fast is a shark.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Sypečku Fast is a shark.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Fast is a shark.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL vplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99. Pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,7 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50 za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit
0: 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat.
0: To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Platí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat na dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix, zděte s.
2: A vybudovat náš domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Budovat náš domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
3: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Stačí zadat SPZ na klik CZ, řádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
5: CZ. CZ.
6: A teď pozor.
5: CZ.
6: A teď pozor.
5: CZ.
6: A teď pozor. Extrémně výhodná.
5: CZ.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně tka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan.

0: na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém loku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívajíme. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívajíme dobrodružné v starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívajíme dobrodružné příběhy. V pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívajíme dobrodružné příběhy.
2: A
1: v Boskovicích opět ožívajíme dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a víc
1: vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a víc
1: váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací
1: váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací
1: Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo si na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti ticketportal.cz nebo v síti ticketportal.
4: e-kondomy.cz, pokud si u nás z 20 000
3: nebo v síti ticketportal.
4: e-kondomy.cz, pokud si u nás
3: ticketportal.
4: e-kondomy.cz, pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, taková
3: portál.
4: e-kondomy.cz, pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, taková berete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše k vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku. CZ, vše pro vaši lásku.
5: Vše pro
4: vaši lásku.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: penář.
1: Podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Penář.
0: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity. Rekbity. Záruka kvality.
2: Páchnoucí klimatizace.
1: Záruka kvality.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě? Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: V zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
2: Chcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro
3: chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
3: V kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
3: Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Komplet
3: klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klima. Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkov.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkov. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích.
2: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
5: Rock Radio.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
5: Rock Radio.
3: Klimaexpress.cz.
5: Rock Radio.
3: CZ.

nebo na ona.radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.cz.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: praví zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Nám to praví zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí reg...
0: To praví zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce byty.

0: stupid.
1: Tak to byl slavný hit Alice Coopera, Hey Stupid.
0: Stupid.
1: Tak to byl slavný hit Alice Coopera, Hey Stupid. Tak to byl slavný hit Alice Coopera, Hey Stupid. To byl slavný hit Alice Coopera, Hey Stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem Coopera, Hey Stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivou. Hey Stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. Dneska Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. Dneska zahrát písničku, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. Dneska zahrát písničku od skupiny Trautenberg. Kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. Dneska zahrát písničku od skupiny Trautenberg. Netáhlo. Děkuji moc, tvůj věrný plavčík Míra. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Děkuji moc, tvůj věrný plavčík Míra. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Netáhlo. Proč tvůj věrný plavčík Míra. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Netáhlo. Plavčík Míra. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo už má. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě. Plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě. Dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí. Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí.
0: Rok.
1: Kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí.
0: Rok rádio, rok rádio, rok rádio, rok na psání. Rok rádio, rok na psání.

0: Proležela se vám matrace? Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou z řady Premium od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Ty neproležíš. Nyní...

0: pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na... Zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka naše... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekon... Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 leží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz To je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 tisíc našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem. Opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem. 10 tisíc položek pro vaši lásku skladem. A diskrétně.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Pro vaši lásku skladem. A diskrétně.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš.
0: A diskrétně.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Pneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupy už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Hledadrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin? Všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Ale přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás točkaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste včetně.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu.
4: Jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak v Praze
9: budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak si to pěkně se
9: 101 metrů nad zemí.
8: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Metrů nad zemí.
8: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: A

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Vedro je
0: dodání. Vše pro bagr.cz. Vše pro bagr.cz.
1: Vedro jako na Sahaře?
0: Bagr.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor má v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Zi i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Dat. 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a ze při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. The power of dreams.
4: Věda. Řemeslo.
3: Power of dreams.
4: Věda, řemeslo,
3: Kims.
4: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů.
5: To nechcete. Klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů.
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou.
5: Mě?
6: V autě 40 stupňů.
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou. 40 stupňů.
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách.
5: Nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: V kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima.
6: Zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klid.
6: Jsme tu pro vás.

0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klima s klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodní...
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra...
1: Vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si na koupit netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím...
1: Nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Obě.

DABu EFM, v DABu EFM nebo na radia.cz. DABu EFM nebo na radia.cz. Rock EFM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. CZ.

0: Posuneme se o hodně dál, posuneme se do roku 2023, posuneme se o hodně dál, posuneme se do roku 2023, v našem roku napřání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, v našem roku napřání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, ahoj, prosím o zahrání písně Soběvěrnej od Škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám od celé rodiny. Díky, Ivča. Tak, taťko Vláďo, my ti za celý rok rádio i s tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec, srandy na vrch a hned za chvilku zazní pecka sobě věrnej. Všecko nejlepší, užij si svůj den a hned za chvilku zazní pecka sobě věrnej. Všecko nejlepší, užij si svůj den a než se rozezní sobě věrnej, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Pište mi na Messenger či jazyk pro časové znamení, taky samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste časové znamení chtěli načapat, a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po hodině sedmí.
1: Rok na přání. Rok rádio. Stačí sobě, baby. Rok rádio.

0: Hustá věc se mi teďka tady stala. Buď jsou to členové jedné rodiny nebo velká schoda men, psala mi nejdřív Liška Svobodová. Ahoj, zahrál byste nám prosím Three Doors Down. Liška Svobodová, ahoj, zahrál byste nám prosím Three Doors Down a Kryptonite jako oslavu našeho manželství, které jsme uzavřeli 6.6.2026. Tam máte 3 šestky, to bude peklo. 6.6.2026. Tam máte 3 šestky, to bude peklo. 2026. Tam máte 3 šestky, to bude peklo. Ale doufám, že v tom 26. Tam máte 3 šestky, to bude peklo. Ale doufám, že v tom pozitivním slova smyslu. Moc děkujeme, Eliška. Do toho psal Hinek Svoboda. Ahoj, prosím pro naši dceru Evelyn zahrát Shinedown a Monsters, že to byla ta nejkrásnější družička na svatbě. Aha, asi svatebčané. Hele, Kryptonite jsme zahráli a Monsters klidně můžem zahrát.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za 10 vteřin, 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio a váš oblíbený pořad, mý pořad Rock na přání.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, Rock na přání.
0: Taky obilí námořníci dneska to nikdo úplně přesně netrefil, jako vždy, buď se to použilo. Před chvilkou to bylo neproveditelné, ty vaše návrhy na jazyk pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci. A tak to necháme bejt, kolik je hodin, víme. Možná tušíte, že před náma je druhá půlka našeho pořadu, kterou odstartuju Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby. No a uděláme to tak, že kdo se teďka první dovolá, jeme.

kvildě mráz, jo, to bermudský trouhelník všude krásně na kvildě mráz, jo, čím je to tam způsobený přesně. Ale říkal, šílený jsou ty elektrokola, teď já vezu těžký náklad, protože mu jezdí nákladňákem, že jo, a říkal, ty, a teď tam najednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je jednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedějí doma u té televize, říká, no ale ty a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedějí doma u té televize, říká, no ale co já mám dělat, teď všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedějí doma u té televize, říká, no ale co já mám dělat, teď jo, ten můj nákladňák vždycky málem vdechne nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici. Hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy je doopravdy. Lepší, když vidíte to velký auto, jedete třeba do kopce na tom elektrokole, takže tam vám to nedělá problém, je třeba 15-20 km rychlostí, třeba z toho kola slíst a pustíte nákladňák, aby tam nemusel dýchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem, tady jsou vytaciti, jak si přál Milan a já pouštím nebezpečnou nálož. Rok na přání. Rock Radio.

Anybody Seen My Baby, ale taky Stouni u nás na... Anybody Seen My Baby, ale taky Stouni u nás na... Anybody Seen My Baby, ale taky Stouni u nás na Rukrádiu v našem pořadu Rock na přání. Anybody Seen My Baby, ale taky Stouni u nás na Rukrádiu v našem pořadu Rock na přání. Tak to od startu taky Stouni u nás na Rukrádiu v našem pořadu Rock na přání. Tak to od startu jsem zvitacitem aspoň u nás na Rukrádiu v našem pořadu Rock na přání. Tak to od startu jsem zvitacitem aspoň u nás na Rukrádiu v našem pořadu Rock na přání. Tak to od startu jsem zvitacitem aspoň tak si to přál Rádiu v našem pořadu Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál náš rok na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál náš známý sauner. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál náš známý sauner od Prachatic Milan. Vitacitem, aspoň tak si to přál náš známý sauner od Prachatic Milan, který říkal, aspoň tak si to přál náš známý sauner od Prachatic Milan, který náš známý sauner od Prachatic Milan, který říkal, že jako jsme vedli takovou debatu, že dneska byl jako na kvildě, takový ten, jako, jak bych to řekl, meteorologický, byl jako na kvildě, takový ten, jako, jak bych to řekl, meteorologický, takový ten, jako, jak bych to řekl, meteorologický, bermudský trouhelník, všude krásně, jako, jak bych to řekl, meteorologický, bermudský trouhelník, jak bych to řekl, meteorologický, bermudský trouhelník, všude krásně, na meteorologický, bermudský trouhelník, všude krásně, na

0: Karakaj na diesel pro nás pro vše líp. Ta Karakaj na diesel pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh. Ta Karakaj na diesel pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání.
0: Diesel pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

námořníci to bylo... Milí námořníci, to byla velká pravda. Heavy metal. Milí námořníci, to byla velká pravda, heavy metal never dies. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a Milí námořníci, to bylo velká pravda, heavy metal never dies. No, milý Radku, Milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovnice i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a
0: venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními
0: Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřeš teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. Řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 媒体系条文多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé značky. Ani
2: 银行卡号.
3: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský
2: 银行卡号.
3: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Proležela se
3: v***ku.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku. Matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní z dopravce za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku
4: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku CZ.
4: Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 50 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky Techboy bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super... BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: BYD.com.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: .com.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
0: vám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v našich katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. I flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, ostky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.
0: Na katamaránu.
1: www.pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru.
0: Maránu.
1: www.pragboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která...
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omám. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
3: Vás čeká. Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
3: Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
6: Rock Radio.
5: CZ.

0: vám líbě z... Duši vám líbě z... Duši vám líbě zní vaše oblíbené rock vám libě zní vaše oblíbené rock rádio s večerním černým pořadem Rock na přání na vaše přání s vaším kapitánem Jirkou. Pořadem Rock na přání na vaše přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět Rock na přání na vaše přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět ani na vaše přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismení s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismení s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byli opět počmárný biznismeni kysáci a teď si dáme trošku český Andruš. Psal mi tady Pepechoze Pavlíček z Darka, pohoď tam nějakou odiseu pro manželku i Ivču. Děkuji, Choze. No tak jasně, tak milá Ivčo, co bysme ti zahráli od té Odyssey? No, jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život, co ty na to? Tak krásný večer.
1: Rock na psání.

0: námi se přesuneme do Švédska a dáme si samozřejmě sabaton, jako suneme do Švédska a dáme si samozřejmě sabaton, jako skoro každý večer z Švédska a dáme si samozřejmě sabaton, jako skoro každý večer, jsem rád, že a dáme si samozřejmě sabaton, jako skoro každý večer, jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Dáme si samozřejmě sabaton, jako skoro každý večer, jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Sabaton, jako skoro každý večer, jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady, jako skoro každý večer, jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco. Psal mi tady Jirka Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od sabatonu jako vzpomínku na skvělej středeční Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od sabatonu jako vzpomínku na skvělej středeční večer. Nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od sabatonu jako vzpomínku na skvělej středeční večer. Pro všech hrál bys tam něco od sabatonu jako vzpomínku na skvělej středeční večer. Pro všechny, co na nich byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský na meta byli, nebo byli. Jako jasně, chlapi ženský na metal, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský na metal festu. Díky byli, jako jasně, chlapi ženský na metal festu. Díky Jirka, na metal festu. Díky Jirka, ale ten metal fest musel být nějaký skvělej, co říkáte, asi jo, veďte. Metal festu. Díky Jirka, ale ten metal fest musel být nějaký skvělej, co říkáte, asi jo, veďte. Jirka, ale ten metal fest musel být nějaký skvělej, co říkáte, asi jo, veďte. No, tak dáme sabatoni a pecku. No, tak dáme sabatoni a pecku Great War. Tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli. Dáme sabatoni a pecku Great War. Tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli. Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli. Tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli. A krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli. A půl minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli. A pro vás, co jste tam byli, anebo byli. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda byli, anebo byli. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, byli. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem... A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o... Doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce. To krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce. Jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonen Fieber, taky doporučuji, ale je to teda... Ty se jmenují Kanonen Fieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší Fieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, můj doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, může trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, může poslechnout silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, může poslechnout ještě jednou Kanonen Fieber. Poslechněte, ale tohle jsou jednou Kanonen Fieber. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Kanonen Fieber. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great War. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great War. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great War.
1: Rock Radio.
0: Tohle jsou Sabaton a Great War.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. U Vajgizem.

0: nenajdete. Ventilátory.cz kde nenajdete. Ventilátory.cz Jdete. Ventilátory.cz
1: Spot.
0: Ventilátory.cz
1: Spotřební daň.
0: .cz
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: .cz
1: Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jste to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové ty, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krbové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásu zahradu. Kamenito CZ vám zlepší náladu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Honda, the power of dreams.
2: Rock Radio. Dreams.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat mu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz kempu.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět o čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava! Ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava! Dobrodružné příběhy. A tava!
3: Přichází
2: příběhy.
3: A tava! Přichází Vinetu.
2: A tava!
3: Přichází Vinetu a velkolepé Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honí. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky
2: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a
2: více vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti ticket westernové-městečko.cz nebo v síti ticket portál.
4: Zahrádkář se raduje
3: @městečko.cz nebo v síti ticket portál.
4: Zahrádkář se raduje
3: CZ nebo v síti ticket portál.
4: Zahrádkář se raduje kameny z celého
3: nebo v síti ticket portál.
4: Zahrádkář se raduje kameny z celého světa
3: ticket portál.
4: Zahrádkář se raduje kameny z celého světa kupuj.

0: do našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio, který se pomaličku... Do našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio, který se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále, se dovolal také Joska, který by chtěl pro nás dva... A zvláště se dovolal také Joska, který by chtěl pro nás dva... A ještě Káje do Trauče se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu, pokud je to teta z červené lhoty, tak to chápu, ta se doma nehodí. No a je to teta z červené lhoty, tak to chápu, ta se doma nehodí. No a chtěl by nám červené lhoty, tak to chápu. Ta se doma nehodí. No a chtěl by nám zahrát a taky Káje. Od Dogy píseň Laně.
1: Rok na přání. Rock Radio.

vás u zítřejšího středečního speciálu Rok a těším se na vás u zítřejšího středečního speciálu Rok na přání po 18. hodině tady na speciálu Rok na přání po 18. hodině tady na Rok rádiu. No a do té doby se mějte přání po 18. hodině tady na Rok rádiu. No a do té doby se mějte jak chcete a něco po 18. hodině tady na Rok rádiu. No a do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte. Pic!

námořníci cink... Vážení námořníci cink cink, zacinkal zvonec a našeho dnešního pořadu Rok na přání už je konec, máme za pár... Už je konec, máme za pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se muset roz... Máme za pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem. Minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme? Nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami. S kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall. S Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry. Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry, i jeho ženušky. Což je oblíbená kapela Meloše Vávry, i jeho ženušky Janičky. Meloše Vávry, i jeho ženušky Janičky z Příbramě. I jeho ženušky Janičky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rádia. Jeho ženušky Janičky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl. Janičky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěšky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No a samozřejmě taky pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No tak já vyberu něco takového pro nás do rádia bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No tak já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka Podla chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No tak já vyberu něco takového pěkně jako pěknou písničku. No tak já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka písničku. No tak já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka Podlahy a to bude píseň Bring It z... No tak já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka Podlahy a to bude píseň Bring It z roku 2016. No a s tou se dneska bratrsky rozžehnáme. No a s tou se dneska bratrsky rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán. Dneska bratrsky rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Bratrsky rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přežehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího středečního speciálu. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího středečního speciálu. Rok všem plodný večer a těším se na

Proležela se vám matrace? Proležela se vám matrace? Vyberte si matrac. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrac. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrac. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matračela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Ty matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Ty neproležíš. Nyní

0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc...
1: Za hubičku!
0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Však nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: servis a prodloužený zážitek. Akční modely, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda, máme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Classic, jednoduše pro vás. Jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání na místě. Pohodlné

0: dárky, bela, potisk, dárky, potisk, dárky, bela, CZ. Potisk, dárky, potisk, dárky, bela, CZ.
1: V kuchyni.
0: Dárky, potisk, dárky, bela, CZ.
1: V kuchyni.
0: Bela, CZ.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě.
0: Bela, CZ.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. V obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. Obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. Rok na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postará výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Také padne do noty, že se postaráme.

0: Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeče do Grádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč, Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit tenhle víkend do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pole. Opět se uvidíme. Čau.
0: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už
1: vidíme. Čau.
0: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi Vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální.
2: Rock Radio Moto Keci.

0: Taky jste měli. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vašno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odbejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Vaším bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestru.
0: Keci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally.
0: Volta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí. Rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia. Tu zase oblibuje Stříd do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje stříd pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje stříďa. No a kdo je tuzemským šot do kešematu? Rally Bohemia, tu zase oblibuje stříď.

Poctivý český festák. Poctivý český festák. Poctivý český festák nonstop, nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světový nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světový rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.

ještě tluče, poslouchám, jestli ještě tluče, ještě tluče, jestli tluče, jestli ještě slyším.

Hledáme jen co tu nejde.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. O kempu. www.bezkempu.cz. Oknem www.bezkempu.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá kropak.

0: Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. No jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodlažbě. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz. V prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamenito.cz. Vám zlepší náladu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matracu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní

0: Malíř.
1: Topenář.
2: Podkáz Čecha padá, kdo pak nám to praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
2: Padá, kdo pak nám to praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne.
2: K nám to praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbit.
2: Praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nech podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Dělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.domov. Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Z.
0: Rekbity, záruka kvality. Ty, záruka kvality.
3: Na velikosti záleží. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Eky záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Eky záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinné letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte... Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto na i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
1: Rata
2: Bilabel CZ.

Vítejte v kempu. Vítejte v kempu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G. 7, sektor G. G.

do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia teča. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Rádia.cz. KCZ.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje?
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupou.
0: Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblá místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Kamení to, no jistě. Kamení

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slova. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slova. Dá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Ema Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rádiu.

Pokrame, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a návejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na den od 11.

Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušná. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Beneš 5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.0 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině s rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl. Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních o mikrofonu. Novinek a nejapných žert. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

brzo, vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. I a zkušeben.

0: Babu i FM nebo .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte pěkné e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz.
0: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed, slušný, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.

Vyznávate jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimál, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Mončiči.
1: Mončiči. Môže udiať si, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči. Za našich časí, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rock. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou sam... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... A my vám ji pošleme.
1: www.rokovýradio.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo, vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

nebo na radia.m nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Tišově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. 5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýfm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio, Rock Rádio, nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat. Se směl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pán Bůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec rádio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vám. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si, jim není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej snic pro vás. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White. Náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, Pink Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, al-

0: Tomáš, ať nezmeškáš žurnál.
1: Oblíkal, no ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. Nutně, abych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hvězdě.
2: Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každoková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rum.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek. Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek. Rumunský. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
1: Takkej. Máš lístek.
2: To musíš vidět.
1: Tak tady.
2: Ještě, že jsem ti ho koupil.

DABu i FM nebo na rádi DABu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz radia.cz CZ

chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sízo a chodíme spát pozdě.

make its way.

0: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím. Oj.
0: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
0: Zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
0: Strkal jsi někdy kolo v hangáru?
1: Prosím.
0: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
0: To nic, jícnu sopky.
1: Cože?
0: To nic, prostě jenom tak žertuky.
1: Cože?
0: To nic, prostě jenom tak žertuji. To nic, prostě jenom tak žertuji. Tuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti, z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl
0: jsem.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil. Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej?
2: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Vyznáte se v... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se... Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na Volovinu nepotrpíme. A jestli chcete, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavoláme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Náročná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník.
0: Vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník kolo v hangáru.
1: Bože můj.

0: Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte, pojďte.
1: Co?
0: No, toto všechno je moje.
1: Pojďte,
2: konec legrace.

0: Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, zastav. Klikáňák. Ahoj, Kájo. Já tě znám. Ty mě neznáš? Bohužel, já si nepamatuju.
2: Nezlobte se, ale já hrozně pospíchám.
1: Vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď, taxíkem, jdeš zahožrat.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kajo, neber mě, toto všechno je moje.